doklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

jehličí, to ani molí z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky, hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinu Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Tremským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na Konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a tremské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotín v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotína vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmarů, Copáků, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotín ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako trenčský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country trem dramaturgií a stále viditelnými trenčskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historik, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady je od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře básníka svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října. Obejmi mě.

0: A musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčíčku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Víš, co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Huh? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, to je nedávno, si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty ses nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Je to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou budubáci, no, budubáci. Ty myslela, že u toho honuby, obála se si, no, i to bylo včera, holčičko, no, to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kdy jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? No, samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Tati, promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jít nechci.
3: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože já mozek tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, kolik chceš, to řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu šekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 korun. 50 korun, no tak to je...
2: Ne. 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc! 50 tisíc! Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou. Já si je krásně vysypu tady s pyžama. Já ti jak zvednu polštáře, vybudí na 50 tisíc.
2: Čau, mami. Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná
1: go-go show. To byl drsný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu.

0: telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
1: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
2: Dobrý den.
1: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
0: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den.
3: Krásné odpoledne, Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
2: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
3: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
2: Děkuju, děkuju.
3: Pana, taky zdravím kučeru.
0: Zdravím.
3: A dám pokračování.
0: Ano,
3: ahoj,
0: máme zapsáno.
2: Děkujeme.
0: Díky. Dobré odpoledne.
4: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
0: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
4: Tajterlíky, gondíky.
0: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
4: Tajterlíky, gondíky.
0: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
2: Dobrý den.
5: Kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
2: Děkuju.
5: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
0: Máme zapsáno. Děkujeme.
2: Máme napsáno, děkujeme.
0: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
2: Jo, tak
0: děkujeme.
2: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
0: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
7: Dobrý den.
0: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
0: Ano, slyšíme. Tak
7: nazvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
2: Taky zdravím.
7: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
0: Z Bčka?
7: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
0: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
2: děkujeme,
0: jste chtěl.
2: Děkujeme, děkujeme.
7: Děkuju vám, nazdár.
0: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
8: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže, jiný ovečky lžou, ale já nikdy, nikdy přeče. To je ale ovečka, ovi.
9: Bu. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
8: korálky,
9: korálky. Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa. Mě už to letí a já už letím, pa.
8: Nebudu ty zlobit, nebudu ty zlobit, nebojte.
9: Jestli mi někdy zalžeš,
8: To je můj lupáč, já.
9: Tak. Ale pravdu.
8: Teď už opravdu nevím.
9: Jo, nevíš?
8: Vím.
9: Tak se podíváme!
10: Dobrý večer, jsem tady správně.
9: Kdo to je, ale pravdu?
8: No, hasič je to.
9: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
8: No, jo.
9: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostěradla?
10: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
9: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte, radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
10: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
9: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
10: No, tak, ale dobře.
8: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
10: No, tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no.
9: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet.
10: Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přestaň!
11: náleniště přes Příkací hory.
9: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já si taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takový žárlivý vůl.
8: No to seš, no. Co? No miláček, miláček si.
9: Prosím. Co? Ale ne, ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
11: Kdo to je?
9: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
12: Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Lůta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už dopadá ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory želáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod goslavě milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče po cukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během mé služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa.
5: A co se stalo psovi?
4: Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho nebuje.
1: Naděj, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka, a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne, haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva, i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom babo rad, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu, teda takhle. No tak jako
1: to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrůdky. Dobrůdky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrůdky. Paní
6: Konvalinková krásně vykulírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný, dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Moravy a já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná a tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo. Přátelé drazí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřadce, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: den. Takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
6: den. Zdravím
1: vás,
6: Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásné.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
9: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To, pochopitelně, nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
9: no.
8: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takovej hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No, jo, no.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím BC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: Vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
8: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nafta v Česku zdražila o skoro 14,5%, nejvíc z celé Evropské unie. Teplárna České Budějovice zahájila topnou sezonu. Donald Trump a Volodymyr Zelenský spolu mluvili o energetickém příměří i střelách Patriot. Dnes očekáváme převážně polojasno a nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré ráno. Nafta v srpnu v Česku meziročně zdražila o víc než 14%. To je nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Ukazují to data Eurostatu. Druhý nejvyšší růst cen nafty pak registruje Bulharsko a třetí Lucembursko. Benzín pak v Česku oproti červenci zdražil o necelá 3%. Na prudký růst cen pohonných hmot vláda reaguje znovu zavedením regulace a stropování cen. Opatření by měla podle kabinetu znovu platit od října. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny a marže obchodníků zastropuje na 2,5 koruny za litr paliva. Topná sezóna začíná po 142 dnech v Českých Budějovicích. Týká se téměř 31 tisíc domácností a víc než 400 firem, škol, sociálních a zdravotnických zařízení a institucí v Českých Budějovicích. Nově se mezi ně řadí taky další hala technologického parku v lokalitě Světlíky nebo dokončovaný justiční areál na Žižkově třídě. Podle místopředsedy představenstva teplárny České Budějovice Tomáše Kolárčika začíná topná sezóna tento týden kvůli poklesu teploty.
2: Teploty průměrné v rámci třech po sobě jdoucích dní už vyžadují požadavky jednotlivých odběratelů, abychom soustavu začali natápět, takže postupně začínáme s topnou sezónou v jednotlivých objektech a výhledově podle toho, jak se bude vyvíjet počasí, tak postupně zprovozníme celou soustavu naplno.
1: Nový veřejný portál jihočeskesbírky.cz zpřístupňuje tisíce digitalizovaných sbírkových předmětů z jihočeských muzeí a galerií. Za projektem stojí odbor kultury a památkové péče a odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje. Návštěvníci webu si podle Karla Mikeše z oddělení kultury a zřizovaných organizací Jihočeského kraje díky tomu můžou prohlédnout archeologické nálezy, historické zbraně, lidové kroje, umělecká díla nebo přírodovědné exponáty. Portál vznikl z důvodu, že kapacita muzeí neposkytuje možnost v expozicích ukázat úplně všechno. Každý exponát má navíc detailní fotografii s odborným popisem a informace o tom, odkud pochází a jaký je jeho příběh. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Zelenský dodal, že spolu mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Zelenský zopakoval, že je za účasti Trumpa připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme převážně polojasno, teď ráno ojediněle s mlhou, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách naměří 11 až 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru změní na proměnlivý a bio je nadále na nízké zátěži.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. S uzavírkou počítejte na Táborsku na přejezdu Horký u Tábora. Objížďka vede přes Slapy a Větrovy. Omezení potrvá do 2. října. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je Je 5 hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to ve středu 23. září. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Michal David dospíval 7:45 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je středa 23. září. Do konce roku zbývá pouhých 99 dní. A právě dnes ve 2:04 ráno nastala podzimní rovnodennost. Tak hezký podzim. Svátek dnes má Berta. Berta je jméno německého původu, které má základ ve staroněmeckém slově berat, tedy které znamená zářící anebo skvělá. Staročeskou podobou tohoto jména je Perchta. Tak Bertám k svátku všechno nejlepší. V roce 1253, právě 23. září, se po smrti svého otce stal novým panovníkem království českého Přemysl Otakar II. Doba jeho vlády znamenala mocenský vzestup českého státu, rozvoj měst a zároveň také prohlubování rozporů mezi králem a šlechtou. V roce 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci. 23. září roku 1253 zemřel Václav I., český král, zvaný též jedno

Peck. To byl český patriot, podnikatel ve Spojených státech amerických, také mecenáš a spisovatel. Bylo mu 90 let. A loni 23. září zemřela Claudia Cardinalová, italská herečka, které bylo 87 let. 23. září roku 1871 se narodil František Kupka, malíř, zakladatel českého abstraktního umění. V roce 1901 se narodil básník Jaroslav Seifert. Před 119 lety se narodil František Filipovský, známý to herec, který zemřel v 86 letech. 108. narozeniny by dnes měl herec Martin Růžek. A rovné 90. narozeniny má dnes Miloň Čepelka, básník, tvůrce haiku, také prozaik, textař, zpěvák, scénárista, moderátor a cimrmanolog. No a vám, kteří také dnes máte narozeniny, k výročí vašeho narození všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Minutu před 17:15 přichází informace o počasí. V noci bylo zejména polojasno, k ránu ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 6 až 3 stupni, na horách mezi 4 až 1 stupněm a v kotlinách a na pláních kolem minus 1 stupně Celsia. Přes den bude převažovat polojasná obloha, ráno ještě budou ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 14 až 17.

0: na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vát by měl slabý západní až severozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který pak k večeru se bude měnit na proměnlivý. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A už tam také přichází SMSky od vás, abychom se dozvěděli, jaké je počasí. V Kamenici nad Lipou je zataženo a 6 stupňů, píše a pohodovou středu přeje Věra. Věro, děkujeme za zprávu, také do Kamenice nad Lipou zdravíme. A mám tu také SMSku ze Zduchovic. Na Zduchovicemi září hvězdy, je 6 stupňů a bez větří. Ten v pohodě přeje všem Josef. Josefe, i vám děkujeme za zprávu a i do Zduchovic přejeme také hezkou středu. A mám tu také SMSku z Vyššího Brodu, kde je po ránu jasno, 1,5 stupně a u řeky slabá mlha. Píše a hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme a do Vyššího Brodu také hezkou středu přejeme.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Víte, jak zní salašnická fujara, anebo třeba také taková dešťová hůl? Tak pacienti z oddělení dlouhodobě nemocných v Pelhřimově už to ví. Mají totiž za sebou první muzikoterapii, o které budeme mluvit za chvilku víc v reportáži. Ale ještě předtím jsou tu Rangers s písní Teče voda. Tak dobré ráno.

0: Pacienti Pelhřimovské nemocnice mají za sebou první muzikoterapii. Na oddělení dlouhodobě nemocných vzal klienty terapeut Filip Kačer na pomyslnou cestu kolem světa. Hudební nástroje, které sebou přinesl, totiž pochází prakticky ze všech koutů naší zeměkoule, ze všech kontinentů. Všechny je pacientům představil a připravil také je na další sezení, kde už tedy nebudou pouze poslouchat, ale budou na ty nástroje také hrát.
1: Takže když předvedu...
2: Ukazuje muzikoterapeut Filip Kačer, jak se hraje na salašnickou fujaru, na mongolský nástroj zvaný brumle, nebo na dešťovou hůl. U předvádění jednotlivých nástrojů a výkladu o jejich výrobě a historii sleduje Filipa Kačera asi desítka pacientů z Pelhřimovského oddělení dlouhodobě nemocných. Pan Josef u toho i vzpomíná na vlastní zkušenosti s hudbou.
3: Víte, kolik jsem já udělal píšťal? Vydlabali a řízli a už jsme spískali. A ještě jedni ruky taky.
2: A na nějaký jiný nástroj jste ještě hrál nebo jenom na píšťaly?
3: Já ne, ale já jako muziku mám rád. Vždycky jsme jezdili na všechno možné, viděl jsem všechno možné.
2: Příště už by si ve skupině mohli pacienti na nástroje i zahrát, a nebo budou naopak jenom poslouchat bez doplňujícího výkladu. Podle Filipa Kačera záleží, jací klienti se zrovna sejdou.
4: Metoda, kdy ty klienti vlastně jenom leží, odpočívají a ten muzikoterapeut sám jim hraje tu hudbu. A tam vlastně ty účinky jsou především prostě na to sklidnění, a pak se dají používat aktivní metody, kdy třeba s klienty bubnujeme nebo prostě různě zpíváme, hrajeme na nějaký nástroje aktivně, a tam je to zase spíš vlastně o té jako aktivizaci.
2: Konkrétně na oddělení dlouhodobě nemocných se můžou podle Filipa Kačera uplatnit obě metody muzikoterapie.
4: Právě že pak bychom se mohli jako s personálem bavit o tom, jestli spíš chtějí těm klientům dopřát tu relaxaci, takže pak by bylo dobrý jako vybrat nějaký třeba vhodný prostor. Je to tam vlastně i trochu jako o napolohování těch klientů, tam už jakoby třeba sezení na židli není úplně jako nejvhodnější. A nebo naopak zvolit nějakou z těch aktivních technik, protože i jakoby potom v tom starším věku je občas právě jako dobrý ty klienty trochu jako rozpohybovat, aktivizovat.
2: Oddělení dlouhodobě nemocných je prvním, kde Pelhřimovská nemocnice muzikoterapii zkouší. Samozřejmě pro ní vybírá klienty, kterým zdravotní stav dovolí účast. Do nemocnice ale už dochází i kanisterapeutka se psem nebo přednášející k různým tématům. Ve všech případech se podle vedení nemocnice jedná o dobrovolníky. Z Pelhřimova Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: jsou tu zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidi by nově mohli dostávat za účast na prevenci od pojišťoven až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nárok na příspěvek by mohli mít ti, kterým je od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Samotnou výši by si jednotlivé pojišťovny nastavily sami. O příspěvek by si pacienti nemuseli žádat, přicházel by automaticky. Novela by mohla začít platit od konce roku 2028. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě, kde se našly toxické látky, se zatím nepotvrdila kontaminace vod. Podle ministerstva životního prostředí ale zatím nelze úplně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum totiž bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. Sanace by měla trvat až do června 2028. Festival Naturvision pokračuje ve Vimperku. Jeho jubilejní 20. ročník potrvá až do 25. září, kdy ho zakončí slavnostní gala večer. Pořadatelé připravili promítání filmů o přírodě, zvířatech a životním prostředí, komentované prohlídky třeba do líhně ryb nebo soví voliéry. Dnes od 19 hodin uvidí zájemci dokumentární film o Norsku Písně země. Milevské kino dnes pořádá představení plné historek a vtipných okamžiků Vojtěcha Bernardského, moderátora České televize a pořadu Branky body vteřiny. Během večera se návštěvníci můžou těšit na proměnu moderátora na imitátora a lingvistu. Začátek show je v 18 hodin. Táborští hokejisti se dnes utkají v šestém kole první ligy se Zlínem. Začátek zápasu je v 17:30. A písecké basketbalisty dnes čeká od 18 hodin v druhém kole ligy Hradec Králové. Dnes očekáváme převážně polojasno. Ráno jen ojediněle s mlhou, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách naměří 11 až 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru změní na proměnlivý a bio je nadále na nízké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pokračuje oprava silnice v Hořicích na Šumavě. Neprojedete po staré silnici z centra směrem na Lipno. Opravy mají trvat do 2. října. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30, k tomu 2¾ minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Posiluje imunitu, zlepšuje termoregulaci, ale také umožňuje budovat si odolnost vůči stresu. Otužování, tak to je fenomén, který nabral značnou popularitu, zejména v období koronavirové pandemie. Propagátor otužování Petr Málek byl hostem našeho vysílání a část rozhovoru nabídneme za chvilku. Teď ještě bude hrát kapela Krištof.

0: Blahodárné účinky otužování na lidské tělo, to je obecně známá věc. Ponoření se do studené vody představuje nepříjemnou, ale za to kontrolovanou situaci a funguje tak jako pomyslný trenažér. Člověk se přitom učí mimo jiné také zachovat klid, nepanikařit a soustředit se na dýchání. Propagátor otužování Petr Málek o tom mluví ve své knize, která se jmenuje Tělo, mysl a disciplína. S autorem si povídal moderátor Matěj Vodička.
1: V souvislosti s otužováním člověk spíš slýchá, jak je to dobré pro imunitu, jak je to dobré pro vaše tělo a tak dál. Co samozřejmě je pravda, ale vy to propagujete z té stránky, že vlastně člověk vystoupí z té komfortní zóny a nějakým způsobem to otužování mu pomáhá zvládat stres. Jinými slovy, vy jste toho názoru, že ten stres má pro naše tělo i velmi pozitivní účinky. Tak jak moc to souvisí právě s tím vstupem do té ledové vody, s tím, že zažívám něco nekomfortního?
2: V zásadě, omlouvám se, teďka vás musím trošičku opravit, ono v zásadě, když se chodíte otužovat, tak se vám ta imunita snižuje, jo, protože to tělo se dává hodně energie k tomu, aby se zregenerovalo po tom pobytu v té ledové vodě, takže ta imunita se částečně snižuje, ale pak se zase rychle doplňuje. Ale na druhou stranu jde o to, já to propaguji tak, že nebo moje první přednáška měla název, nebo první cyklus přednášek otužování nejefektivnější cvik na světě. To znamená, že to otužování, protože vy vystupujete do nějaké krizové činnosti, ale řešení a průběh té krizové činnosti nebo obecně stresu je pořád stejné. Ale to otužování je daleko, když to řeknu, je to ohraničený a je to příjemnější, protože tam jste třeba 50 minut. Obecně ve stresu jste dlouhodobě. A to je právě ten problém v té dnešní době, že je to ten akumulovaný stres. Zase na druhou stranu vy potřebujete aspoň malinkatý stres tomu, aby se vůbec nějakým způsobem posouval jako člověk. Víte i ze své zkušenosti určitě, když nemáte žádný push, tak prostě nebo nějaký tlak zvenčí, tak vlastně zase byste nic neudělal. A mě byste neschodil do školy, protože prostě pohoda je pohoda. To znamená, že vy pro svůj obecně vývoj potřebujete aspoň nějaký mini stres. Problém je ten, nebo obecně, tak jak já to říkám, vy se ten stres už jednou naučíte zvládat de facto poměrně intenzivní vstupem do té vody. Úplně ta stejná mechanika vlastně té činnosti je jakýkoliv jiný stres. Stres na přednáškách, stres, dejme tomu, zaměstnání a tak dále. Jsou to ty stejné mechanismy, taky musíte dýchat, taky se musíte soustředit na to, abyste to zvládli. Je to úplně to stejný, proto já říkám, že já používám stres jako trenažer v zásadě k tomu, na ten trénink, to zvládání toho stresu.
1: Žijeme podle vás v době plné stresu, neboli ve stresové době?
2: Na to není úplně jednoduchá odpověď, protože každý ten stres vnímáme jinak. Stres je subjektivní záležitost. Já se pohybuju v obchodě, v mezinárodním obchodě a tam ty lidé se moc nestresují, protože už jsou na ty krizové situace zvyklí a říkají, hele, vlastně nějak se to zvládne. Zase na druhou stranu přecházíme v době, kdy se dalo všechno snáze predikovat, ten svět fungoval tak nějak stabilně, tak v dnešní době právě už to není stabilní, víte sám, že stačí jedno rozhodnutí někoho a ten svět se točí trošičku jinak, ty podmínky toho fungování se trošičku změní a ti lidé právě na to nejsou jako vůbec zvyklí. Největší problém, se na to říkám, teďka to mě prostě neberte za slovo, že to je velký problém třeba české nátury, že Čech má prostě náturu takovou, že jako nic neřešit, moc se nikam jako nevýmat, hlavně mít to stejný. Jenže bohužel příchodem umělé inteligence a změny v tom geopolitickém systému tohle to končí a právě dneska je velký stres vůbec vlastně tu domu navnímat, vyhodnotit všechny ty informace a nějakým způsobem se zajistit to fungování dál, protože to, co se uměl dřív, už dneska bohužel neplatí nebo nestačí. A v tím narážím, protože jsem teďka měl i přednášky pro střední a základní školy, tak bohužel ten stres nemí zvládat ty rodiče a tím pádem to nemějí vlastně zvládat ani ty děti. To znamená, že nějaká generace snowflakes není problém těch dětí,
1: ale
2: těch rodičů, protože samozřejmě ty děti přejímají ty vzorce toho chování a řešení těch situací podle toho, co vidí doma. A když doma vidí, že se ze stresu v zásadě skládá, pak sahá třeba po práškách, po scrollování, prostě jenom, aby se člověk jako uvolnil, tak to je bohužel ten trend, který my jim předáváme a to je to špatný. To znamená, že ta doba je v zásadě furt stejná. Každá doba tady na tom světě znamenala nějaké výzvy, akorát ti lidé byli teďka zvyklí na poměrně silný komfort, všechno šlapalo a teďka už to bohužel jde a vždycky se dobře se zvyká na to jednodušší a špatně se zvyká na to horší.
0: Tak už jen doplním, že celý rozhovor s Petrem Málkem nabídneme na našem webu, nebo nabízíme na našem webu budějovice.rozhlas.cz. A ještě také doplním, že dnes dopoledne budeme v našem vysílání mluvit o architektuře, konkrétně tedy o tradičním dni architektury, který začátkem října po celé České republice nabídne komentované prohlídky, přednášky a také workshopy. Dnes po 11. hodině Matěj Vodička ve studiu přivítá architekta Karla Harazíma.

0: počasí.
1: Je 6:15, k tomu minuta, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zejména polojasno, k ránu se ojediněle tvoří mlhy, nejnižší noční teploty se pohybovaly od 6 k 1 stupni nad nulou, ale v kotlinách a na pláních mohlo být i kolem minus 1 stupně. Přes den nás čeká polojasná obloha, ráno ještě ojediněle s mlhami, nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vád by měl slabý západní až severozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který pak k večeru bude se měnit na proměnlivý. Rozptylové podmínky budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra ve čtvrtek bude oblačno a zataženo. Na Šumavě během rána bude pouze přechodně se zmenšenou oblačností. Na většině území zítra bude se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 9 až 5 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 13 až 17 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý jihozápadní až jižní vítr, který se pak odpoledne bude měnit na mírný severozápadní rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Bydným tedy jsem. Takový podtitul má v pořadí už 16. ročník Dne architektury. Letos se zaměřuje na bydlení jako na jednu z nejzásadnějších otázek společnosti. Téma propojí architekturu, urbanismus, veřejnou debatu i bytovou politiku a nabídne pohled na historické i současné podoby bydlení. A i na jihu Čech budete moct navštívit komentované vycházky, exkurze, přednášky, debaty nebo workshopy. Nejen o Dni architektury si popovídáme s architektem Karlem Harazimem z organizace Prostor Wimperk. Nalaďte si nás ve středu 23. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Už ve 13 hodin a 30 minut začne v divadle Oskara Nedbala v Táboře Café Senior a aneb Můzy vypráví. Tentokrát o cestě od rodinného loutkového divadla až k Hurvínkovi, o Josefu Skupovi a historii českého loutkářství. Vstup je 40 korun. V 9 hodin dopoledne začne v Českobudějovickém sportovním areálu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Den s univerzitou. Čeká vás sport, prezentace a od 4 hodin odpoledne také pak hudební program. Zahrají mimo jiné Adam Mišík a Kapitán Demo. Program potrvá až do 10. večer. V Borovanech můžete od 4 hodin odpoledne zajít do kulturního domu na posezení s Jihočeskou Podhorankou. Čeká vás společenské odpoledne s hudbou. Ve Stakonicích začínají v 16 hodin jogohrádky pro rodiče s dětmi. Pohádka se tam propojí s výtvarnými aktivitami. A kdo by si chtěl večer trochu odpočinout od běžného světa, může také od 5 hodin do 7 pak přijít na relaxační malování, kreativní workshop s prvky arteterapie pro ženy a dívky. V 17:30 odpoledne se v Českobudějovickém kulturním domě Slávie vydáte na cestu Jižní Amerikou. Cestovatelskou přednášku, která se jmenuje Cesta baťuškáře Jižní Amerikou, povede Daniel Fantini. V 6 večer zazní hudba ve Všemyslicích v Bertoltově hrobce. Koncert to nabídne pěvecký sbor Aleluja. O hodinu později, tedy v 7 hodin večer, patří pak Střelnice, spolkový dům v Táboře mladým hudebníkům. Concertino Praga tam představí laureáty stejnojmenné mezinárodní rozhlasové soutěže. V Táboře ještě zůstaneme, v 6 hodin večer tam můžete v jednotě kafe a knihy v Pražské ulici potkat spisovatelku Johanu Růžkovou. Autorské čtení a beseda se zaměří na její knihu Hrdinou svého života, Jsi ty, a na téma dospívání a životních obtíží. Vstupné je dobrovolné. Do Českého Krumlova se večer hned můžete vydat na dvě cesty. Ve 20 hodin začne v zámecké jízdárně představení Českého divadla Sen o říši krásy a ve stejný čas pak také startuje v kině Luna filmový večer Tady Vary. Na programu je snímek Milovník, ne bojovník. Vstupné je 140 korun. A pokud vás více než film láká hudba, tak v Třeboni začne ve 20 hodin ve Schwarzenbergské hrobce The Electric Recital saxofonisty Viléma Weberky, koncert, který nabídne klasický recital a pojímá ho v elektrickém hávu.

0: které si zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou.
2: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dnes nastává podzimní rovnodennost a začíná astronomický podzim. Víkend přinese babí léto. Poslanci budou schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově příští rok uvede premiéru interaktivního představení Alenka v říši divů. Dnešní den bude polojasný, naměříme 14 až 17 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Astronomický podzim dnes začíná na severní polokouli. Slunce po 2 hodině raní středoevropského letního času vstoupilo do znamení vah a nastává podzimní rovnodennost. Střed slunce se nachází právě nad zemským rovníkem a rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Meteorologové očekávají, že po ochlazení ze začátku týdne se na víkend oteplí. Sobota a neděle může přinést počasí babího léta a polojasným, s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den nad 20 stupňů Celsia. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném kole je i například novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Dálniční známky nemají od příštího roku pravidelně zdražovat zrušením každoroční valorizace jejich cen, kterou prosadila minulá vláda. Za základní roční známku motoristi zaplatí podle novely i v dalších letech 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Poslanci patrně doplní vládní návrh o úpravu platnosti jednodenní známky. Ta má platit 24 hodin od zakoupení, ne do půlnoci daného dne. Skoro 53 tisíc diváků navštívilo uplynulou sezonu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V porovnání s minulým rokem se návštěvnost téměř nezměnila. Příští rok tam Jihočeské divadlo uvede hned dvě nové premiéry. Jednou z nich bude představení Alenka v říši divů, informovala ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová. Podle ní bude část lístků pro diváky, takzvaně imerzivní, kdy se divák chvíli bude dívat z točny a poté se přímo zúčastní představení. Mladí hudebníci v Třeboni na Jindřichohradecku zahájili jihočeský festival Concertino Praga. Série 4 koncertů se kromě Třeboně představí taky v Bechyni, Táboře a Jindřichově Hradci. Mezi 6 vystupujícími je i trombonista Sebastian Krecan.
5: Hraju na trombon, soutěžní skladbu Larsona Koncert. Ukážu na ní vlastně všechno. V první větě je většina je kadence. Ukážu tam přednes vlastně v celém rozsahu. Druhá věta je pomalá, tam zase ukážu piano, nějaký legáta a ve třetí větě ukážu rychlej styl hraní, dvojitý jazyk. Sport.
3: Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála štafeta Itálie před Francouzi a Švýcary. V disciplíně, která se na šampionátu jezdí od roku 2019, získali Italové už 4. medaili, ale poprvé se radují ze zlata. Český tým nestartoval.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme převážně polojasno, ráno jen ojediněle s mlhou, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách naměří 11 až 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru změní na proměnlivý a bio je nadále na nízké zátěži.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kvůli prořezávání stromů u silnice počítejte se zúženými jízdními pruhy u Strážného na Prachaticku a u předních Zborovic na Strakonicku. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Šest hodin k tomu 4:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 23. září. Dobré ráno a pěkný den, první podzimní, přeze studia Luboš Voráček. Někteří několikrát měsíčně míří do divadla Járy Cimrmana, jiní pojmenovávají po Cimrmanovi rozhledny nebo také muzea a někdo si prostě jen tak na zahradě zřídí Járovu hospodu a pořádá v ní cimrmanovská sympózia. A tyto lidi jsme označili jako Cimrmaniaky a věnujeme jim týdenní seriál. Už za chvilku představíme Jaroslava Chaloupku z Letovic.

0: zahradě.
1: Jaroslav Chloupek, jsme v Letovicích na Boskovicku, tady v krásném údolí řeky Křetínky a vidíme hned takový nápis obrovský v té typické secesní úpravě Jára Sobě.
0: Ano, to jsem si sem sám věnoval, já jako Jaroslav jsem si věnoval pódium, na kterém probíhají semináře nad dílem Járy Cimrmana. Je zde i portrét Járy Cimrmana, zcela originální, neobvyklý.
1: Je tam napsáno Jara Cimrman pravděpodobně 1914, ale vypadá to spíš jako nějaká žena.
0: Ano, je to žena. Já si myslím, že by to takhle mohlo zůstat, protože Jara Cimrman do těch svých 15 nebo možná ještě 16 let byl považován za ženu a my jsme se toho drželi. Můžeme vstoupit do takzvané Járovy hospody, kde se odehrály hlavně dlouhé debaty nad odkazem divadla Járy Cimrmana a Járy Cimrmana. Je zde naprosto to zásadní, co v hospodě musí být, a to jsou citáty Járy Cimrmana, který on psal v té hospodě, když se odhalovali.
1: Nápisy v hostinci u sirotků, je to 8 nápisů, první lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Zazvoníme. Posadíme se.
0: My diskutujeme hlavně nad tématy, které ještě nebyly rozvinuty. Měli jsme zde několik sympozií, třeba Jára Cimrman a ženy. K každému sympóziu máme speciální grafiku, samolepky, placky. Prostě, aby tady byla ta stopa, která by se neměla zapomenout, že jsme opravdu nad těma věcma uvažovali, dělali.
1: Ta sympózia se tady na té zahradě konají už od roku 2005, čili už to má poměrně velkou tradici.
0: Ano, na těch stěnách vidíme fotografie, vždycky jedna fotografie z každého ročníku. Co bylo taky zásadní, v jeden ročník jsme se pustili do pátrání, co se vlastně stalo s Luisou Cimrmanovou.
1: Sestrou Járy Cimrmana.
0: Sestrou Járy Cimrmana. Natočili jsme asi 15-minutový film.
1: A co se s ní teda stalo?
0: Naše cesta byla taková, že jsme se totiž dostali k deníku Luisy Cimrmanové a my jsme nakonec zjistili, že ona skončila v Americe a že tam založila hnutí hippies.
1: Když půjdeme ještě ven, venku je bysta Járy Cimrmana.
0: Pojďme se na ní podívat.
1: Jak Cimrman vypadal, ačkoliv vytvořil tu svou jednu autobistu, která je dodnes v divadle Járy Cimrmana.
0: Tady je ten pomník je zajímavý v tom, že podstavec, který je z Pískovce a je velice takový jako
1: mohutný,
0: ten vlastně byl na farním dvoře, tady v Letovicích, máme zde i bistu, a je tam ten titulek Největší velikán Jára Cimrman, o to ta bysta je menší.
1: Takže pro posluchače ten podstavec je takových kolik? Metr vysoký, zatímco bysta má
0: 10 centimetrů, ano, a je tady napsáno Největší velikán Jára Cimrman. Je to přesně umístěno vedle záchodku, na ten se musíme podívat taky, protože to je dokonce záchodek,
1: ano,
0: ve kterém máme návod, jak ten záchod použít.
1: A je to Cimrmanův návod?
0: Cimrmanův návod. Ano, a je zde napsáno, dej si lokty na kolena, dlaně na dásně, vyprázdni se překrásně. Jára Cimrman 1904, je tak dokonce splachovací.
1: Cimrmanovou hospodu a bistu má sice Jaroslav Chloupek na své soukromé zahradě, pokud ale v Letovicích narazíte na muže s buřinkou a prošejivělým vousem, bude takřka jisté, že je to on a že vás do své hospůdky pozve. Z Letovic Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: A když už je také řeč o Járovi Cimrmanovi, tak by také mělo zaznít, že právě dnes, 23. září roku 2026, má 90. narozeniny cimrmanolog, který v roce 1967 spolu zakládal divadlo Járy Cimrmana, pan Miloň Čepelka. Tedy básník, tvůrce haiku, také prozaik, textář, herec, zpěvák, scénárista, moderátor a cimrmanolog, který mimochodem v roce 1961 nastoupil jako redaktor do Československého rozhlasu, odkud ho po odchodu z komunistické strany vyhodili, aby se k nám pak znovu vrátil po roce 1990. Tak všechno nejlepší, pane Čepelko, té 90.

0: počasí.
1: 3,5 minuty po 7:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo zejména polojasno, k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 6 až 1 stupněm a v kotlinách a na pláních mohlo být i kolem minus 1 stupně Celsia. Přes den nás čeká polojasná obloha a ráno ještě s ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vád by měl slabý západní až severozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který pak večeru se bude měnit na proměnlivý. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1 a to je mírná zátěž. No ještě se podíváme na SMSky. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text té SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny a ta SMSka musí být napsaná bez háčku a bez čárek, tedy bez diakritiky, jinak by k nám nepřišla. Ale aktuálně k nám přišla zpráva z trhových svinů, kde je, jak píše Boža, ještě tma a 3 stupně a Boža také přeje všem pěkný den. Bože, děkujeme, do trhových svinů také přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Olga Lounová dospívala 7 minut po 7:15 a až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alexa a host. A koho si Alexandra Minářová tentokrát je pozvala a na co se bude ptát, tak odpověďte tuto otázku, se dozvíte právě nyní.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla ji ikonická role Phoebe jen samá pozitiva, stále se věnuje dabingu. V jaké divadelní roli teď můžeme vidět a kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. Plzeňská společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes podepíše smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Ty mají být podle dřívějších vyjádření ministerstva průmyslu jedním z pilířů dlouhodobé energetické strategie Česka. Na tiskové konferenci k podpisu smlouvy v Praze vystoupí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO, britský velvyslanec Matt Field a generální ředitelé firem ČES, Rolls-Royce SMR a Škoda JS Daniel Beneš, Chris Chollerton a Karel Bednář. Evropská unie schválila prodloužení sankcí uvalených na zhruba 3000 ruských a běloruských občanů a firem. Shodly se na tom členské státy. Tentokrát sankce prodlouží o 3 roky oproti původním 6 měsícům. Po dlouhých jednáních a tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska ale ze sankčního seznamu zmizí jména 2 ruských miliardářů, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Prodloužení sankcí mělo být schválené už včera. Lotyšsko ale vyškrtnutí obou jmen původně odmítlo. Kulturní fórum Písek zve dnes pořadatele kulturních akcí i veřejnost do prostor divadelky. Program setkání se zaměří na nabídku akcí pro rok 2027, koordinaci termínů i marketingovou podporu kultury ve městě nebo změny v dotačním systému. Zároveň nabídne prostor i pro navázání spolupráce mezi pořadateli. Začátek je v 16 hodin a vstup zdarma. Hvězdárna a planetárium profesora Františka Nušla v Jindřichově Hradci zve dnes zájemce na pořad věnovaný 180. výročí objevení planety Neptun. Připravil ho Zbyšek Prágr a pořad doplní o film podle aktuálního programu. Začátek je ve 20 hodin. A počasí? Dnes očekáváme převážně polojasno. Teď ráno ojediněle s mlhou. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru změní na proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Semafory stále řídí kyvadlový provoz na silnici první třídy číslo 24 v Majdaleně na Jindřichohradecku. Stavební práce tam mají trvat ještě zhruba měsíc. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30, k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Když se v roce 1880 po letech znovu objevil v Blanském lese jelen, byla z toho taková událost, že jeho pohyb sledovali knížecí zaměstnanci celé tři čtvrtě roku a pravidelně tedy o něm informovali Schwarzenbergy. Nakonec tedy byl zastřelen a místo dnes připomíná jelení kámen. Kdo tedy jelena skolil a proč stojí na opačné straně vrchu Buloví ještě jeden podobný kámen, tak to uslyšíte v jeho české vlastivědě, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku to uslyšíte.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V jihočeské vlastivědě si řekneme, jak to bylo s posledním jelenem uloveným na Šumavě roku 1880. V průběhu 19. století se na Šumavě rychle snižovaly i kvůli řádění pytláků z Bavorska stavy medvědů, vlků a jelenů, až byli zástupci těchto druhů zcela vyhubeni. Zastřelení posledních kusů připomínají kamenné pomníčky. Zatímco medvědí a vlčí kámen jsou poměrně známými turistickými cíly, jelení kámen zůstává vcelku neznámým. Nachází se pod vrchem Bulový v Blanském lese, nedaleko Brloha, a nese nápis Hirschenstand a datum 28.1880. Připomíná, že zhruba v těchto místech byl v uvedený den zastřelen poslední šumavský jelen. Jeleni se tou dobou v oblasti už několik let vůbec nevyskytovali, proto pohyb nového jedince způsobil doslova senzaci, a to jak mezi lesním personálem, tak mezi samotnými Schwarzenberky. 3/4 roku se ho snažili knížecí zaměstnanci vystopovat a pravidelně hlásili knížeti, v jakých revírech byl spatřen. Pomyslná smyčka se nad ním pomalu utahovala, až byl skolen lesmistrem Vilémem Souchou. To byl mimochodem vnuk stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera. Na opačné straně Bulového se pak nachází ještě jeden novodobější jelení kámen, který byl osazen na paměť ulovení prvního jelena v oblasti po 85 letech, tedy v roce 1965. Dnes jsou jeleni opět zcela běžnou součástí nejen šumavské přírody.

0: počasí.
1: Je 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a dnes tam drží službu stejně jako včera meteorolog Petr Friebauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak pane Friebauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: V jihozápadní polovině kraje máme jasno nebo polojasno. V té severovýchodní se potom oblačnosti vyskytuje o něco více, ale postupně tam také ubývá. A máme beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše a ve vyšších vrstvách atmosféry k nám proudí chladnější vzduch od severu. Teploty na jihu Čech jsou poměrně různorodé od 2 do 7 stupňů Celsia a na horách místy i kolem minus 4 stupňů Celsia, takže máme chladné ráno. A nejnižší teplotu naměřila dneska Kvilda Perla, a to minus 6,8 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je 4,8 stupně Celsia, fouká slabý jižní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů. Kuráňov hlásí skoro jasno, teplotu 2,5 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Dnes začal astronomický podzim. Jaký tady bude ten první podzimní den?
2: Odpoledne té oblačnosti bude málo, takže bude polojasno až jasno a stále beze srážek. Teploty dnes vystoupají na 15 až 18 stupňů Celsia, na horách potom kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, severozápadní do 4 metrů za sekundu a k večeru se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Jaké jsou teplotní rekordy k dnešnímu dni?
2: Nejvyšší teplota byla dnes k dnešnímu dni naměřena v roce 1987, a to 27,2 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1915, a to minus 1,8 stupně Celsia.
1: Když máme dnes tu podzimní rovnodennost, v kolik tedy slunce vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce teprve vyjde v 6 hodin a 50 minut a zapadat bude v 18 hodin a 58 minut.
1: Takže ještě máme 3 minuty do východu. No a jak bude v noci a zítra?
2: V noci očekáváme polojasno a postupně až jasno. K ránu potom od severozápadu začne přibývat frontální oblačnosti a zítra přes den bude tedy oblačno až zataženo a postupně se na většině území vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Večer potom budou srážky ubývat. Od severozápadu přes naše území přejde studená fronta. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni Celsia a maximální denní mezi 14 až 17, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, jihozápadní až západní, který se během zítřejšího dne bude měnit na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a odpoledne místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Friebauer. Za to děkuji pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na spožděné autobusy anebo špatně navazující spoje v poslední době upozorňují cestující na jihu Čech. Zhoršení dopravní dostupnosti souvisí se spuštěním systému integrované dopravy. Problémy se naplno ukázaly se začátkem školního roku. Budeme o tom mluvit po písnice, kterou zaspívá Karel Gott.

0: Cestující si na některých místech Jihočeského kraje stěžují na špatná spojení do krajského města. Podle nich za to může nový systém integrované dopravy. Vedení kraje od začátku školního roku už třikrát měnilo jízdní řády. Některým cestujícím úpravy ale přesto nějak nepomohly.
1: Bylo lepší, když jezdili tak jako před prázdninama, než teď, jak se změnily ty jízdní řády.
2: Do jedné z českobudějovických středních škol každý den dojíždí Tereza Urbanová z Ponědrážky na Jindřichohradecku. Donedávna jí na cestu do krajského města stačil jeden přestup.
1: Přestupovala jsem v Přivětině, teď to jakože jezdí do Lomnice, z Lomnice do Lišova, z Lišova do Budějc. Je to takový blbější.
2: Komplikovanou se pro pasažéry stává i odpolední zpáteční cesta, potvrzuje Petra Fischerová z Lomnice nad Lužnicí.
3: Když jedu potom zpátky domů, z toho Lišova, potom na Lomnici, potažmo na Hradec, jezdí třeba jednou za hodinu, jednou za dvě. Když se zpozdí autobus v Budějovicích, třeba o 20 minut, což není výjimkou, člověk potom musí tu hodinu čekat zaseknutej a nedostane se dál.
2: Špatnou dostupnost Lomnice a okolí kritizuje i nezávislý starosta města Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Veškeré naše spoje, které jsou ať do krajského města, anebo někam dále, tak jsou přestupové. Nemáme žádný přímý spoj do krajské metropole. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, protože spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
2: Podle něho se 25-kilometrová cesta do Českých Budějovic protáhla na jednu hodinu. I kvůli tomu vedení města vytvořilo petici, která má na problém upozornit.
4: Ta petice má velmi silnou podporu. My tenhle ten týden budeme ji ukončovat. Úplně přesný počet, ten budeme znát v polovině týdne, ale zastavují mě lidé na ulici a telefonují mi, takže tu podporu v té petici máme.
2: Podobně jsou na tom třeba i cestující v Mydlovarech na Českobudějovicku. Podle nezávislé starostky Renaty Gondekové, která kandiduje v letošních komunálních volbách, obcí před zavedením e-desky často projížděly přímé spoje do krajského města.
5: Obyvatelé musí přestupovat buď ve Zlivy nebo na Hluboký a čekat na tu páteřní linku, která jede z Týna nad Vltavou, která už je jakoby někdy přeplněná. Musí tam čekat několik minut, není to úplně, že by to navazovalo na minutu přesně.
2: Právě při přestupu z vlaku na autobus mívají cestující podle ní nejvíc komplikací.
5: Problém je, že nefunguje systém, který dává pokyn tomu řidiči, že může odjet. Dostane řidič pokyn, že může odjet, ale ve skutečnosti vlak ještě nepřijel.
2: V obou obcích zatím nepomohly úpravy jízdních řádů, které ve třech vlnách reagovaly na špatnou dostupnost některých sídel. Jak připomíná jednatel dopravního koordinátora Jekort Jiří Kavka, změny nejsou konečné.
6: Pokud jde o změny jízdních řádů, tak ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
2: Jihočeský kraj spustil e-desku na začátku letošního července. Do té doby byl posledním českým regionem bez systému integrované dopravy. Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Přísnější tresty čekají neplatiče alimentů. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Veřejně dostupný defibrilátor budou mít k dispozici v Čížové na Písecku. Teplárna České Budějovice zahájila topnou sezonu. Dnešní den bude na jihu Čech slunečný, polojasný s teplotami u 17 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti, kteří alimenty neposílají nejmíň třetinu roku.
4: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
5: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
4: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
6: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
4: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Defibrilátor za 70 tisíc korun koupila Čížová na Písecku. Jde o přístroj, který může zachránit život lidem se zástavou srdce. K dispozici je 24 hodin denně na veřejně dostupném místě.
7: Obec zakoupila defibrilátor na doporučení místních lékařů a záchranné služby. Stroj se bude nacházet na návsi vedle kadeřnictví. Obec na tento pátek od 17 hodin zajistila odborné školení pro veřejnost, kde si lidé můžou zopakovat i zásady první pomoci. Z Čížové na Písecku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: V Českých Budějovicích začala topná sezona. Teplárna České Budějovice zásobuje na 31 tisíc domácností a víc než 400 firem, škol, sociálních a zdravotnických zařízení. Nově teplo dodává do další haly technologického parku v oblasti Světlíky nebo do dokončovaného justičního areálu na Žižkově třídě. Informovala o tom teplárna v tiskové zprávě. Přes polovinu své produkce sdíleného tepla vyrábí v bezemisních a obnovitelných energetických zdrojích.
8: Sport.
2: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češka Marie Bousková třísetovým vítězstvím nad Sonaj Kartalovou. Linda Nosková pak ve dvou sadách zdolala Katie Bulterovou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch, který se prý za poslední dny výrazně nezměnil.
9: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to bude, doufujeme, něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
8: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Dnes očekáváme převážně polojasno, ráno ojediněle s mlhou. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru změní na proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stavební práce zúžily jízdní pruhy v Soběslavi na Táborsku v ulici Bechyňská. Omezení potrvá do konce října. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Čím se zabývá muzejní archeolog a co vše se dá vypátrat o historii města? Tak nejenom to zjistí návštěvníci dnešní komentované prohlídky v Jindřichově Hradci. Více podrobností uslyšíte od našeho ranního hosta krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 ve středu 23. září. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Je středa 23. září, první podzimní den a ve srovnání s ještě pořád letním minulým týdnem a víkendem se nám přece jenom už trochu ochladilo. Už jste vytáhli podzimní garderobu a nebo se tomu stále bráníte? No právě o tom je také dnešní rozhlasový sloupek Ivana Mase.
1: Rozhlasový sloupek. Člověk je tvor setrvačný. Nejlépe se to projevuje v okamžicích, kdy jedno roční období přechází ve druhé a venku se někdy více, někdy méně dramaticky mění denní teploty. Určitě

Kritika ale vykazuje jisté zpoždění, které má různé formy. Na jedné straně stojí věční optimisté. Ti odmítají akceptovat, že léto skončilo. S promodralými rty a husí kůží na holých lýtkách se klepou na zastávce a v skrytu duše doufají, že nastalý chlad má jen přechodný charakter. Na druhé straně spektra figurují věční opatrníci, které nic nezaskočí, protože přes celé léto sebou den co den nosili pro jistotu svetr a teď si lebedí, že ho konečně uplatní. No a někde mezi jsme všichni my ostatní. Nás změna ročního období sice nezaskočí, ale ani nijak významně nenatchne. Naše vnitřní termoregulace má zkrátka dlouhé vedení a přechodné období se tak stává přehlídkou bizarních kombinací. Od vlněných čepic k sandálům, po kraťasy doplněné o tlusté mikiny. Ale časem se až na zatvrzelé výjimky zase všichni přizpůsobíme. Přeji vám k tomu přizpůsobování hezký sluný podzim.

0: počasí.
1: Je 7:15, máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká polojasno až jasno, rána pouze ojediněle s mlhami a nejvyšší denní teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vát by měl slabý západní až severozápadní vítr, rychlostí do 4 metrů za sekundu, který pak večeru se bude měnit na proměnlivý. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už do

0: Podepisujete text té vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny a ta SMSka musí být bez diakritiky, aby se nám to tady objevilo. Přišla nám také SMSka z Prachatic, kde je chladné ráno, jak je psáno ve zprávě. 7 stupňů, jasná obloha, den v pohodě přeje Helča. Helču, děkujeme. Ve Velešině jasno, 5 stupňů, všem pohodový den přeje Andulka. Andulko, děkujeme i vám. V Písku je 9 stupňů, píše pan Folta, i za tuto zprávu děkujeme. V Táboře je ráno skoro jasné, klidné, s teplotou 4 stupně. Příjemný den všem přeje děda Pája, Pavle, děkujeme. V Brloze je skoro jasno a 4 stupně. Zdraví, hezký den přeje Marie. I vám, Marie, tady děkujeme za SMSku. V Nové Peci je zatím jasno a minus 2 stupně, píše a všem příjemný den přeje Dagmar. Dagmar, děkujeme a do toho chladu vás zdravíme. Ve Věcní jsou 4 stupně, téměř jasno, píší a zdraví Zuzka s Honzou. Tak i do Věcní děkujeme za zprávu a ještě přišla ke SMSka z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno a 6 stupňů, píše a zdraví Marie. Marie, za vaši zprávu děkujeme, do Jindřichova Hradce také hezkou středu přejeme.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
0: Za chvilku pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy a tentokrát to ale nebude o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. Ale ještě předtím je tu Petr Janů a Petr Janda s písní Jedeme dál.

0: Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň i operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo práce by od října mělo zvýšit náhradu za benzín při služebních cestách. Za litr benzínu by zaměstnanci mohli dostat 1,40 korun 80 haléřů místo současných 34 korun 70 haléřů. Ke zvýšení dochází kvůli růstu cen, který podle údajů statistického úřadu překročil hranici pro mimořádnou úpravu sazby. Náhrada se používá třeba v případě, kdy zaměstnanec nemá doklad o ceně natankovaného paliva. Americký ministr zahraničí Mariko Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Koncert České filharmonie dnes v Rudolfínu zakončí 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Zazní díla Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka nebo Igora Stravinského. Letošní ročník festivalu zahájil 5. září koncert italského orchestru Filharmonika della Scala. Festival Naturvision pokračuje ve Vimperku. Jeho jubilejní 20. ročník potrvá až do 25. září, kdy ho zakončí slavnostní gala večer. Pořadatelé připravili promítání filmu o přírodě, zvířatech a životním prostředí, komentované prohlídky třeba olíhně ryb nebo sový voliéry. Dnes od 19 hodin uvidí zájemci dokumentární film o Norsku Písně země. Milevské kino dnes pořádá představení plné historek i vtipných okamžiků Vojtěcha Bernardského, moderátora České televize a pořadu Branky body vteřiny. Během večera se návštěvníci můžou těšit na proměnu moderátora na imitátora a lingvistu. Začátek show je v 18 hodin. Táborští hokejisti se dnes utkají v 6. kole první ligy se Zlínem. Začátek zápasu je v 17:30 a písecké basketbalisty dnes čeká od 18 hodin v 2. kole ligy Hradec Králové. Dnes očekáváme převážně polojasno. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru změní na proměnlivý a bio je nadále na nízké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihočeských silnicích se aktuálně jezdí bez nehod. Ať je tomu tak i nadále, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30, k tomu 3 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno, první podzimní. A čím se zabývá muzejní archeolog a co všechno se dá vypátrat o historii města, tak nejenom to zjistí návštěvníci dnešní komentované prohlídky v Jindřichově Hradci. Více podrobností uslyšíte od našeho ranního hosta za chvilku, ale ještě předtím necháme zaspívat Leonu Machálkovou.

0: Od Přemyslovského hradiště po ničivý požár v roce 1801. Komentovaná prohlídka, která se jmenuje Historie ukrytá pod dlažbou města a provede účastníky historickým jádrem Jindřichova Hradce a přiblíží jeho příběh. Výtěžek z této akce poputuje společnosti Otevřená okna, kam prohlídka účastníky ale teďkon zavede. To všechno se dozvíme od emeritního archeologa, historika muzea Jindřichohradecka Vladislava Buriana, který je s námi ve spojení. Pane Buriane, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Ta prohlídka Jindřichova Hradce, historie ukrytá pod dlažbou města, začne dnes v 16 hodin a 50 minut u kina Střelnice, právě v Jindřichově Hradci. Kam tedy vezmete naše posluchače?
1: My máme v 16 hodin 50 minut sraz před kinem Střelnice a v 17 hodin se vydáme vlastně po historických hradbách nad příkopem, který je zasypaný od poloviny 19. století. Mimo jiné pod našima nohama bude příkop hluboký 11 metrů, obrazně řečeno. Dojdeme na výhled na Dnežárku, na krásný výhled na hrad a zámek. Pak půjdeme přes čas, kde budeme připomínat i holokaust v Jindřichově Hradci a pak se dostaneme ke kostelu na Nebevzetí Panny Marie, ten byl stavěný v půlce 14. století. Dojdeme k muzeu Jindřichohradecka, k zámeckému pivovaru a bývalý elektrárně na Dolní náměstí, kde je vlastně nejstarší osídlení z 13. století. A zhruba po 100 minutách skončíme naši procházku u kostela svatého Jana Křtitele, což je unikát gotický, minimálně na jihu Čech, spíš by řekl v České republice.
0: Vy, pane Buriane, už jakých 37 let pracujete v muzeu, z toho většinu času tady pracujete jako muzejní archeolog. Můžou si asi naši posluchači na té prohlídce vaší dozvědět také něco více o vaší práci?
1: Právě na tom jsem založil tu svoji prohlídku, protože tím, že jsem tady více jak 33 let dělal archeologa, než mi dostihlo zdraví a přišel jsem v muzeu Jindřichohradecka na post historika, tak vlastně já budu vykládat to, co lidé neuvidí. Vykopanou Pražskou bránu, kde jsme vykopali dvouobloukový most před braní s dvěma střílnama, budu vykládat o polozemnicích z poloviny 13. 14. století, vlastně, kdy jsme tady kopali s kolegou Přicháčkem v 90. letech. Za těch 33 let můžu říct, že jsem to město prokopal poměrně hodně, takže já mám lidem co nabídnout a budu moc rád, když přijdu a těším se na toto setkání, jako na každou prohlídku, kterou ve městě pořádám.
0: To vypadá jako pěkná procházka a konec konců Jindřichův Hradec ještě k tomu hezké město, tak to bude opravdu pěkná procházka na čerstvém vzduchu, ale vy na té pozvánce také uvádíte, že vstupné je dobrovolné, ale případný výtěžek půjde organizaci Otevřená okna, tak proč jste si ji vybral?
1: No, ono to má, jako dá se říct, hlubší dosah. Já jsem asi před 12 lety začal spolupracovat s organizací LORM, což jsou nevidomí. A tam jsem se mnohému naučil vlastně přizpůsobit se lidem, kteří mají zbytkový zrak, zbytkový sluch. Pak jsem začal spolupracovat, sice příležitostně, ale pro mě to byla velká čest, s organizací SOMS. To jsou úplně nevidící, co chodí z příky. A před 2 lety naše muzeum navázalo velmi úzkou spolupráci s Otevřenými okny v čele s paní doktorkou Blaškou, kterou a vlastně s jejími lidmi vynikající spolupráce. A my jsme se dohodli, že bychom rádi, potažmo vlastně já jako historik archeolog, této organizaci nějak pomohl, tak jsme měli několik nápadů, zkusili jsme několik projektů, ne všechny se úplně povedly, dá se říct finančně, takže teď zkoušíme a chtěl bych pomoct a zdá se, že se i daří právě, že to bude vstupné dobrovolné, je tam se mnou paní doktorka Blašková jako ředitelka oken, vybírá do starého historického cylindru a ty peníze veškeré půjdou k ním, protože jsou pro dobré lidi, pro výbornou organizaci a pro mě je to obrovská čest, že s nimi můžu spolupracovat.
0: Tak tady už jen naplním, že o historii Jindřichova Hradce uslyšíte osobně více od emeritního archeologa a historika muzea Jindřichohradecka Vladislava Buriana, krátce před 17. hodinou v Jindřichově Hradci. Tak tedy, pane Buriane, v kolik hodin a kde být?
1: Dnes, to znamená středa 23. září v 16.50 se raz před kinem Střelnice a vycházíme v 17.00 směr řeka Nežárka parkem pod Kaštany. Těším se všemi na setkání.
0: Tak to říká Vladislav Buriane. Pane Buriane, díky za krátké povídání a přeji hezkou procházku, hezkou vycházku.
1: Já děkuji vám za všechno a krásný den úplně všem posluchačům. Hezký den.
0: Hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou, díky.
2: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu stejně jako včera meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, aktuálně vypadá u nás situace jak?
2: Máme polojasno až jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše a ve vyšších vrstvách atmosféry k nám proudí chladnější vzduch od severu. Teploty na jihu Čech jen pomalu stoupají, pohybují se od 2 až do 8 stupňů Celsia a na horách místy i kolem minus 4 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je 5,1 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1029 hektopaskalů. Churáňov hlásí skoro jasno, teplotu 3,3 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude tady u nás na jihu Čech přes den?
2: Odpoledne bude slunečné, bude polojasno až jasno a stále beze strážek. Teploty se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni Celsia, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, severozápadní do 4 metrů za sekundu a k večeru se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci očekáváme polojasno, postupně až jasno a k ránu potom od severozápadu začne přibývat frontální oblačnosti a zítra přes den bude tedy oblačno až zataženo, postupně na většině území kraje s občasným deštěm nebo s přehánkami a večer budou srážky ustávat. Od severozápadu přes naše území přejde studená fronta. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni Celsia a maxima budou mezi 14 až 17 na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, jihozápadní až západní, který se během zítřejšího dne bude měnit na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na pátek?
2: V pátek bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy přechodně až jasno. Minimální teploty budou kolem 7 a maxima kolem 16 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Bydlím, tedy jsem. Takový podtitul má v pořadí už 16. ročník Dne architektury. Letos se zaměřuje na bydlení jako na jednu z nejzásadnějších otázek společnosti. Téma propojí architekturu, urbanismus, veřejnou debatu i bytovou politiku a nabídne pohled na historické i současné podoby bydlení. A i na jihu Čech budete moct navštívit komentované vycházky, exkurze, přednášky, debaty nebo workshopy. Nejen o Dni architektury si popovídáme s architektem Karlem Harazimem z organizace Prostor Vimperk. Nalaďte si nás ve středu 23. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jak velké mohou být bouřkové mraky? I na tuto otázku nabídne odpověď Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale až po písničce.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Čeští vědci mají novou šetrnou metodu na odhalování problémů s trávením. Národní sportovní centrum má stát v Českých Budějovicích. Plán podpořil Český olympijský výbor. Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se pohonů pro malé modulární reaktory. Dnes očekáváme převážně polojasno, teploměry ukážou 14 až 17 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Čeští vědci vymysleli novou metodu na odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
4: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
5: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
4: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam nejsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
5: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Národní sportovní centrum by mohlo vyrůst v českobudějovickém areálu složiště. Včera se na tom dohodli představitelé Jihočeského kraje se zástupci Českého olympijského výboru. Centrum využijí kromě reprezentací taky amatérští sportovci. Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko by to z pohledu České republiky mohlo být unikátní tréninkové centrum. Doplněné o atletickou halu s oválem, velkou halu pro rychlobruslení, plavecký bazén, halu na florbal, regenerační zemí plus hotel. Kontaminace vod se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě, kde se našly toxické látky, zatím nepotvrdila. Podle ministerstva životního prostředí ale zatím nelze úplně vyloučit. Podrobný hydrogeologický výzkum totiž bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. Sanace by měla trvat až do června 2028. Ve vojenském prostoru je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme na jihu Čech převážně polojasno. Teploměry ukážou 14 až 17 stupňů a na horách 11 až 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru změní na proměnlivý a biozátěž je na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Úplná uzavírka platí až do konce měsíce na silnici 138 mezi obcemi Třešně a Dobešice na Písecku. Důvodem je rekonstrukce propustků. Objíždějte přes obec Kluky. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je 8 hodin k tomu 3 a 3/4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska má po rozsáhlé rekonstrukci nové zázemí a také větší kapacitu. Ta oprava ale vyšla na 44 milionů korun, tedy výrazně více než původně plánovaných 30 milionů. Budeme o tom mluvit za chvilku, podrobnosti přidáme po písničce od Věry Špinarové.

0: Nové byty, větší kapacita a také modernější zázemí. Tak teď vypadá azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku. Rekonstrukce ale Charitu Písek vyšla o 14 milionů korun dráž, než původně počítala, a také organizaci zatížila úvěrem. Vedení Charity přiznává, že vysoké náklady mají dopad na její další rozvoj a patří k důvodům, proč letos odvolala píseckého ředitele. V domě je teď 9 bytů a ubytování v něm najde až 36 žen a dětí.
1: Domov se slavnostně otevřeli sami děti tanečním představením.
2: Izabela Vandrovcová.
3: Já bych řekla, že se mi docela líbí zahrada taky a no, ta postel nahoře, jak mám, asi i herna.
4: Julie Thurmerová. Jsme tu spokojení hodně moc. Je dobrý to, že máme svoji koupelnu a záchod.
5: Davide, co se ti tady líbí nejvíc?
6: Zahrada.
5: No a co uvnitř? Je něco, co tě potěšilo?
6: Klubovna.
7: Baťková Anna, je to perfektní. Potěšilo mě, že to má ona nahoře a že já jsem samostatně, jo, dole, takže... Dobrý.
5: A co třeba nová kuchyň? Vaříte ráda?
7: Ráda vařím a kuchyň je dobrá.
1: Pro koho je azylový dům určený, mi popisuje ředitel diecézní Charity Jiří Kohout.
8: Cílová skupina jsou matky s dětmi, to znamená každá maminka s dítětem, která přijde momentálně o bydlení nebo musí opustit svoje zázemí. Často je to nedobrými vztahy s partnery, následkem alkoholismu nebo i domácího násilí.
1: Ta rekonstrukce už byla nezbytná kvůli velmi špatnému technickému stavu budovy a byla taky velmi nákladná.
8: Vlastně ten, kdo tady byl před 2 lety, tak by to nepoznal. Je kompletně bezbariérový, máme tady výtah, nové schodiště, byl zprovozněn vlastně celý půdní prostor, kde vznikly byty. V každém bytě vlastní sociální zařízení má, což dřív nebylo. Jsou 2 společné kuchyně, zasedací místnost, ale je tu i zlepšené prostředí pro zaměstnance, kteří mají k dispozici 3 kanceláře.
1: Původní rozpočet prodražila dřevomorka v krovech, zjištění, že část budovy neměla základy i problémy s pitnou vodou. Stále zbývá sehnat 9 milionů korun. Pomoc s nimi můžou i dárci z řad veřejnosti.
8: Běží vlastně veřejná sbírka na

0: počasí.
1: Je 8:45, k tomu ještě 15 minut, máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká polojasno až jasno, ráno ještě pouze s ojedinělými mlhami. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vát by měl slabý západní až severozápadní vítr, rychlostí do 4 metrů za sekundu, který pak večer se bude měnit na proměnlivý. Rozptylové podmínky, ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a ještě se naposledy podíváme na SMSky, které posíláte. Přišla ještě nějaké z Třeboně zpráva. V Třeboni je polojasno a 5 stupňů. Všem pěkný oficiálně první podzimní den přeje Šárka. Šárko, děkujeme. Volary Rafanda hlásí jasno a 1 stupeň. Píší Luděk a Zdeňka, kteří ještě připsali do zprávy, že od Strážného jsou namrzlá auta. Taky za toto SMSku děkujeme. A ještě přišla nějaké zpráva z Borovan, kde je oblačno a 7 stupňů. Pohodový den přeje všem Růža. Růžo, děkujeme i do Borovan, přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s

0: S námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Už za chvilku se podíváme na to, co zásadního se připravuje na našich silnicích, také v našem kraji. Ale ještě předtím jsou tu Black Milk s písní, která se jmenuje Sedmkrát. Tak hezké ráno.

0: teď, 5,5 minuty po 8:45, se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližších době připravuje, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na území Jihočeského kraje pokračují ještě 4 provozní akce v celkové hodnotě 230 milionů korun. Na silnici první třídy číslo 3 v Českých Budějovicích kompletně rekonstruujeme most přes Dobrovodský potok a mezi Planou a Štilcem opravujeme 4 kilometry povrchu vozovky. Zároveň na silnici první třídy číslo 4 opravujeme 3 kilometry vozovky mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. S omezeními tam ve 3 případech musí řidiči počítat do konce října. Zároveň do konce listopadu počítejte s omezením na silnici 1/24, kde opravujeme 4 kilometry hlavního tahu v Majdaleně.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: K mikrofonu usedla Gabriela Bláhová. Čekají nás zprávy.
5: Je 8:30.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ministerstvo práce by od října mělo zvýšit náhradu za benzín při služebních cestách. Za litr benzínu by zaměstnanci mohli dostat 41 korun 80 haléřů místo současných 34 korun 70 haléřů. Ke zvýšení dochází kvůli růstu cen, který podle údajů statistického úřadu překročil hranici pro mimořádnou úpravu sazby. Náhrada se používá třeba v případě, kdy zaměstnanec nemá doklad o ceně natankovaného paliva. Ceny dálničních známek by se v příštím roce neměly měnit. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez změny by byly české známky kvůli dalšímu zdražování jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit Státní fond dopravní infrastruktury až o 500 miliardy korun ročně. Maroko dnes volí nový parlament. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI, který si v zemi drží významnou moc, jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli marockým volbám posilnilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuta. Kulturní fórum Písek zve dnes pořadatele kulturních akcí i veřejnost do prostor divadelky. Program setkání se zaměří na nabídku akcí pro rok 2027, koordinaci termínů i marketingovou podporu kultury ve městě nebo změny v dotačním systému. Zároveň nabídne prostor i pro navázání spolupráce mezi pořadateli. Začátek je v 16 hodin a vstup zdarma. Hvězdárna a planetárium profesora Františka Nušla v Jindřichově Hradci zve dnes zájemce na pořad věnovaný 180. výročí objevení planety Neptun. Připravil ho Zbyněk Prágr a pořad doplnil o film podle aktuálního programu. Začátek je ve 20 hodin. Dnešní den bude polojasný až jasný. Naměříme 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr fouká slabý západní až severozápadní. K večeru se bude měnit na proměnlivý a bio je na stupni číslo 1.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. S uzavírkou počítejte na Táborsku na přejezdu Horký u Tábora. Objížďka vede přes Slapy a Větrovy. Omezení potrvá do 2. října. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 8:30, k tomu 2:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Rodičům a také dětem s výchovným a vzdělávacími obtížemi pomůže nové sídlo pedagogicko-psychologické poradny v Českých Budějovicích. Odborníci díky němu nabízí také své služby z jediného místa, kam můžou tedy přijít dokonce i celé školní třídy. O nové poradně si více povíme za chvilku. Ještě předtím nechám zaspívat Petra Reska.

0: Českobudějovická pedagogicko-psychologická poradna slouží od včerejška v novém centru v Kněžkodvorské ulici. Díky tomu se podařilo dostat všechny její pobočky pod jednu střechu. Dětem s psychickými anebo výchovnými obtížemi doposud pomáhali odborníci na více místech po celém městě. No ale podrobnosti o nové poradně nám teď přiblíží redaktor zpravodajství Michal Bielský, který se mnou sedí ve studiu. Michale, vítej, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Co všechno rodiny s dětmi v té nové poradně najdou?
1: Když začnu samotnou budovou, tak je to hlavně moderní prostředí, které nabízí zázemí například pro skupinové aktivity nebo práci s kolektivy. Současně v něm odborníci můžou pořádat třeba přednášky, různé vzdělávací akce a mají tam taky prostředí pro osvětovou činnost. Centrum se zaměřuje hlavně na děti, které mají problémy se vzděláváním. Pomoc v něm ale podle ředitele poradny Pavla Váchy najdou i rodiny s dětmi s výchovnými obtížemi.
2: Proto jsme udělali i centrum prevence a program implementace dlouhodobého záměru kraje, kde máme zaměstnané i terapeuty, aby pracovali dlouhodobě s dětmi, které mají nějaký výchovní obtíže, a plus pracujeme hodně s kolektivama a samozřejmě individuální poradenství a pomoc rodičům.
1: Jak dál ředitel Vácha doplňuje, poradna se kromě samotných rodin s dětmi věnuje i mateřským a základním školám.
2: To znamená služby pro pedagogy, konzultace, metodické vedení škol, metodické vedení poradců, školních výchovných poradců, metodické vedení školních metodiků prevence, pedagogů jako takový, učitelů, školních psychologů. Ten záběr je fakt obrovský.
1: Právě pro něj jsou v nové poradně zařízené místnosti pro větší počet dětí, kde s nimi můžou odborníci líp pracovat. Téměř dvouletá přestavba budovy nakonec vyšla na 127 milionů korun s tím, že necelé tři čtvrtiny pokryl Jihočeský kraj a zbytek dotace z Evropské unie a ministerstva školství.
0: Michale, v čem je to nové centrum jiné oproti tomu, jak Českobudějovická poradna doposud fungovala?
1: Tak tím hlavním rozdílem je právě sjednocení všech služeb do jedné budovy. Doposud měla pedagogicko-psychologická poradna po celém městě několik poboček. Teď najdou klienti i pracovníci veškeré zázemí na jediné adrese. Právě to má podle ředitele poradny Pavla Váchy pomoct při práci s dětmi nebo jejich rodiči.
2: Bude lepší spolupráce mezi centrem prevence a odborným pracovníkům, jako jsou třeba speciální pedagogové nebo psychologové. Mnohdy odhalíme třeba nějaké závadové chování v kolektivu, kterým si můžeme vzájemně předávat informace a úzce spolupracovat napříč celým poradenským spektrem.
1: Podle Váchy je sjednocení provozu pod jednu střechu důležité i kvůli tomu, že počet klientů vytrvale roste. Zatímco na začátku pandemie covidu v roce 2020 využívalo služeb poradny něco málo přes 7,5 tisíce dětí, na konci letošního srpna už jich bylo 17 tisíc. Rodinám s dětmi kromě Českobudějovické poradny pomáhá po celém kraji dalších 10 pracovišť, které nabízejí služby hlavně v okresních městech.
0: O čem doplním, že podrobnosti do studia přinesl redaktor zpravodajství Michal Bielský. Michale, děkuji.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží službu dnes meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Máme polojasno až jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše a ve vyšších vrstvách atmosféry k nám proudí chladnější vzduch od severu. Teploty již stoupají a nejčastěji se pohybují mezi 5 až 9 stupni Celsia. Na horách se stále ale místy pohybují i kolem nuly. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplotu 6,5 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů. Churáňov hlásí skoro jasno, teplotu 6 stupňů Celsia a vítr slabý severozápadní 1 metr za sekundu.
1: Jak bude přes den?
2: Vydrží nám to hezké počasí, takže bude polojasno až jasno a stále beze srážek. Maximální denní teploty budou mezi 15 až 18 stupni Celsia, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, severozápadní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci očekáváme polojasno, postupně až jasno a k ránu se od severozápadu začne přibývat oblačnosti. Zítra přes den bude tedy oblačno až zataženo, postupně na většině území kraje s občasným deštěm nebo s přehánkami a večer budou zítra srážky ustávat. Od severozápadu přes nás přejde studená fronta. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni Celsia a maximální denní mezi 14 až 17, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, jeho západní až západní, který se během zítřejšího dne bude měnit na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a odpoledne místy i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek jen také na jednice. Mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na pátek?
2: V pátek bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy přechodně až jasno, ale beze srážek. Minimální teploty budou kolem 7 a maxima kolem 16 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý.
1: A můžeme se ještě podívat na sobotu?
2: V sobotu očekáváme jasno až polojasno, ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy. Minimální teploty budou kolem 6 a maxima kolem 20 stupňů Celsia, takže přes den už se nám bude trochu oteplovat. A vítr bude pouze slabý, převážně jižních směrů do 3 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Činasky dohrály 8 minut před 9 hodinou. Za 8 minut nás čekají zprávy, které připravuje kolegyně Gabriela Bláhová, ale se mnou už sedí Hanka Šoberová, která nás pak následně provede jeho českým dopolednem. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Ahoj, Luboši, hezké dopoledne tobě i našim posluchačům. Pěkný babinec tady máš po ránu.
0: Mě to nevadí.
1: Musíme to tu trošku naředit,
0: mě to
1: samozřejmě.
0: Nevadí. O čem to bude?
1: No tak my dneska dopoledne třeba popřejeme k 90. Miloni Čepelkovi, muži, který umí rozesmát i dojmout zároveň. Taky se zastavíme za malířkou Emou Srncovou a za jejím oblíbeným koutem Šumavy. Vydáme se k nejjižnější hradní rozhledně v Česku. Ohledneme se za létem, to přineslo rekordní vedra i spoustu práce záchranářům. No a na závěr nabídneme třeba i pár bylinkových rad pro silnější imunitu. Teď na Prahu podzimu myslím, že se to bude hodit.
0: Na Prahu podzimu dneska je rovnodennost podzimu.
1: Přesně tak, tak to je to tu.
0: Pěkně vychází. Hanko, díky za tu pozvánku.
1: Těším se.
0: Více tady s Hankou Šoberovou v rámci jeho českého dopoledne. No, Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezkou středu, klidný den, pokud to jen půjde. A těšit se budu ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost.

Na dálnicích, okreskách, polních cestách i necestách. Kamkoliv, kdykoliv. Vždycky jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel dnes vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. Bývalý senátor KDU-ČSL za Strakonicko Josef Kalbáč zemřel, bylo mu 86 let. V Kyjevě vypukly po ruských vzdušných útocích požáry, zasažená byla i čerpací stanice. Dnes očekáváme převážně polojasno s teplotami mezi 14 a 17 stupni. Jsou to zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré středeční ráno. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident taky vystoupení na summitu Krymské platformy.
2: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovítského pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
0: Defibrilátor za 70 tisíc korun koupila Čížová na Písecku. Jde o přístroj, který může zachránit život lidem se zástavou srdce. K dispozici je 24 hodin denně na veřejně dostupném místě. Obec ho zakoupila na doporučení místních lékařů a záchranné služby. Stroj se bude nacházet na návsi vedle kadeřnictví. Obec na tento pátek od 17 hodin zajistila odborné školení pro veřejnost, kde si lidi můžou zopakovat i zásady první pomoci. Bývalý senátor KDU-ČSL za Strakonicko Josef Kalbáč zemřel, bylo mu 86 let. Působil i jako poradce bývalého prezidenta Václava Klause, kterému v roce 2008 pomohl ke znovu zvolení hlavou státu. O jeho úmrtí informovalo na Facebooku město Strakonice, kde byl dřív mimo jiné přednostou okresního úřadu. V roce 2019 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. V Kyjevě dnes po ruských vzdušných útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice, příměstská železniční doprava byla dočasně pozastavená. S odkazem na místní úřady o tom informuje agentura Unian. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly na solomonské čtvrti trosky blíž neurčených zbraní mezi obytné budovy. V obloňské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí, 3 z nich museli záchranáři převést do nemocnice.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme převážně polojasno, teploměry ukážou 14 až 17 stupňů a na horách 11 až 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru změní na proměnlivý a biozátěž je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Semafory stále řídí kyvadlový provoz na silnici první třídy číslo 24 v Majdaleně na Jindřichohradecku. Stavební práce tam mají trvat ještě zhruba měsíc. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné dopoledne, přátelé. Dneska má svátek Berta, no a kalendář ten nám taky připomíná, že 23. září je dnem, kdy letos začíná astronomický podzim. Právě dneska totiž nastává podzimní rovnodennost, chvíle, kdy jsou den a noc téměř stejně dlouhé. No, pomalu, ale jistě se nám dny začnou krátit, nedá se nic dělat, přírodě prostě neporučíme. Dnešek je taky mezinárodním dnem znakových jazyků. možná připomínka toho, že domluvit se dá mnohdy několika způsoby a dokonce i beze slov. No a dnešek přináší jedno krásné kulaté jubileum. 90. narozeniny slaví Miloň Čepelka, básník, herec, spoluzakladatel divadla Járy Cimrmana a taky muž, který dokáže být na jevišti neuvěřitelně vtipný a přitom ve svých verších často velmi zamyšlený. A my si ho v jeho českém dopoledni rádi připomeneme podrobněji. Tak ať už vás dnešní podzimní dopoledne zastihlo doma v autě nebo na cestě do práce, jsme moc rádi, že ho můžete strávit s námi. Přejeme pohodový den a dobrý poslech Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šuberová s vámi u mikrofonu.

0: Ano, Milon Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru, není ale jenom hercem. Celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dneska slaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z Vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvedou, odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tuvane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý Slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: A já si dovolím oponovat Miloňovi Čepelkovi. Naopak, pane Čepelku, je skvělé, že přes osmdesátníci lezou na jeviště. O to spíš, když jsou to osobnosti vašeho formátu. Hlavně zdravíčko vám přeji za nás všechny.

Bydlím, tedy jsem. Takový podtitul má v pořadí už 16. ročník Dne architektury. Letos se zaměřuje na bydlení jako na jednu z nejzásadnějších otázek společnosti. Téma propojí architekturu, urbanismus, veřejnou debatu i bytovou politiku a nabídne pohled na historické i současné podoby bydlení. A i na jihu Čech budete moct navštívit komentované vycházky, exkurze, přednášky, debaty nebo workshopy. Nejen o Dni architektury si popovídáme s architektem Karlem Harazimem z organizace Prostor Vimperk. Nalaďte si nás ve středu 23. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Tak to byl Miraj a píseň I přesto všechno. 9 hodin 23 minuty jihočeské dopoledne s vámi. Malířka Emma Srncová našla svůj druhý domov jenom kousek od Hořic na Šumavě. O tom, jaký zdejší pobyt svědčí, si povídala s Mirkou Nezvalovou, a to pro náš pravidelný sobotní seriál o oblíbených místech právě na vernisáži výstavy obrazů v Českobudějovické galerii Na dvorku v Hroznové ulici.
2: Místa v srdci.
3: No tak teď jasně vyhrává to mýto u těch Hořic, protože jsem zjistila, že když přijedu z Prahy úplně hotová a nemůžu už ani chodit, tak když zůstanu na té chalupě se svým pejskem Pupinou, kdy jsme vlastně obě stejně starý, je 12 a mě 84, tak krát 7, že jo, tak tam spíme, dejcháme, takže jsme tam spolu obě šťastní. Je tam ticho a jsem tady už vlastně 2 měsíce a cítím se o 100% líp, než jsem přijela.
4: Jasně, tak Praha si bere svoji daň. My se potkáváme na tvé výstavě v galerii Na dvorku v Českých Budějovicích, v galerii Na dvorku v Hroznové ulici. Ty se sem vrátila se svou výstavou po 44 letech, takže v Českých Budějovicích by chtěl žít každý a každý by tu asi chtěl vystavovat.
3: Musím říct, že to je překvapení, milý, protože opravdu to bylo nádherný, sice to bylo těsně po rozvodu tenkrát a děti byly 12 a 15 a teď jsme se tady sem vrátili a všechno jsme prožili znova a za tu dobu jsme trošku se stárli teda, ale lidi jsou tady furt stejně fajn.
4: Mýto u Hořic, tak to je místo, kde už pár let žiješ ve své chaloupce, ta se pozná, že je na ní namalovaná jahůdka.
3: Jahůdka tam není, je tam moje kamarádka Víla, taková zlatunka, která se mi tam o všecko stará a hlavně o mě. Takže teď o mě pečuje, sama už toho má taky dost, je po operaci a myslím, že se jí blíží taky 70 a je to úžasná kamarádka, bez který bych tam nemohla být.
4: Je pravda, že ve věku, který si přiznala, tak už to není na velké procházky, ale každopádně jak relaxuješ?
3: Spím. já spím a musím říct, že koukám do půlnoci na televizi, na různé filmy. Jsme koukali s Bárou na životopis Celine Dion. Bylo to úžasné. Skončilo to až o půlnoci, takže pak ráno se mi nechce vstávat. Už mi začíná chybět malování, ale už jsem začala i tady trochu malovat.
4: Ty jsi s Černým divadlem procestovala téměř celý svět, takže které místo se ti nejvíc zaškráblo do srdíčka?
3: Tak já ti nevím. Já jsem samozřejmě vždycky ze začátku byla nadšená a pak, když jsme tam byli díl, jako Švýcarsko třeba, jo, tam ze začátku, když to projedeš, tak máš pocit, že to je úžasný. Pak zjistíš, že nesmíš zastavit ani si sednout na trávu u pangeitu. Lidi na tebe houkají, když nebo jedeš o něco rychlejš nebo něco udávají, když někde vlastně mluvíš, tak to tam oni hlácej hned na policii, tak zjistíš, že to zase taková krása bydlet tam není. Takže já nevím, kde. Samozřejmě byla jsem kdysi na Brači, na Hvaru jsem byla, kde bylo krásně, děti byly malí a tam ještě bylo málo lidí, bydleli jsme u tamních lidí a nebyly tam ty hotely, tak to tam bylo taky krásný. Ale teď, když to vidím, jak to všude je plný a vlastně to soukromí a ta poezie tam už není, tak já jsem asi ráda tady na té Šumavě teď nejradši.
4: Tak náš pořad Místa v srdci je také určený k tomu, aby inspiroval k návštěvě nějakého zajímavého místa. Tak co bys doporučila? Předpokládám, že nechceš, aby všichni se zastavili u vrátek tvé chaloupky, ale třeba takové Hořice určitě za návštěvu stojí.
3: No teď tam zrovna je zákaz vjezdu, protože se tam dělají chodníky nebo co, ale myslím si, že teď je tam i pěkná nová hospůdka, kde dělají dobrý menu a dokonce dobrý zákusky, tak tam doporučuji, aby se zašlo. Já to mám ráda tam jenom na té chalupě, protože já už jsem teď taková babi, že nikam moc chodit nemůžu.
4: Říká malířka Emma Srncová, která až do 30. má své obrazy na výstavě v galerii na dvorku v Hroznové ulici v Českých Budějovicích. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

Tiché u Dolního dvořiště stojí středověká věž, která přežila požáry, chátrání i pokus armády o odstřel. A její příběh si připomeneme v Jihočeské vlastivědě. V obci Tichá u Dolního dvořiště se zachovala pozoruhodná obranná věž ze 13. století, která je dnes nejjižnější hradní rozhlednou v České republice. Původní tvrz vznikla kolem roku 1275, kdy ji na staré zemské cestě z Horního Rakouska do Českého království založili páni z Velešína a Michalovic. Později se dostala do rukou Ružomberků. Ani Tichá se však nevyhnula neklidným časům. V 15. století se na ní střídali hejtmané, správa tvrze nebyla vždy příkladná a během poděbradských válek ji napadli Rakušané. Přesto zůstala stát a stala se součástí novohradského panství, které ji udržovalo a věž dál sloužila svému účelu. Po Bílé hoře připadla Bukvojům, kteří si ji i přes dva ničivé požáry udrželi po staletí. Koncem 18. století ji hrabě Bukvoj přestavil na pivovar, čímž se původní podoba začala postupně vytrácet. Ve 20. století přišel další zásadní zlom. Po válce byl bukvojský majetek zkonfiskován a s budováním hraničního pásma začala likvidace osídlení. Mnohé objekty byly zbourány a armáda se dokonce pokusila odstřelit i samotnou věž. Naštěstí neúspěšně. Po roce 1989 přešla tvrz do majetku obce, později do soukromých rukou a dále chátrala. Teprve v roce 2010 se jí ujalo nejprve sdružení Hrady na Malši spolu s obcí Dolní dvořiště, poté ji převzalo samozdružení a věž prošla zásadní obnovou. Vzniklo unikátní hrázděné patro, opravila se sklepení i hradby. Součástí areálu je dnes také krčma u Čápa, pojmenovaná po významném ružomberském průkrabím Čápu z Radonic.

0: Tak to byla jedna z písní, které poznáte možná hned po prvních pár tónech, kapela Katapult a jejich nestárnoucí Hlupák Váha. 9 hodin 37 minut, přátelé, jdeme soutěžit. Co je na to? Ano, ano, měla bych tady pro vás hezkou cenu. Je to kniha, která se jmenuje Planta Sapiens o inteligenci rostlin. Tak ta je ve hře, věnovalo ji do soutěže nakladatelství Kazda. Autoři Paco Calvo a Natálie Lorencová v ní ukazují, že rostliny nejsou jenom pasivní součástí přírody. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků popisují, jak rostliny komunikují, jak se učí, jak si pamatují, přizpůsobují se svému okolí. Ta kniha nabízí fascinující pohled do světa, který máme doslova na očích, ale často si ho příliš nevšímáme. Linka 22 155 44 11 je v tuto chvíli vaše, tedy hlavně vaše, vás, kteří byste si chtěli o tuto zajímavou knížku zasoutěžit. Samozřejmě soutěžní otázka nemůže chybět, ale nebude složitá. Já myslím, že ze základní školy to všichni známe, i když už jsme mnohé zapomněli, co si budeme povídat, tak si osvěžíme paměť. Ptám se vás, jak se nazývá proces, při kterém si rostliny vytvářejí živiny za pomoci slunečního světla. Buď je to opylování za A, nebo za B fotosyntéza, za C klíčení a za D to může být fermentace. Tak ještě jednou telefonní číslo, na které můžete volat 22 155 44 11. Hezké dopoledne, kdo tam, vítejte.
1: Dobrý den, tady je Marie z Limperka, je to za druhé fotosyntéza,
0: je
1: nebo za B
0: teda. To fotosyntéza. Vy jste, Maruško, dávala pozor ve škole a je to přesně tak. Správná odpověď zazněla, kniha vaše. Jaký je váš vztah k rostlinám, k přírodě? Jak jste na tom?
1: No, jsem na tom celkem dobře. Mám takovou tady u domu malou zahránku, pěstu se tam okeře, hortenzie a tak.
0: Všemu se daří, předpokládám, protože je to pěstované s láskou.
1: No, daří, občas je sucho teda,
0: Potrápilo nás všechny. No, po přečtení knihy, kterou jste vyhrála, možná těm vašim kytičkám budete ještě o něco málo víc rozumět. A to doslova a do písmene, protože i o komunikaci rostlin je v téhle knize řeč. Já vám gratuluji, Marie, zdravím do Vimperku, mějte se moc hezky a poprosím, abyste mi nepoložila telefon, abychom se domluvili o předání toho vašeho dárku. Mějte se pěkně a zase někdy, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Nevím, jak vy, miluji tuhle tu písničku od Big Mountain. Je to pohodička, tak člověk by se zasněl, kolíbal. Baby, I love your way. Miluji tvou cestu. 9 hodin 44 minuty, jihočeské dopoledne s vámi. Tak přátelé, téma, kterému se ještě budeme věnovat před 10. Větší počet výjezdů, záchranky a zvýšený zájem o projekty na ochlazování ulic či domů. I takové bylo letošní léto s extrémy vysokých teplot i sucha. Kalendářně skončilo dneska a my se za ním ohlédneme za chviličku.

0: Nenapovídej, to nebyl jen tak obyčejný hit. Michal David s ní v roce 1981 vyhrál festival Intertalent a právě tahle písnička mu pomohla nastartovat kariéru popového idolu. Hudbu k písni napsal Zdeněk Barták a text Jaroslav Machek. Tak, pojďme teď ještě k tématu, které jsem slibovala před chviličkou, je 23. září, podzimní rovnodennost, takže právě dneškem skončilo kalendářní léto. Zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku, skoro 42 stupňů Celsia. V Doksanech na Litoměřicku i teploměr ukázal už během posledního červnového týdne, kdy v Česku zemřelo skoro 2300 lidí. To je o 200 až 300 víc než obvykle. Více práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba i odborníci na zadržování vody ve studnách.
1: 381. Ano.
2: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
3: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
2: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy z horka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
3: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
2: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost. Těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
4: Telefon, že vám budou volat.
5: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder, v Evropské unii jsou to 10 000.
6: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodní je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
5: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
6: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
7: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznamenáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
5: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahubilo i jahody na její vlastní zahrádce. Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno v premiéře po 20. hodině a najdete ho potom i v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
9: Dnes ráno, když bylo půl

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Plzeňská Škoda JS podepsala smlouvu s Rolls-Royce SMR na pohony pro malé reaktory. Správa železnic až do příštího pátku uzavře přejezd mezi Horkami a Větrovy na Táborsku. Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Kraj mění jízdní řády. Dnešní den bude slunečný, polojasný, s teplotami 15 až 18 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
2: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic, valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
3: Popisuje situaci v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
4: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
3: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Správa železnic až do příštího pátku uzavře přejezd mezi Horkami a Větrovy na Táborsku. Kvůli probíhající opravě na trati Tábor-Bechyně se přes přejezd nedostanou automobily, městská hromadná doprava ani vozidla integrovaného záchranného systému. Uzavírka se týká taky cyklostezky a pro pěší je vyznačená obchůzná trasa. Co správa železnic na přejezdu udělá, řekl její mluvčí David Kabele.
5: Konkrétně tam vyměníme přejezdovou konstrukci a na samotném přejezdu a v navazujících úsecích také obnovíme koleje a pražce. Ty koleje budou nově svařené takzvaně bezstykově, díky čemuž se sníží hluk z železniční dopravy.
0: Linka městské hromadné dopravy číslo 53 jezdí po objízdné trase přes Slapy a železniční zastávka Horky nebude až do konce uzavírky obsluhovaná oboustranně a nebude ani zřízená náhradní zastávka. Iránské letecké společnosti ruší kvůli americkým sankcím platným ode dneška komerční lety v regionu. Letiště v irácké metropoli Bagdádu a v ománském Maskatu tak už od rána nepřijímaly žádné iránské lety. Uvedla to zpravodajská agentura ISNA s odvoláním na iránský úřad pro civilní letectví. Podle mluvčího úřadu se pracuje na přesměrování letů směřujících do Iráku na jiná letiště. Iránská média s odvoláním na leteckou společnost Azerbaijan Airlines uvedla, že jsou s okamžitou platností zrušeny taky lety íránských aerolinií do sousedního Azerbajdžánu.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude polojasný až jasný, naměříme 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr fouká slabý západní až severozápadní, k večeru se bude měnit na proměnlivý a bio je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila v Jindřichově Hradci u kruhového objezdu před odbočkou do ulice Jáchymova. Počítejte se zdržením, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A po 10. hodině pokračuje jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s Hankou Šoberovou. Těší mě být s vámi, no a já doufám, že je to i v opačném případě stejně tak. A my jsme za to moc rádi, že jste s námi. Co vás čeká v této hodině? Tak mám tady pro vás připravených mnoho kulturních typů. Jeden milevský si probereme trošičku detailněji. Taky budeme trošku myslet na posílení imunity, využijeme bylinky, dnešní babské rady k tomu poví víc. No a taky se spojíme s naším regionálním stopařem, ten se totiž dneska vydal na dvoudenní putování po gotické stezce v pohraničí a my zjistíme, kde se aktuálně nachází. Už za chviličku po písni Hanky Zagorové a Mira Žberky. Dobrý poslech.

0: teda Klarisek v Krumlově. Je k tomu krásný příběh, který vám určitě někdy ještě ve vysílání více rozeberu. Každopádně, tohle je jedna z cest, které navazují na evropskou síť poutí do španělského Santiago de Compostela. To naše dvoudenní putování je součástí press tripu s názvem Gotická stezka. Ta má, jak už si naznačila v úvodu, zpřístupnit a víc zpropagovat kulturní dědictví v našem příhraničí. Často jde o místa v zaniklých vesnicích nebo v odlehlých oblastech. A zároveň v příštím roce tahle česká část propojí jihočeské pohraničí s gotickou cestou, která už spoustu let funguje v přilehlém Horním Rakousku. My jsme vyrazili teď ráno ze zámecké zahrady v Krumlově a za chvilku dojdeme do Kájova, kde nás čeká komentovaná prohlídka poutního areálu s kostelem na Nebevzetí Panny Marie.
1: Tak kde tě máme, Petře, už tedy víme, a co dneska ještě všechno uvidíte, pověz.
0: Na mě teď tady s otevřenou pusou koukají ostatní účastníci press tripu, co se to děje v lese. Takže my teď míříme do toho Kájova a pak se přesuneme z Kájova do Chvalšin. Tam máme na programu prohlídku muzea Schwarzenbergského plavebního kanálu a návštěvu kostela svaté Máří Magdalény. Pak se zastavíme v kostele svatého Oldřicha v Loučovicích a po opatské stezce dojdeme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Já na všech místech pro vás budu pořizovat reportáže a videa a fotografie, která budou postupně zveřejňovat v nadcházejících týdnech v našem vysílání.
1: Krásný program, neméně krásné počasí, tak ať se daří tobě i kolegům novinářům. Mějte se hezky a pozdravujeme. Naslyšenou.
0: Díky, hezký den.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnešek, přátelé, nabízí výlet do divadla, na koncert, za filmem i za příběhy z cest. Tak pojďte vybírat z mé kulturní nabídky. Už ve 13.30 začíná v divadle Oskara Nedbala v Táboře Café Senior a neb Můzy vypráví. Tentokrát o cestě od rodinného loutkového divadla až k Hurvínkovi, o Josefu Skupovi a historii českého loutkářství. V 9 hodin dopoledne začal v Českobudějovickém sportovním areálu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Den s univerzitou. Čeká vás tam sport, prezentace a od 4 odpoledne taky hudební program. Zahrají mimo jiné Adam Mišík a Kapitán Demo. A program potrvá až do 10. večer, takže času tam zajít máte skutečně dost. V Borovanech můžete od 4 odpoledne zajít do kulturního domu na posezení s Jihočeskou Podhora. Čeká vás společenské odpoledne s hudbou. Ve Strakonicích začíná v 16 hodin, začínají jogo hrátky pro rodiče s dětmi. Pohádka se tam propojí s výtvarnými aktivitami a kdo by si chtěl večer trošku odpočinout od běžného světa, může od 5 do 7 přijít na relaxační malování, kreativní workshop s prvky arteterapie pro ženy a dívky. Od 17:30 odpoledne se v Českobudějovickém kulturním domě Slávie vydáte na cestu Jižní Amerikou. Cestovatelskou přednášku s názvem Cesta batuškáři Jižní Amerikou povede Daniel Fantini. No a v 6 večer zazní hudba taky ve Všemyslicích v Berchtoldově Hrobce. Koncert tam nabídne pěvecký sbor Aleluja. No a o hodinu později, v 7 večer, tak ten patří Střelnici, spolkový dům v Táboře. Mladým hudebníkům bude patřit Concertino Praga, tam představí laureáty stejnojmenné mezinárodní rozhlasové soutěže. Jste zváni. No a my se už za chviličku vypravíme do Milevska. Tam totiž vznikla nová kulturní platforma, spojuje lidi a projekty, které vytvářejí nezávislou scénu ve městě. Proč se rozhodli spolupracovat a co jim to může přinést? Tak na to se zeptáme Daniela Hrušky z Kamenáče. Tak si na to počkejte, ale ještě předtím je tu Lenka Filipová a píseň Jenom blázni s radiou. Tak se pojďme radovat s nimi. Hezké dopoledne.

0: Milevsko má novou kulturní platformu s názvem Mile kulturně spolu. Propojuje několik nezávislých projektů, spolků a iniciativ, které ve městě pořádají koncerty, výstavy, divadlo nebo další nějaké jiné různé akce. Chtějí si navzájem pomáhat, taky lépe koordinovat program a oslovit i nové publikum. Jedním z iniciátorů platformy je Daniel Hruška z Music Art Pubu Kamenáč, kterého tímto vítám v našem vysílání. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, zdravím.
0: Tak pane Hrušku, jak vlastně vznikl nápad dát tyhle lidi a projekty dohromady?
1: Vzniklo to tak, my už jsme teda vedle sebe v tom Milevsku působili, všechny ty malé uskupení a subjekty na tu malou nezávislou kulturu, ale několikrát se stalo, že jsme nechtěně šli proti sobě třeba datumama a nebo i tématem těch akcí. Takže nápad byl se potkat, i když jsme se samozřejmě všichni znali a jsme kamarádi, a říci si, pojďme udělat nějaký alespoň na začátek kalendář, kde ty akce vlastně si budeme sdílet a zároveň si je budeme jako podporovat, že se budeme navzájem navštěvovat, ale hlavně, aby nešli proti sobě tím datumem, aby se netříštilo to, ty návštěvníci mezi třeba v jeden den prostě na tři akce. Takže takhle to začalo.
0: Kdo všechno je v dnes Mile kulturně spolu?
1: Tak je to Kamenáč Music Art Pub, to je bar v Milevsku, který právě i organizuje koncerty, výstavy, i malé divadla, stand-upy, potom je to Domeček Šrot, to je takové malé komunitní centrum, který dělá něco podobného, ale ne na pravidelné bázi, nebo nemá jako bar otevřeno, je to prostě jenom otevřeno na ty akce. Potom je to Evil Production, to je technický support všech takovýchhle akcí, které potřebují zvučit, světla, takové to technické zázemí na ty festivaly nebo koncerty, anebo pokud máte kapelu, tak vám natočí i desku. Potom je to Galerie Výhybka. Galerie Výhybka organizuje hlavně výtvarné výstavy, ale i malé koncerty, které se k ním vážou. Potom je to Letokruh, to je umělecká skupina, která tvoří výtvarná díla a která potom je vystavuje buď třeba v Kamenáči, anebo pod Galerií Výhybkou. A pak je to multižánrový festival Tlapka, který se zaměřuje na pomoc zvířatům, hlavně zvířatům v útulcích, a je to také propojené s hudbou a uměním. No a pak tady máme Honzu Hečka, který je takový obecný performer, muzikant, lektor a učitel a hlavně se věnuje dětem, a který na různých akcích dělá různé workshopy, a ten přišel s tím nápadem, pojďme udělat aspoň ten kalendář. Ale ono toho kalendáře nezůstalo a najednou vznikla platforma celá Mile kulturně spolu a už to vlastně táhne vzádem pro vás takhle.
0: Vy jste zmínil vzájemnou pomoc. Pojďme přiblížit, jak vypadá v praxi. S čím si dokážete navzájem pomoct? Třeba krom toho, že sedíte nad tím kalendářem a ladíte termíny, abyste se nějak jako nezasahovali z jedné akce do druhé.
1: Určitě prostorama. Že třeba větší koncert, tak v létě má hezké pódium právě že Kamenáč. Takže například Evil Production prostě chce udělat koncert, ale udělá ho v Kamenáči a zároveň ho i nazvučí. Nebo Letokruh chce udělat výstavu. Teď je vhodný prostor třeba v tom Kamenáči také, tak tu výstavu udělá tam. A nebo zase jinde je to vhodnější v tom Domečku Šrot, kde to je jako menší, takže tam se udělá třeba výstava. A nebo někdo má třeba auto, velký dodávku, takže pomůže tomu druhému subjektu třeba udělat nějakou akci a pomůže takhle technicky. Takže vlastně je to taková vlastně velká rodina, dá se říct.
0: Chápu dobře, že ta společná platforma může třeba pomoct dostat lidi i na akce, které by jinak třeba přehlédli?
1: Já si myslím, že ano, protože i když jsme se všichni znali, tak jsme o sobě vlastně nevěděli zároveň, že ten samý den je tamhle akce a tamhle akce. A proto jsme se i spojili a i ten každý ten menší subjekt měl nějakou už malinkou komunitku jako přátel anebo těch návštěvníků těch akcí. A když to takhle propojíme, tak teď i vidíme, že třeba lidé, co chodili na koncerty do Kamenáče, tak jdou teď do Milevské synagogy, kde například probíhá výstava pod záštitou galerie Výhebka a obráceně. My třeba v Kamenáči děláme koncert a už vidíme, že tam jdou lidé a návštěvníci, kteří původně chodili třeba jenom na ty výstavy té Výhybky. Hmm. Takže tohle se krásně takhle jako pomalinku začíná propojovat a o to nám šlo.
0: Vy sám jste spojený s Kamenáčem. Jak jste se vlastně dostal k pořádání kulturních akcí?
1: Já Kamenáč vedu s Michalem Klimešem, což je můj dlouholetý kamarád a muzikant. My máme spolu několik kapel, dokonce i Kamenáč Band, což je takový uskupení jenom kamarádů, který tam hrávají s jinými kapelami, ale začalo to tak, že vlastně my jsme pro ten Kamenáč dělali někdy hudební program, někdy jsme tam hráli se svýma kapelama, mezi tím se tam vystřídali různí nájemci a ten poslední nájemce v roce 2014 za náma přišel a řekl, kluci, nechcete to celý zkusit vy? A my jsme řekli, tak jo.
0: Tak taková pěkná domluva mezi vámi funguje a tak by to asi mělo být.
1: No vlastně od bubnu a od kytar jsme se stali hostinskými zároveň.
0: Jinak ta platforma Mile kulturně spolu chce dát prostor taky mladým tvůrcům a dalším iniciativám. Jak se může přidat někdo, kdo má třeba vlastní nápad anebo projekt?
1: Že určitě, ať přijde za náma, ať nám napíše a vlastně všechny ty akce jsou otevřeny úplně pro všechny. Speciálně děláme Kamenáč Art Fest vždycky v červnu, což je vlastně v Kamenáči, na zahrádce Kamenáče a před Kamenáčem a to tam dáváme hodně prostor i žákům ze základní umělecké školy, aby se šáhli na jiný pódium než jenom ve škole a to se strašně osvědčilo. A najednou i vidíte, že tam prostě přijde kapela ještě jako děti ze základní školy, že si chce zahrát a to je skvělý. A přijdou na ní kamarádi a spolužáci a takhle to funguje. Mm. Takže určitě to pódium je pro všechny. Teď to pódium, myslím, podia všech těch subjektů.
0: Ano. Co aktuálně připravujete společně? Je něco, na co se můžou lidé v Milevsku těšit?
1: Teď bude 10.10. dny otevřených ateliérů. Mm-hmm. To pořádá jeho český kraj, nebo spolu pořádá. A to jsou takové dny otevřených dveří, nebo den otevřených dveří všech těch subjektů. Takže do všech, když ten návštěvník jakoby nakoukne, tak tam někoho zastihne s tím, že si tam bude moct něco vyzkoušet anebo vlastně jako kouknout i do toho zákulisí, třeba do toho ateliéru toho spolku Letokruh nebo do Kamenáče, který bude už otevřený odpoledne, kde bude nějaký hudební workshop, kde budeme třeba s dětma si zkoušet hrát a jamovat v domečku. Šrot bude Honza Hečko ukazovat knihtisk a takovýhle jakoby celodenní workshop den po celém Milevsku vlastně, po všech těch místech, kde ty subjekty mají sídlo, když to tak řeknu.
0: Dan, na závěr, kde můžou lidé sledovat, co se v Milevsku v rámci Mile kulturně spolu chystá? Poraďte.
1: Určitě na webové stránce milekulturnespolu.art. Potom nás najdou na Facebooku a najdou nás i na Instagramu. Hmm.
0: O Mile kulturně spolu jsme si mile popovídali s Danielem Hruškou z Music Art Pubu Kamenáč. Moc krát děkuju. Mějte se hezky, ať se vám spolupráce daří, ať je vám tam fajn a i vašim návštěvníkům. Mějte se pěkně a zase někdy budu
1: děkujeme.
0: Se těšit. Naslyšenou.
1: Naschánou.
0: Tak přátelé, slyšeli jste, pokud nějakou akci chcete navštívit, tak Mile kulturně spolu jsou tu pro vás. No a taky je tu pro vás Bruce Springsteen ve vysílání jeho českého dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Užívejte.

0: písnička vás potěšila minimálně tolik jako Daniela Hrušku, když jsme se ještě loučili mimo éter, tak byl moc rád, že hraje právě Bruce Springsteen písničku Dancing in the Dark. Jenom tak pro zajímavost, v klipu k téhle písničce si s Brucem na pódiu zatančila tehdy ještě neznámá herečka Courtney Cox. Později se proslavila jako Monika v seriálu Přátelé. Takže Bruce tehdy vlastně pomohl na obrazovku budoucí televizní hvězdě. Pojďme k tématu dalšímu. Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Ostatní archiválie tak nemusí poškodit ani voda při hašení. Díky pomalejšímu hoření mohou být hasiči na místě dřív, než se oheň rozšíří. Ve světě zatím nic podobného neexistuje a že český nápad opravdu funguje, to potvrdili požární zkoušky.
1: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
2: Třetí patro.
1: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
3: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou a to bezprostředně po požární zkoušce.
4: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice.
3: Přibližuje princip zkoušky Jan Karol z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabic s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
4: 4,
3: lepenkových
4: 3,
3: obalech.
4: 2, 1.
3: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice hoří.
4: Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem hoření z toho kelímku.
3: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
4: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 2, 1, je to tvé. Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř. Takže všichni v pohodě připravení? A půjdeme do toho.
3: Začíná pokus číslo 2. Krabice jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
5: Retardér hoření jsme nanesli třítotiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochrannou vrstvou.
3: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně, že bariéra ze speciální směsi minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to teď můžeme i vidět.
4: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
3: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
4: Tak super. V tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
3: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči, kteří díky pomalejšímu hoření nemusí vodou poškodit ostatní archiválie. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Lékařské rady.
1: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: hezkém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. 10 minut zbývá do 11. hodiny. Matěj Vodička už je se mnou ve studiu. Matěj, ahoj, vítej, pěkné dopoledne.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Zajímá mě to, co v podstatě každý den, ale i naše posluchače jistě, kdo bude tvým hostem po 11.
1: Tak ten rozhovor dnešní bude určený především těm posluchačům, kteří se zajímají o historii, a konkrétně o architekturu, protože zanedlouho od čtvrtka 1. do středy 7. října je na programu tradiční den architektury, a to po celé České republice, samozřejmě ani jich Čech nebude výjimkou. No a my si budeme povídat právě o tom letošním ročníku s architektem Karlem Harazimem z organizace Prostor Wimperk. Jak už ten název napovídá, tak letos ten náš rozhovor o dni architektury bude převážně, nebo nejen převážně, ale bude cílený právě na to, jaký bude den architektury ve Wimperku v tomto pošumavském městě, protože to možná někteří posluchači neví, je to taková zajímavost. Tam se z hlediska architektury docela dost věcí významných odehrálo v minulosti a děje se tam docela dost zajímavých věcí i v současnosti.
0: A dozvíme se o tom po 11. hodině. Těšíme se.

0: kdy hledáme signál.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sněmovna bude moct znovu jednat a hlasovat i v nočních hodinách. Českobudějovická pedagogicko-psychologická poradna ode dneška sídlí v Kněžskodvorské ulici. Berlínská policie podnikla razii proti nelegálnímu obchodování se zbraněmi. Jih Čech je polojasný, teploty dnes vystoupí na 15 až 18 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové dopoledne. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. V novém středisku v Kněžskodvorské ulici funguje od včerejška Českobudějovická pedagogicko-psychologická poradna. Doposud pomáhala rodičům s dětmi na několika adresách ve městě. Přestavbu centra z většiny financoval jeho český kraj. Náklady dosáhly 127 milionů korun. Podle ředitele poradny Pavla Váchy je výhodou sjednocení všech pracovišť do jedné budovy.
3: Bude lepší spolupráce mezi centrem prevence a odborným pracovníkům, jako jsou třeba speciální pedagogové nebo psychologové. Mnohdy odhalíme třeba nějaké závadové chování v kolektivu, kterým si můžeme vzájemně předávat informace a úzce spolupracovat napříč celým poradenským spektrem.
1: Bývalý senátor KDU-ČSL za Strakonicko Josef Kalbáč zemřel, bylo mu 86 let. Působil i jako poradce bývalého prezidenta Václava Klause, kterému v roce 2008 pomohl ke znovu zvolení hlavou státu. O jeho úmrtí informovalo na Facebooku město Strakonice, kde byl dřív mimo jiné přednostou okresního úřadu. V roce 2019 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. Berlínská policie dnes ráno podnikla rozsáhlou razii kvůli podezření z nelegálního obchodování se zbraněmi. Prohledává byty na několika místech metropole. Zadržela už několik lidí. Podle agentury DPA souvisí zátah s organizovanou kriminalitou. Razii vede zvláštní policejní jednotka Ferum. Zasahuje zhruba 300 policistů. Agentura DPA uvedla, že násilné kriminality s použitím střelných zbraní v poslední době v německé metropoli přibylo. Berlín plánuje nasadit kamery s automatickým rozpoznáváním obličejů.
2: Počasí.
1: Dnešní den zůstane na jihu Čech polojasný až jasný, naměříme 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr fouká slabý západní až severozápadní, k večeru se bude měnit na proměnlivý a bio je na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Osobní auto s dodávkou se srazily u Dolního Třebunína na Českokrumlovsku. Na místo jedou všechny záchranné složky. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Komentované vycházky, exkurze, přednášky, debaty nebo workshopy. To vše po celém Česku opět nabídne Den architektury. Festival se letos odehraje od čtvrtka 1. do středy 7. října a jeho podtitulem je heslo Bydlím, tedy jsem. Zaměří se tedy na bydlení jako na jednu z nejzásadnějších otázek společnosti. Téma propojí architekturu, urbanismus, veřejnou debatu i bytovou politiku a nabídne třeba pohled na historické i současné podoby bydlení. A to vše samozřejmě i na jihu Čech. My si o tématu už za chvíli budeme povídat s architektem Karlem Harazimem z organizace Prostor Wimperk. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Matěj Vodička přeje hezký den.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Architekt Karel Harazim z organizace Prostor Vimperk je naším dnešním hostem. Vítejte ve vysílání, díky za váš čas, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Jak jsem zmínil v úvodu, my se budeme dnes bavit o dni architektury, nadcházejícím dni architektury festivalu, který se letos odehraje od 1. do 7. října. Ale nejenom o tom, samozřejmě víc o architektuře jako takové během našeho dnešního rozhovoru padne slov, ale když se dostaneme tedy ke dni architektury, tak tím hlavním motem letošního ročníku celorepublikově je heslo Bydlím tedy sem, tak proč zrovna tohle slovní spojení?
2: Já bych rád na úvod řekl, že já jsem jen takým malým pomocníčkem v rámci lokální hodné architektury. Vyzdvihl bych tady vlastně Marcelu Steinbechovou, která za tím vším stojí se spolkem Kruh. A já budu vlastně jenom interpretovat, nebo co si myslím, jak tady to heslo, který se prolíná teda celým dním architektury, tak za mě to je kvůli tomu, že vlastně složka bydlení v rámci města je vlastně jedna z nejdůležitějších a myslím si, že já pocházím z Vimperka a ta identifikace s tím městem, kde bydlím nebo kde se cítím jako doma, je vlastně hrozně důležitá, jestli ty lidé, kteří bydlí, ať už bydlí v paneláku nebo v rodinném domě, tak myslím, že je důležitý, jestli se identifikují s tím prostředím, ve kterém bydlí a jestli ho nazývají domovem.
1: Hmm. Jak jste to zmínil, vy sám jste praktikující architekt, tak se můžeme možná obecně zeptat, jak se podle vás k bydlení z hlediska architektury přistupovalo dříve a jak se k němu přistupuje dnes, jinými slovy, v čem hledat ty nejzásadnější rozdíly?
2: Já si myslím, že my už jsme si prošli všema různýma etapama a vlastně, když se koukneme na ty města, kdy máme to středověký centrum, který bylo zahuštěný a měl nějaký hygienický problémy, přes širší centrum až po panelový stavbu a vlastně teď novodobej typ bydlení, jsou vlastně solitární rodinní domy na okraji města. Tak vlastně my máme přehled od těch všech typologiích a můžeme se z toho vlastně učit. Když půjdeme do té blízké historie, tak vlastně největší taková ta bytová krize byla po válce, kdy vlastně se vymysleli panelové prefabrikované domy, což není otázka jenom komunismu tady u nás, ale vlastně po celé Evropě se tyhle ty panelové domy stavěly, měly být vlastně dočasným řešením bydlení, ale jsou tady dodnes, teď je omalováváme jak dětské hračky, zateplujeme, aby vydrželi ještě delší dobu, ale jak jsem říkal, my se z tohohle můžeme jenom naučit. To znamená, za mě jsou tady tendence, třeba bych vyzvihnul Baugruppe v Německu, kdy vlastně k tomu jsou svolní vlastně i banky nebo pomáhají tomu systému, že se třeba 4 rodiny dají dohromady své finance a postaví si takovou malou bytovku. A vlastně ty banky to podporují, tenhle ten typ výstavby. A já když, jak jste zmínil, vlastně já jsem praktikující architekt, to znamená, já vlastně převážně stavím rodinní domy nebo navrhuji rodinní domy a dneska když vidím, že ty lidi mají hrozně, hrozně stížené ty podmínky pro to, aby získali třeba hypotéku, takový pozemek jsou 2 až 3 miliony a jak já říkám, že rodinný dům, aby byl v nějakým průměrným kvalitě, tak nejde po 10 milionů postavit. Hmm. Takže a když pak si vezmete na tu hypotéku, dosáhnou ty rodiny třeba na 8-9 milionů, tak vlastně ten byt je pro ně jako dostupnější a měli by se hledat i ty města, který dělají ty podmínky pro to bydlení, tak by měly hledat nejenom výstavbu pro nové rodinné domy, protože to je pro tu veřejnost vlastně nedostupný, ale hledat, rekonstruovat stávající bytový fond a hledat třeba místo pro nové bytové domy a podobně.
1: Vy jste zmiňoval právě docela zajímavou věc a sice, že se můžeme jenom poučit z té historie, ale mě jde právě o to, jestli se poučujeme, protože tak, jak sleduje tu situaci, taky jste zmínil zmínil, bytová krize byla po válce. Já možná trochu vnímám, že určitá bytová krize je i dnes, že taky si lidé dostěžují, že vlastně ty byty nejsou, je těžké pro spoustu rodin vlastně na vlastní bydlení dosáhnout, tak opravdu se poučujeme nebo bereme si z té historie to nejlepší, co bychom si z ní vzít měli?
2: Já jsem to řekl tak, že bychom se měli poučit z té historie, ale jak vy sám říkáte, já to vztáhnu na Vimperk, tak máme velký bytový fond a město by mělo vlastně prosazovat nové lokality, kde by se mělo stavět, a teď máme před volbama samozřejmě, takže teď tam ta debata je velmi, velmi živá o tomhletom vlastně

0: bloky panelových domů, který nemají funkční parter s obchodama, ale že dělat to živé město skrze to, že tam ta občanská vybavenost bude a bude se tam bydlet, a to bychom měli inspirovat právě tím tradičním městem středověkým, kdy vlastně tam všechny tyhle ty funkce byly, mísí se tam navzájem, a to je ta správná cesta.
1: Čili neexistuje jenom jeden nějaký určitý typ, že byste řekl, co by mohlo konkrétně vyřešit tu, řekněme, horší dostupnost bydlení. Jestli existuje jedno nějaké jednoduché, ale zároveň přitom architektonicky kvalitní řešení, tak to není tak, že bychom prostě ukázali na jednu věc. Těch typologií existuje spousta.
0: Je to tak, asi se nedá říct. Není to určitě jednoduchá otázka, a jak vy říkáte, potýkají se všechny města, nejenom Praha, ale všechny města se potýkají s tím, že ona se změnilo i ten typ toho, nebo ten vyšší standard toho bydlení. Já si rekonstruuju starý barák v Vimperku, a tam v tom objektu bydlelo v jedné místnosti, kde se topilo, tak tam bydlelo 7 dětí. Jo? A dneska přibývá single z domácností, ten standard se prostě zvětšuje, tím větší byty, víc místa, víc jako místností, takže to samozřejmě generuje to, že vlastně ty byty vlastně pak jako nejsou.
1: Říká Karel Harazim, architekt, který je naším dnešním hostem.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Další má otázka bude taky hodně obecná. Zeptám se, jestli se přikládá dnes společnost podle vás architektuře obecně velký význam, nebo spíš ne? A pokud ne, tak proč to tak je?
0: Já si myslím, že určitě ano. Je to, ale ještě bych doplnil to, že vlastně čím blíže to je tomu člověku, to znamená, když se chce vydesignovat byt, novou kuchyni, dlažbu, tak toho jako extrémně zajímá, protože v tom vlastně jako bydlí. Když půjdeme pak do toho jiného měřítka, to znamená nějaký polosoukromý prostor, nějaká chodba, nějaký společný prostory, baráku, tak to už ho méně zajímá, ale pořád jakoby se tam jako pohybuje. Pak půjdeme do nějakého poloveřejného až veřejného prostoru, tam už je to trošku horší. Jo, protože už to není úplně jako takový, já to vždycky přirovnávám, že když vidím někde plechovku ve veřejném prostoru, tak beru, že to je taky můj prostor nebo sdílený prostor, a měl bych tu plechovku jako vyhodit, protože si vlastně uklízím svůj prostor, ve kterém bydlím. Ale to už spousta lidí jako nemá. A když už půjdeme do toho úplně největšího měřítka jako urbanismu, územní plánování, tak to už hodně lidem vlastně jako neříká, jenom ví, že územní plán musí být, aby se tam mohlo stavět. Ale to je tak asi, kde to jako končí. Jo? A pak jsou samozřejmě ty jednotlivý domy, jak vypadají, takže to nějakým způsobem ty lidi vnímají, ale slovo urbanismus a územní plánování je pro obyčejného člověka, který se o to nezajímá, vlastně takový vesmír trochu.
1: Věc, která se hodně řeší, a je to slovo, které si myslím se začalo objevovat relativně nedávno, tak je reklamní smog. A to si myslím, že můžeme generalizovat na spoustu měst, nejen jihočeských, ale opravdu českých obecně. Já jsem projel pár českých měst a reklamního smogu je obecně hodně v českých ulicích. Tak si myslím, že to dost úzce souvisí s tím, jestli se lidé zajímají, nemusíme ani možná tak říkat o architekturu, jako o veřejný prostor obecně. Protože když se procházíte po těch ulicích, vidíte to, jakým způsobem jsou i historické domy zaplavené nějakou neúplně dvakrát zrovna vkusnou reklamou, tak to asi leccos vypovídá o tom, jestli se o tom veřejném prostoru bavíme a jestli se o něj zajímáme dostatečně.
0: Jak říkáte, to je takový nešvar. Každý se chce nějakým způsobem prezentovat v tom městě, chce samozřejmě přilákat nové zákazníky, ale vidíme to na těch výlohách, že tam ten název, ten stejný jako název, který nám něco sděluje, se tam opakuje třeba 5x, 10x, a ten vizuální smog na nás hrozně pak jako vlastně útočí, a ty jednotlivý obchody se předhání, kdo bude mít víc barev a víc reflektorů a tak dále. Já jsem hrozně rád, a to bych vypíchnul, že máme ve Vimperku městského architekta, a snaží ten se snaží skrze jeho nějaký kompetence a možnosti vlastně tady to nějakým způsobem jako regulovat nebo vytvářet nějaký manuály, který by jako říkali, jak by

0: ta reklama, když už teda tam bude, tak jak bude vypadat, v jakém množství a třeba se mu povedlo i vlastně tam máme nový nákupní dům, kdy vlastně každá ta značka má nějaký svoje logo a on se to snažil vlastně, aby to mělo pořád, aby to bylo vlastně černobílý. Jo? Takže to jsou taky jako vlastně drobnosti, ale oni pak ten celkový dojem z toho města, když se na tohleto to město zaměří, tak ten celkový dojem je prostě lepší.
1: Drobnosti, ze kterých se poskládá ten celek potom. No, vy jste mi krásně nahrál na moji další otázku, protože sice ve Vimperku máte městského architekta, ale tady v Českých Budějovicích městský architekt není. České Budějovice jsou jediným českým krajským městem, které nemá městského architekta. Zároveň jsou taky jediným jeho českým okresním městem, které nemá městského architekta. Je to podle vás dobře či špatně a v čem se může právě ta absence městského architekta nejvíc projevovat? Třeba v tom reklamním smogu konkrétně?
0: Určitě, já myslím, že to je hrozná škoda a vlastně se jako divím, jako že městský architekt tady opravdu není, protože si myslím, že to je fakt jako důležitá role nebo důležitá pozice pro to město, protože to je vlastně tady panuje taková takový omyl, že městský architekt jako v tom městě navrhuje. Jo? On je poradním orgánem nebo poradním rádcem té radnice, když se připravují různé projekty, tak ty věci komentuje, navrhuje různé možnosti, zprostředkovává, třeba vytváří prostor pro architektonické soutěže, prostě je poradním, je takým rádcem té radnice a je to hrozně důležitá pozice. My v Vimperku máme městského architekta Reného Dleska, už teď nevím, jestli to je 5-6 let a to jsou přesně taky ty věci, které třeba veřejnost úplně nevidí, ale já to vidím, vlastně tu práci právě z těch drobností, které tam on dělá a ona to je vlastně taková ta práce, jak teď jsme byli na vyhlašování městských architektů, tak kdy se René stal finalistou v rámci republiky a vlastně tam zaznělo od toho výherce městského architekta, že vlastně když lidi vidí něco, že je něco špatně, tak hrozně řvou. Když je něco vlastně jako dobrýho a dobře navržené a právě zatím stojí ten dobrý projekt, tak řeknou jo, tak to je dobrý, no, tak takhle to tady bylo vždycky. No a když je něco excelentního, tak řeknou tak to je normální, ne? Takhle se to normálně jako dělá, na tom není nic jako extra. Ale kolik zatím stojí jako práce a právě tý práce toho městského architekta, tak to už jakoby hodně lidí nevidí.
1: Ostatně René Dlesk byl, myslím, v minulém roce hostem našeho vysílání. Dále můžeme zmínit třeba taky Lukáše Soukupa, který je městským architektem v Jindřichově Hradci. I s ním jsme si povídali tady v našem vysílání. Ale zpátky ještě do Vimperka, protože vy jste to tady zmiňoval, že se ta věc řeší. Je třeba právě v tomhle malém, jak se říká, předšumavském městě prostor pro to stavět bytové domy, které by měly nějakou estetickou hodnotu a zároveň nějaké jednoduché originální řešení a následně, aby ty byty byly potom ještě i dostupné pro ty uživatele.
0: Jak jsem říkal, teď probíhá velmi živelná debata na toto téma. Město je, nebo má vytipovanou, a tam si myslím, že je fakt politická shoda, že mají vytipovanou lokalitu, kde se bude bydlet a kdyby, jak jsem už zmiňoval, mohla proběhnout opravdu ta rozmanitá výstavba co do té typologie. A takže samozřejmě v kontextu, my jako Sušice, jako Prachatice se nazýváme Bránou Šumavy, tak určitě je tam prostor pro to vytvořit vlastně dobrou architekturu, aby splňovala vlastně bydlení a bylo to i pro tu širokou veřejnost dostupný v tom, že se tam můžou dát třeba nějaký malometrážní byty, nějaký startovací byty pro mladý, aby to pro ně bylo dostupný, aby třeba dosáhli na tu hypotéku, ale nechat tam i ten prostor pro třeba ty pár těch rodinných domů, protože ten bytový fond je tam velký ale je potřeba ho nějak sem jako rekonstruovat, ale zároveň iniciovat i místa, kde by tahle ta nová výstavba měla probíhat. A samozřejmě já, i když navrhuji vlastně takhle na Šumavě, tak vždycky beru ten kontext té Šumavy, takže samozřejmě i ten kontext té Šumavy by se do toho návrhu měl promítnout. A samozřejmě myslím si, že by bylo super, třeba dneska developer je, už se to zlepšuje, ale taký sprostý slovo, ale myslím si, že ty PPP projekty, kdy vlastně tam jde veřejný sektor s nějakým třeba soukromým developerem, který do toho dá ten budget těch peněz, takže ta spolupráce může fungovat. Ale pořád tam na to musí někdo dohlížet, třeba ten městský architekt, aby se z toho nestala taková ta suburbie za tím městem, která je prostě jenom čistě monofunkční, ty komunikace jsou degradovaný vlastně jenom na, nebo ten veřejný prostor je degradován vlastně jenom na cesty, které jsou většinou rozblácený, protože čím to město víc expanduje do široka, tak tím vlastně na to nejsou vlastně peníze.
1: Říká architekt Karel Harazim z organizace Prostor Vimper, který je naším dnešním dopoledním hostem. Za zhruba 5 minut bude 11:30 a my si teď v Jihočeském dopoledni poslechneme písničku. K rozhovoru se opět za chvilku vrátíme.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Naším hostem stále zůstává architekt Karel Harazim z organizace Prostor Vimperk. Už jsem na začátku trošku nakousl, že se budeme bavit o dni architektury. My jsme poměrně podrobně probrali to hlavní motto toho letošního ročníku a můžeme i v tomto ohledu zabrousit trochu do historie, které architektonické památky na jihu Čech představují ukázku architektonicky dobře řešeného bydlení pro větší množství lidí. Když to vezmu třeba tady v Českých Budějovicích, památka a kolem které chodím prakticky každý den, kolektivní dům neboli koldům, známý taky jako Perla, dnes vlastně kulturní památka.
2: Tak já si myslím, že to je, asi bych vypíchl tento komplex, nebo respektive tady ten konkrétní dům, který tvoří to nároží toho sídliště. A vlastně to jsou takový jakoby za mě světlý jako výjimky, spíš vlastně jako vidím tu ty bytové domy v podobě toho socialistického realismu, což jsou taky ty menší jako bytovky, mají jako, já jsem na takém sídliště vyrost a myslím, že mají jako super měřítko. Mají ten veřejný prostor nebo ten většinou ozeleněný s nějakým, vždycky tam byla ta zeměkoule, že jo, a tak tam jsem vyrůstal a tam se mi bydlelo hrozně dobře. Pak vlastně máme ty paneláky jako takové, ty vysoké paneláky, které vlastně vždycky byly stavěné někde na jižním svahu, blízko zelení, aby se zlepšily ty hygienické podmínky, aby byly dostatečně osluněný, osvětlený, ale je tam problém s tím veřejným prostorem, protože ten je vlastně zase, jak jsem zmiňoval, většinou degradovaný, jak tam je spousta lidí, tak tam je spousta aut a vlastně jsou to čistě jenom komunikace. Ty partery vlastně nejsou funkční ve smyslu toho, že by tam byla právě nějaký obchod, nějaká vybavenost. To se až tam teď postupně jako dodává. A takže když bych jako měl vypíchnout nějaký dům, který z hlediska jako architektury a z hlediska umístění a funkce, tak ten koldům myslím, že jako skvělý příklad.
1: Pokud se teď posuneme směrem k programu Dne architektury u vás ve Vimperku, tak co konkrétně tahle akce nabídne?
2: Tak my máme, jestli se nemýlím, tři akce. První akce je vlastně s městským architektem, který každoročně vlastně shrne tu jeho práci, snaží se předat veřejnosti, co se plánuje, co se udělalo a co zatím všechno stálo. Právě to, jak jsem zmiňoval, že ta jeho práce moc jako není vlastně vidět, protože vlastně to dělá dobře. A ty věci, jak jsem zmiňoval, které jsou prostě dobře udělané, tak vlastně moc lidí se o ně nezajímá, protože to je jako normální, jo, tak se to nějak udělalo. Takže první akcí bude s Renem Dleskem. Další druhou akci máme s Four City, což je ateliér, který pro Vimperk právě připravuje koncepci rozvoje města, která by se měla, a já doufám, že to tak dopadne, že na to nebudu mít vliv volby, že vlastně tady to by se implementovalo do územního plánu, což je za mě nejdůležitější závazný dokument ve městě, podle kterého se rozhoduje, tak aby ty vize a ta koncepce z tohoto dokumentu se implementovala právě do toho územního plánu. Takže to bude formou přednášky, takže si projdeme město, právě konkrétní lokalitu, kde by se právě ta výstavba těch rodinných domů a té bytové výstavby měla probíhat na Kalvárii. Takže to je druhá akce. A třetí akce, ta bude víc jako do historie a ta se bude zabývat právě Johannem Steinbrennerem a jeho přístup k bydlení a péče o své zaměstnance. Takže to je třetí akce a pak čtvrtou vlastně akcí bude výstava České ceny za architekturu, kde vlastně jsou nominované projekty na tuto cenu a já jsem hrozně rád, že vlastně jsme tam z Vimperka přihlásili tři projekty. Jeden byl soukromý, dva veřejné a jeden z nich se stal nominovaným projektem na Českou cenu za architekturu. Takže to beru jako vlastně velkou satisfakci pro to, co město vlastně teď dělá a jak se vyvíjí.
1: Mě osobně zaujala hodně ta připomínka rodiny Steinbrennerů v programu Dne architektury ve Vimperku, protože samozřejmě tenhle průmyslový rod měl výrazný podíl na formování města od konce 19. do poloviny 20. století. Můžete posluchačům připomenout, jaké nejvýznamnější architektonické památky Vimperk právě ve vztahu k rodině Steinbrennerů nabízí?
2: Tak já bych rád řekl, že vlastně tak, jak Vimperk dneska vypadá, tak je to vlastně díky Johannu Steinbrennerovi a jeho rodině a jeho vlastně jako podnikání, kdy v roce 1893 přijela do železnice do Vimperka, takže to byl vlastně první takový moment a pak kolem té řeky a kolem té železnice se začaly právě nabalovat ty jeho továrny a on se uměl starat o své zaměstnance, to znamená stavěl jim bydlení, stavěl jim, jak se zmiňoval, ty architektonicky vlastně pojatý budovy, třeba hotel Anna dnešní, tak vlastně byla továrna, ale měla prostě krásnou fasádu. A vlastně on se takhle staral o všechny své zaměstnance a dokonce vlastně se staral i potom, kdy už jako pro ně nepracovali, tak udělal dům pro penzisty, kteří v něm pak bydleli a dožili. Takže vytvořil vlastně veřejné osvětlení, malou elektrárnu, aby poháněl všechny ty svoje továrny a udělal pro Vimperk jako hrozně moc. A tohleto jméno, který jsme si tam ho tak pojmenovali jako takový šumavský Baťa, protože Baťu znají všichni, ale Steinbrenner, i když exportoval ty modlitební knížky po celém světě, tak ho tolik lidí zase tak nezná.
1: Je pravda, že Baťu zná hodně lidí a právě i jeho odkaz připomene letošní ročník Dne architektury, protože letos si taky připomínáme 150 let od narození tohoto světoznámého podnikatele. Ale my se teď můžeme ještě v závěru našeho dnešního rozhovoru dostat taky k tomu, co dalšího nabídne Den architektury jinde v Jihočeském kraji, například třeba v těch Českých Budějovicích.
2: Tak já bych odkázal určitě, protože ten, já vám tady určitě nevyjmenuju celý program, takže určitě bych odkázal na stránky www.denarchitektury.cz, kde jsou krásně všechny ty akce, vlastně jak na mapě, tak textově pojmenovaný, kde, v jakém čase, na jakém místě. Co se týče Českých Budějovic, tak tam to téma, letošní téma bydlení rezonuje hodně, protože se vlastně budeme bavit, nebo kolegové se budou bavit s veřejností o tom, o celkové koncepci Budějovic, podání ateliéru 8000. Pak tam jsou, právě se budeme bavit i už zmiňovaném koldomu Perla a tom celém komplexu z historiky a o další vlastně panelové výstavbě nebo dočasné výstavbě, jak vlastně se vyvíjely ty panelové domy, tak to mělo být dočasné řešení, ale dneska v panelovém domě bydlí třetina obyvatel celé České republiky.
1: Je to tak. Architekt Karel Harazim byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas i za všechny informace. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Děkuji moc taky za pozvání.
1: Já vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Pokud vás architektura baví, tak neváhejte a vyrazte na Den architektury. Připomínám ještě jednou od 1. do 7. října po celé České republice. V našem dnešním jihočeském dopoledni nás ještě za chvíli čeká rozhlasový sloupek. A i k jeho poslechu vás zvu a přeji vám ještě jednou krásnou středu. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Krátce před 11:45 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Je středa 23. září, tedy první podzimní den. A ve srovnání s ještě pořád letním minulým týdnem a víkendem se nám přeci jenom už trochu ochladilo. Už jste vytáhli podzimní garderobu nebo se tomu stále bráníte? Právě o tom je dnešní rozhlasový sloupek Ivana Mlse. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Člověk je tvor setrvačný. Nejlépe se to projevuje v okamžicích, kdy jedno roční období přechází ve druhé a venku se někdy více, někdy méně dramaticky mění denní teploty. Určitě jste taky zažili, že už duje protivný severák, ale ulice jsou stále plné borců a borkyň v sandálech a pantoflích, kraťasech a v trikách bez rukávů. Není se co divit. Změna ročního období nepředstavuje jen kalendářní údaj, ale pro člověka i náročný logistický proces. Je třeba vytřídit letní oblečení, někam ho poskládat, probrat úložné prostory a provést kompletní výměnu garderoby v šatníku. Komu by se do toho chtělo? A tak mnozí přechod na provoz v chladnějším ročním období raději oddalují, jak se jen dá. Matka příroda plynule přechází z letního módu do podzimního. Lidská psychika ale vykazuje jisté zpoždění, které má různé formy. Na jedné straně stojí věční optimisté. Ti odmítají akceptovat, že leto skončilo. S promodralými rty a husí kůží na holých lýtkách se klepou na zastávce a v skrytu duše doufají, že nastalý chlad má jen přechodný charakter. Na druhé straně spektra figurují věční opatrníci, které nic nezaskočí, protože přes celé léto sebou den co den nosili pro jistotu svetr a teď si lebedí, že ho konečně uplatní. No a někde mezi jsme všichni my ostatní. Nás změna ročního období sice nezaskočí, ale ani nijak významně nenatchne. Naše vnitřní termoregulace má zkrátka dlouhé vedení a přechodné období se tak stává přehlídkou bizarních kombinací. Od vlněných čepic k sandálům, po kraťasy doplněné o tlusté mikiny. Ale časem se až na zatvrzelé výjimky zase všichni přizpůsobíme. Přeji vám k tomu přizpůsobování hezký slunný podzim.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Polední vyzvánění nás dneska zavede do Střezyměřic u Horní Stropnice pod Kamenskou horou. Nad kaplí Panny Marie z roku 1857 je malá šestiboká zvonice a v ní ocelový zvon. V roce 2001 ho vykoval umělecký kovář Jan Žbánek z Kostelce u Hluboké nad Vltavou. Zvon má průměr 36,5 cm, váží přibližně 30 kg a jeho hlavní tón je GIS 3. Dodnes se rozeznívá ručně. Jeho hlas ohlásí dnešní

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu, týká se to nových zákazníků. Správa železnic až do příštího pátku uzavře přejezd mezi Horkami a Větrovy na Táborsku. Milan Koláček se jako jediný Čech postaví na start letošního ročníku legendárního transatlantického závodu sólových jachtařů. Jih Čech je polojasný až jasný s teplotami do 18 stupňů. I noc bude bez mraků, ochladí se na 7 až 4 stupně. Čtvrtek bude oblačný až zatažený, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřinu v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně míň. Za megawatt hodinu si lidi připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Správa železnic až do příštího pátku uzavře přejezd mezi Horkami a Větrovy na Táborsku. Kvůli probíhající opravě na trati Tábor-Bechyně se přes přejezd nedostanou auta, městská hromadná doprava ani vozidla integrovaného záchranného systému. Uzavírka se týká taky cyklostezky a pro pěší je vyznačená obchůzná trasa. Co správa železnic na přejezdu udělá, řekl její mluvčí David Kabele.
2: Konkrétně tam vyměníme přejezdovou konstrukci a na samotném přejezdu a v navazujících úsecích také obnovíme koleje a pražce. Ty koleje budou nově svařené takzvaně bezstykově, díky čemuž se sníží hluk z železniční dopravy.
0: Linka městské hromadné dopravy číslo 53 jezdí po objízdné trase přes Slapy a železniční zastávka Horky nebude až do konce uzavírky obsluhovaná oboustranně a nebude ani zřízená náhradní zastávka. Kriminalisti objasnili případ padělaných 1000 korun, které se v červenci objevily na několika místech v Ostravě. Bankovky se stejným sériovým číslem dali podle policie do oběhu dva muži. ČTK to řekla mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Celkem policisti zajistili 13 padělaných 1000korunových bankovek a dvě v hodnotě 500 korun. Oběma obviněným hrozí až 10 let vězení. Komentovaná prohlídka nazvaná Historie ukrytá pod dlažbou dnes v 16 hodin a 50 minut provede zájemce historickým centrem Jindřichova Hradce. Výtěžek z akce půjde na podporu organizace Otevřená okna. Příběh města lidem představí archeolog a historik Vladislav Burian.
3: Dojdeme na výhled na Dnežárku, na krásný výhled na hrad a zámek. Pak půjdeme přes čas, kde budeme připomínat i holokaust v Jindřichově Hradci a zhruba po 100 minutách skončíme naši procházku u kostela svatého Jana Křtitele. Sport.
0: Tenista Vít Kopřiva v prvním kole turnaje v čínském Chengdu porazil 6-4 a 7-5 domácího Chutia. Proti soupeři z třetí tisícovky žebříčku si připsal druhé vítězství na okruhu ATP do konce června. Milan Koláček se jako jediný Čech postaví na start letošního ročníku legendárního transatlantického závodu sólových jachtařů Route d'Irium. Prestižní závod odstartuje 1. listopadu z francouzského Saint-Malo a zavede námořníky přes Atlantik do cíle na karibském ostrově.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1027 hektopaskalů. Na jihu Čech je slunečno s teplotami u 18 stupňů. Vítr fouká slabý západní až severozápadní. V noci očekáváme polojasno, postupně až jasno, kráno od severozápadu začne přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, a to i na horách. Čtvrtek bude oblačný až zatažený, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Denní maxima 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní, postupně severozápadní, odpoledne místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer bude slábnout a biozátěž bude opět nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila u Dubného na Českobudějovicku ve směru na Čakov. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: 12 hodin, k tomu 6 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Ve středu 23. září roku 2026 začínají písničky pro radost a těmi vás provede a ze studia zdraví hezké poledne také přeje Luboš Voráček. Dobrý den. Dnes mají svátek Berty, tak Bertám hned v úvodu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a i to první přání bude také ke jmeninám. Bude do Zlivy, budeme hrát pro paní Bertu Dvořákovou a přišlo k nám psaní, v němž psáno jest: prosím redakci o zahrání písničky Kubata pro paní Bertu Dvořákovou ze Zlivy, která dnes slaví své jmeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody v životě přejí kamarádi Eva a Vladimír Novákovi, ale k přání se připojuje také dcera Janička a rodina Dvořákova. Berto, poslechni a zaspívej si oblíbenou písničku našeho mládí a hezky oslav svůj svátek, píše pan Vladimír Novák. No, pro paní Bertu Dvořákovou do Zlivy k svátku za chvilku bude hrát Iglovanka Kubatu a bude ho hrát také do Plany nad Lužnicí, kde 46. narozeniny má pan Jaroslav Bouma. Milý Jarko, k tvým narozeninám hodně pevného zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a vše nejlepší do dalších let přeje bývalý kolega závozník Pavel Staněk, zvaný Mojmír. Pro pana Jaroslava Boumu do Plany nad Lužnicí ke 46. narozeninám a také do Zlivy k svátku pro paní Bertu Dvořákovou teď tedy bude hrát Iglovanka Kubatu.

písničkách pro radost dohrála Iglovanka, připravené zahrát Valaška, jednak do Vítějovic, ale prvním místem, kam budeme přát, jsou Svinky. Tam 52. narozeniny má pan Jan Šimek. Přišlo k nám psaní a v něm se píše: Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Muzikanti z Moravy od Valašky pro pana Jana Šimka ze Svinek, který právě dnes slaví 52. narozeniny. Ale zároveň 26. září oslaví svátek jeho manželka Andrea a den předtím, tedy 25. září, slaví jejich dcera Jana narozeniny. Přejeme všem třem všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti v osobním a také pracovním životě. To přeji Šimkovi z Vlastiboře. Tak do Svinek za chvilku zahrajeme Muzikanty z Moravy, ale budeme hrát také do Vítějovic, kde včera 55. narozeniny měl pan Václav Vlasák. Přišlo k nám přání k těm 55. narozeninám pro pana Vlasáka a v něm se píše: Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu Vítějovice. Tak tedy do Vítějovic k těm včerejším 55. narozeninám pro pana Václava Vlasáka a také do Svinek, kde 52. narozeniny má dnes pan Jan Šimek.

písničkách pro radost vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď Valašku vystřídá Dobravanka, aby zahrála do Libotyně, kde 70. narozeniny včera oslavil pan Petr Sova. A máme pro pana Sovu přání. Sbor dobrovolných hasičů Radhostice přeje panu Sovovi všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. A zároveň také hasiči z Radhostic přejí, abychom panu Sovovi do Libotyně k těm 70. narozeninám pustili Dobravanku, konkrétně píseň My jsme kluci Šumaváci. Tady je.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost je připravena zahrát Budvarka Dolišova, kde včera měla narozeniny paní Marie Vaclíková a k nám přišlo přání. Milá Maruško, všechno nejlepší k tvým včerejším 72. narozeninám. Štěstí, zdraví, lásku a pohodu přeje sestra Jiřina s celou rodinou. Tak Dolišová ke včerejším 72. narozeninám paní Marie Vaclíkové bude hrát Budvarka, píseň Krásná pasačka.

písničkách pro radost Budvarka dohrála a již jsou připraveni Babouci, aby zahráli k dnešním narozeninám do Mlázov u Kolince, ale také do Českých Budějovic. Já začnu v Českých Budějovicích. Tam 44. narozeniny má Aleš Machutka a k nám přišlo psaní a v němž se píše, že zahrajte prosím písničku pro našeho milovaného kamaráda, kolegu a IT programátora, který je vždy v dobré a veselé náladě, jen když má u sebe svou sklenku. Zároveň prosíme nějakou písničku od Babouků. Babouci jsou pro pana Aleše Machutku k těm 44. narozeninám připraveni a budou hrát také pro pana Jiřího Slivoně. V Mlázovech na Klatovsku se dnes dožívá 75. narozenin velký milovník Babouků, pan Jiří Slivoň. Milý Jirko, přejeme ti do dalších let jen to nejlepší. Samozřejmě hlavně pevné zdraví, vzpomínáme na hraní u vás v Mlázovech a těšíme se na tvé další návštěvy. Přání za všechny Babouky posílá Zdeněk Voráč, který zároveň také prosí, abychom zahráli od Babouků píseň Vy oči modravé. Tak do Mlázov u Kolince pro Jiřího Slivoně k 75. narozeninám a do Českých Budějovic ke 44. narozeninám pro Aleše Machutku budou hrát Babouci Vy oči modravé.

Babouky v písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď vystřídá Šohajka. Bude hrát také do Přední Výtoně, kde 75. narozeniny má paní Marie Krahulcová. A přišla nám přání dvě a v tom prvním se píše: dnes oslavuje půlkulaté 75. narozeniny paní Maruška Krahulcová z Přední Výtoně. Zdravíčko, štěstíčko a všechno dobré přejí syn Radek s rodinou a dcera Mirka s rodinou. A také vnoučata Eva, Tereska, Jirka, Ondra a Adámek, ty posílají velkou pusu a tu nejsladší pusinku posílá pravnučka Emička. To je tedy první přání, ve kterém se také píše, že má zaznít píseň Růže pro maminku, jak píše pan Kornejzl. Ta píseň je připravená od Čahajky a bude hrát paní Krahulcové do Přední Výtoně. Ještě díky tomu druhému přání, v něm se píše: přejeme vše nejlepší k životnímu jubileu, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. To přeje Eva, Jiřinka, Marcela a Verča. Pro paní Marušku Krahulcovou do Přední Výtoně k 75. narozeninám teď Šohajka s písní Růže pro maminku.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: V písničkách pro radost 4,5 minuty po půl jedné je připravena zahrát Vlachovka jednak do Nového Hobří, ale také do Kardašovy Řečice. A s přáním začnu v Kardašově Řečici, kde včera měl 73. narozeniny pan Jiří Pivec. A k nám přišlo přání pro pana Pivce. Milý tatínku a dědečku, přejeme ti všechno nejlepší ke včerejším narozeninám, ať ti zdraví dlouho slouží a ať máš dost sil na zlobivá vnoučata. To přejí manželka Milada, synové Jirka a Radim, také dcera Andrea s vnoučaty Kubou, Matyášem, Honzíkem, Elenkou a Mariankou. Pro pana Jiřího Pivce do Kardašovy Řečice k včerejším 73. narozeninám bude hrát zednická píseň za chvilku, ještě předtím tu mám přání do Nového Hobří, kde 75. narozeniny má pan Karel Hošek. Osobní pohodu a pevné zdraví vám, pane Hošku, přeje obecní úřad ve Starém Hobří. A do Nového Hobří, panu Karlu Hoškovi, k 75. narozeninám a také do Kardašovy Řečice ke včerejším 73. narozeninám pro pana Jiřího Pivce bude hrát Vlachovka teď zednickou.

Vlachovka dohrála a v písničkách Pro radost za okamžik budou hrát Babouci, jednak do místa zvaného Pleše u Kardašovy Řečice, ale také do Bušanovic. V Bušanovicích 80. narozeniny má paní Miloslava Čiháková. A já tu mám pro paní Čihákovou přání. Obec Bušanovice přeje paní Čihákové hodně zdraví a štěstí k narozeninám. Tak do Bušanovic k 80. nám pro paní Čihákovou za chvilku. Ještě předtím přání pro pana Stanislava Marsu k 83. narozeninám. Všechno nejlepší k narozeninám, které si oslavil 15. září, přeje tvoje rodina Romanka, Pavlínka, Martin a Klárka s Tomem. Máme tě moc rádi. Tak do Pleší u Kardašovy Řečice ke 83. narozeninám pro pana Stanislava Marzu a také do Bušanovic, kde 80. narozeniny má paní Miloslava Čiháková, budou hrát Babouci píseň Včera z večera.

Olomouci dohráli a v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Jižani, jednak do Pamětic, ale také do Plavska. A s přáním začnu v Plavsku, kde 90. narozeniny má paní Marie Pixová. Milá Mařenko, ať jsi stále veselá a čiperná jako doposud, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje sestra a bratr s rodinami. Do Plavska k 90. narozeninám pro paní Marii Pixovou má hrát píseň Hrál mladý cikán. Ta píseň je připravená a bude hrát také do Pamětic, kde rovněž 90. narozeniny má paní Božena Kotlínová. Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu, k životnímu výročí a paní Kotlínové do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, píše obecní úřad v Drhovli. Pro paní Boženu Kotlínovou do Pamětic k 90. nám a ke stejnému výročí, tedy 90. let do Plavska, pro paní Marii Pixovou teď budou hrát Jižani, píseň Hrál mladý.

0: pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost za chvilku zaspívá Josef Zíma do Kocelovic k 90. narozeninám paní Marie Říšské. Přišel k nám dopis a v něm se píše: vedení obce Kocelovice přeje paní Marii Říšské k jejím krásným 90. narozeninám vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, životního optimismu a mnoho spokojených chvil s těmi, které má ráda. Pro paní Marii Říšskou do Kocelovic k 90. narozeninám bude zpívat Josef Zíma píseň Mariánko.

A v těch dnešních písničkách ve středu 23. září roku 2026 mám ještě jedno přání, je k 90. Pro muže, kterého asi většina z vás bude znát, budeme přát do Prahy, potažmo do Opočna, pro pana Miloně Čepelku tady mám přání. A v něm se píše: neuvěřitelné 90. slaví dnes Miloň Čepelka, zakládající člen divadla Járy Cimrmana, ale kromě jiného také skvělý textař a milovník dechové hudby. Z jeho celkem asi 1200 písňových textů jich více než polovina patří dechovce. Milý Miloni, moc mě těší, že ti mohu k zácnému jubileu popřát prostřednictvím média, ve kterém jsme oba působili. Prosím, zdob tento svět ještě dlouho, neboť lidí, jako jsi ty, je v současnosti moc potřeba. Přání pevného zdraví posílá a za přátelství děkuje Zdeněk Voráč, který ještě v posledním sdělení píše, že pro Miloně prosí polku, jak začnou hrát. A to i proto, že právě pan Miloň Čepelka ji otextoval na melodii Ladislava Kubeše a zahraje jí Veselka Ladislava Kubeše. Tak Veselka je připravená. Přání pro pana Miloně Čepelku k těm dnešním 90. narozeninám jsem přečetl, jak začnou hrát.

píseň, kterou otextoval dnešní oslavenec Miloň Čepelka, který má dnes 90. narozeniny, dozněla. Dnešní písničky pro radost se dostaly k samotnému závěru, ale ještě určitě připomenu také obsazenost našeho pořadu. Na našich stránkách budějovice.rozhlas.cz v písničkách pro radost v té sekci je takový kalendář, teď se do něj dívám a vidím, že září už je plné a říjen se nám pomalu plní. Od 1. do 6. října je plno, včetně, pak je ještě plno obsazeno tedy 8., 10., 11., pak ještě 15., 22. a 24. října. To jsou ty obsazené termíny, ale spousta dní je ještě volná. Kdybyste chtěli, podívejte se na stránky budějovice.rozhlas.cz. V písničkách pro radost je ten kalendář, přes který úplně jednoduše objednáte píseň a uděláte tím tak někomu radost. A teď ještě pozvánka za písničkou. Ve čtvrtek se bude hrát v rámci tanečních večerů na Borku, ve čtvrtek bude hrát Ševětínka. A pak tu mám ještě také jednu pozvánku na sobotu. V Chotýčanech bude svatováclavská pouť, která v sobotu 27. v neděli 27. září začne mší svatou, to bude ve 14 hodin odpoledne, tedy ve 2 hodiny, a pak hned ve 3 hodiny začnou hrát Babouci. A to nejenom k tanci a poslechu, ale také k tomu veselí, které tam bude. Tak to bude v Chotýčanech v neděli 27. září svatováclavská pouť. A to je vše. Tak ještě jednou, všem oslavencům k narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, stejně tak i Bertám k tomu dnešnímu svátku, přeje ze studia a hezký zbytek dne přeje Luboš Voráček.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Českobudějovická pedagogicko-psychologická poradna nově sídlí v Kněžsko-Dvorské ulici. Všechny fakulty Jihočeské univerzity jsou dnes otevřené pro veřejnost. Nový závod na zpracování kuřecího masa v Jindřichově Hradci získal stavební povolení. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V novém středisku v Kněžsko-Dvorské ulici funguje od včerejška Českobudějovická pedagogicko-psychologická poradna. Dosud pomáhala rodičům s dětmi na několika adresách ve městě. Přestavbu centra z většiny financoval Jihočeský kraj. Náklady dosáhly 127 milionů korun. Podle ředitele poradny Pavla Váchy je výhodou sjednocení všech pracovišť do jedné budovy.
2: Bude lepší spolupráce mezi centrem prevence a odborným pracovníkům, jako jsou třeba speciální pedagogové nebo psychologové. Mnohdy odhalíme třeba nějaké závadové chování v kolektivu, kterým si můžeme vzájemně předávat informace a úzce spolupracovat napříč celým poradenským spektrem.
0: Nový závod na zpracování kuřecího masa v Jindřichově Hradci získal stavební povolení. Rozhodl o tom krajský úřad Jihočeského kraje. Výrobnu postaví společnost Rea Holding v průmyslové zóně u Vídeňské ulice. Stát bude zhruba 2,5 miliardy korun. Stavba by podle investora mohla začít zhruba za rok. Den s univerzitou se dnes koná v nově otevřeném sportovním areálu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na dopolední sportovní program od 16 hodin naváže série hudebních vystoupení. Více mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová.
3: Na dni s univerzitou se na stadionu bude prezentovat všech 8 fakult Jihočeské univerzity, její zapojení do Aliance evropských univerzit Kreativ EU a následovat bude odpoledne plné zábavy a hudby, během kterého vystoupí třeba Adam Mišík nebo Kapitán Demo.
0: Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková. S manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se také na projektu Nové vesnice z Výrotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Navrhla také domov pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem. Poslední rozloučení se uskuteční tento pátek, informovala o tom Česká komora architektů.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne polojasno až jasno s teplotami mezi 15 a 18 stupni Celsia, na horách do 14. V noci budou teploty mezi 7 a 4 stupni, zítra očekávejte oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách maximálně ke 12. Mírný jihozápadní až západní, postupně severozápadní vítr bude mít odpoledne v nárazech kolem 55 km za hodinu. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje u Zvíkovského podhradí na Písecku. Pozor, dávejte na silnici 138 směrem na Oslov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
1: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
0: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte za malou chvíli.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete...
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, jo, jasně, ale po těch eskalátorech ještě jdu. Jasně. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě nebyla
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala v podstatě. Jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No.
0: Prostitutka to očividně není?
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova. No tak jako, kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit. Jenom se to musíte naučit naspaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc z toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat.

0: nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
1: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas tý Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba, to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu toho a musí to prostě mluvit přes to.
1: Jde to.
2: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas a já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, a obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
2: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu. Tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam ještě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard, a když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času,
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam ten se úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem. No.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten
1: jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: humornou,
0: zážitek s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že si na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v Gala.
1: Ano.
0: O Gale Dalí.
1: Ano, o Gale Dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Plzeňská Škoda JS podepsala smlouvu s Rolls-Royce SMR na pohony pro malé reaktory. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. Charita otevřela zrekonstruovaný azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku na Písecku. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely také měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska slavnostně otevřela Charita Písek. Rozsáhlá rekonstrukce trvala 16 měsíců. Dům teď nabízí 9 bytů s vlastním sociálním zázemím, společné kuchyně nebo hernu. Kapacita se zvýšila, doplňuje ředitel diecézní Charity Jiří Kohout.
2: Je kompletně bezbariérový, máme tady výtah, nové schodiště, byl zprovozněn vlastně celý půdní prostor, kde vznikly byty, v každém bytě vlastní sociální zařízení má, což dřív nebylo, jsou dvě společné kuchyně, zasedací místnost, ale je tu i zlepšené prostředí pro zaměstnance, kteří mají k dispozici 3 kanceláře.
0: Komentovaná prohlídka nazvaná Historie ukrytá pod dlažbou od 16.50 provede zájemce historickým centrem Jindřichova Hradce. Výtěžek z akce půjde na podporu organizace Otevřená okna. Příběh města lidem představí archeolog a historik Vladislav Burián.
3: Dojdeme na výhled na Dnežárku, na krásný výhled na hrad a zámek. Pak půjdeme přes čas, kde budeme připomínat i holokaust v Jindřichově Hradci a zhruba po 100 minutách skončíme naši procházku u kostela svatého Jana Křtitele. Sport.
0: Ve druhém kole basketbalové ligy mužů hrají dnes Písečtí Sršni doma od 18 hodin s Hradcem Králové. Táborští hokejisté v rámci 6. kola první ligy nastoupí od 17.30 ve Zlíně.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasnost nebo polojasnost s teplotami mezi 15 a 18 stupni Celsia, na horách do 14. Slabý severozápadní vítr se k večeru bude měnit na proměnlivý. V noci se ochladí na 7 až 4 stupně. Zítra očekávejte oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 14 až 17, na horách maximálně ke 12 stupňům Celsia. Mírný jihozápadní až západní, postupně severozápadní vítr bude mít odpoledne v nárazech kolem 55 km za hodinu. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích na konci Vrbenské u rybníka na Hlíně se srazilo osobní auto s nákladním a silnice je teď neprůjezdná. Nehoda se vyšetřuje také u Radomyšle na Strakonicku na silnici 173 a pozor také mezi Chelčicemi a Dlouhou Vsí na Strakonicku, tam se pohybují koně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: pohodové, aktuálně už podzimní odpoledne od tří lvů z jihu Čech. Začíná středeční jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy Čas, kdy se jako obvykle společně zastavíme u zajímavých témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už si užíváte zasloužené volno, nebo nás právě teď slyšíte ještě ve víru pracovních povinností či za volantem, jsme rádi, že posloucháte. V britském královském letectvu proslul jako noční stíhač. Sestřelil 18 nepřátelských letadel. Jmenoval se Karel Kutlvašr a narodil se přesně před 110 lety. Podrobnosti se dozvíte v této hodině. Na spožděné autobusy nebo špatně navazující spoje v poslední době upozorňují cestující na jihu Čech. Zhoršení dopravní dostupnosti souvisí se spuštěním systému integrované dopravy. Problémy se naplno ukázaly se začátkem školního roku. Víc už za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou britský excentrický zpěvák Boy George a jeho Culture Club Michal Tučný a právě teď přichází zaspívat Petr Muk.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje a my se teď budeme věnovat veřejné dopravě. Lidé na některých místech Jihočeského kraje si stěžují na špatná spojení do Českých Budějovic. Podle nich za to může nový systém integrované dopravy. Vedení kraje od začátku školního roku už třikrát měnilo jízdní řády. Některým cestujícím úpravy ale přesto nijak nepomohly.
1: Bylo lepší, když jezdili tak jako před prázdninama, než teďkom, jak se změnily ty jízdní řády.
2: Do jedné z českobudějovických středních škol každý den dojíždí Tereza Urbanová z Ponědrážky na Jindřichohradecku. Donedávna jí na cestu do krajského města stačil jeden přestup.
1: Přestupovala jsem v Přivětině, teď to jakože jezdí do Lomnice, z Lomnice do Lišova, z Lišova do Budějc. Je to takový blbější.
2: Komplikovanou se pro pasažery stává i odpolední zpáteční cesta, potvrzuje Petra Fischerová z Lomnice nad Lužnicí.
3: Když jedu potom zpátky domů z toho Lišova, potom na Lomnici, potažmo na Hradec, jezdí třeba jednou za hodinu, jednou za dvě. Když se spozdí autobus v Budějovicích třeba o 20 minut, což není výjimkou, člověk potom musí tu hodinu čekat zaseknutý a nedostane se dál.
2: Špatnou dostupnost Lomnice a okolí kritizuje i nezávislý starosta města Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Veškeré naše spoje, které jsou ať do krajského města, anebo někam dále, tak jsou přestupové. Nemáme žádný přímý spoj do krajské metropole. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, protože spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
2: Podle něho se 25-kilometrová cesta do Českých Budějovic protáhla na jednu hodinu. I kvůli tomu vedení města vytvořilo petici, která má na problém upozornit.
4: Ta petice má velmi silnou podporu. My tenhle ten týden budeme ji ukončovat. Úplně přesný počet, ten budeme znát v polovině týdne, ale zastavují mě lidé na ulici a telefonují mi, takže tu podporu v té petici máme.
2: Podobně jsou na tom třeba i cestující v Mydlovarech na Českobudějovicku.

0: vlnách reagovali na špatnou dostupnost některých sídel. Jak připomíná jednatel dopravního koordinátora JIKORT Jiří Kavka, změny nejsou konečné.
1: Pokud jde o změny jízdních řádů, tak ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
0: Jihočeský kraj spustil iDesku na začátku letošního července. Do té doby byl posledním českým regionem bez systému integrované dopravy. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Komentované vycházky, exkurze, přednášky, debaty nebo workshopy. To vše po celém Česku začátkem října opět nabídne Den architektury. Program chystají i ve Vimperku na Prachaticku. Mluvili jsme o tom v našem dnešním dopoledním vysílání. Podrobnosti nabídneme už za chvíli.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Bydlím, tedy jsem. Takový podtitul má v pořadí už 16. ročník Dne architektury. Letos ho po celém Česku můžete navštívit od 1. do 7. října. Aktuální ročník se zaměřuje na bydlení jako jednu z nejzásadnějších otázek společnosti. Program přichystali i ve Vimperku na Prachaticku. Moderátor Matěj Vodička si o tom v našem dnešním dopoledním vysílání povídal s architektem Karlem Harazimem z organizace Prostor Vimperk.
1: Tak my máme, jestli se nemýlím, 3 akce. První akce je vlastně s městským architektem, který každoročně vlastně shrne tu jeho práci, snaží se předat veřejnosti, co se plánuje, co se udělalo a co zatím všechno stálo. Právě to, jak jsem zmiňoval, že ta jeho práce moc jako není vlastně vidět, protože vlastně to dělá dobře. A ty věci, jak jsem zmiňoval, které jsou prostě dobře udělané, tak vlastně moc lidí se o ně nezajímá, protože to je jako normálního, tak se to nějak udělalo. Takže první akcí bude s Renem Dleskem, další druhou akci máme s Four City, což je ateliér, který pro Vimperk právě připravuje koncepci rozvoje města, která by se měla, a já doufám, že to tak dopadne, že na to nebudu mít vliv volby, že vlastně tady to by se implementovalo do územního plánu, což je za mě nejdůležitější závazný dokument ve městě, podle kterého se rozhoduje, tak aby ty vize a ta koncepce z tohoto dokumentu se implementovala právě do toho územního plánu. Takže to bude formou přednášky, takže se projdeme město, právě konkrétní lokalitu, kde by se právě ta výstavba těch rodinných domů a té bytové výstavby měla probíhat na Kalvárii. Takže to je druhá akce. A třetí akce, ta bude víc jako do historie a ta se bude zabývat právě Johannem Steinbrennerem a jeho přístup k bydlení a péče o své zaměstnance. Takže to je třetí akce a pak čtvrtou vlastně akcí bude výstava České ceny za architekturu, kde vlastně jsou nominované projekty na tuto cenu a já jsem hrozně rád, že vlastně jsme tam z Vimperka přihlásili tři projekty. Jeden byl soukromý, dva veřejné a jeden z nich se stal nominovaným projektem na Českou cenu za architekturu, takže to beru jako vlastně velkou satisfakci pro to, co město vlastně teď dělá a jak se vyvíjí.
2: Mě osobně zaujala hodně ta připomínka rodiny Steinbrennerů v programu Dne architektury ve Vimperku, protože samozřejmě tenhle průmyslový rod měl výrazný podíl na formování města od konce 19. do poloviny 20. století. Můžete posluchačům připomenout, jaké nejvýznamnější architektonické památky Vimperk právě ve vztahu k rodině Steinbrennerů nabízí?
1: Tak já bych rád řekl, že vlastně tak, jak Vimperk dneska vypadá, tak je to vlastně díky Johannu Steinbrennerovi a jeho rodině a jeho vlastně jako podnikání, kdy v roce 1893 přijela do železnice do Vimperka, takže to byl vlastně první takový moment a pak kolem té řeky a kolem té železnice se začaly právě nabalovat ty jeho továrny a on se uměl starat o své zaměstnance, to znamená stavěl jim bydlení, stavěl jim, jak se zmiňoval, ty architektonicky vlastně pojatý budovy, třeba hotel Anna dnešní, tak vlastně byla továrna, ale měla prostě krásnou fasádu a vlastně on se takhle staral o všechny své zaměstnance a dokonce vlastně se staral i potom, kdy už jako pro ní nepracovali, tak udělal dům pro penzisty, kteří v něm pak bydleli a dožili. Takže vytvořil vlastně veřejné osvětlení, malou elektrárnu, aby poháněl všechny ty svoje továrny a udělal pro Vimperk jako hrozně moc. A tohleto jméno, který jsme si tam ho tak pojmenovali jako takový šumavský Baťa, protože Baťu znají všichni, ale Steinbrenner, i když exportoval ty modlitební knížky po celém světě, tak ho tolik lidí zase tak nezná.
0: Celý rozhovor s Karlem Harazimem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra dopoledne v našem vysílání připomeneme významné výročí Českobudějovické střední zdravotnické školy a vyšší odborné zdravotnické školy Husova, která slaví 80 let od svého založení. Do studia přijde ředitel školy Karel Štix, který je zároveň předsedou Asociace zdravotnických škol České republiky. Hanka Šoberová ho ve vysílání přivítá po 11. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio

0: 14:37, posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V pondělí zemřel ve věku 86 let někdejší senátor za KDU-ČSL Josef Kalbáč. V horní komoře zasedal v nultých letech 2000 až 2009 za obvod Strakonice. Předtím působil jako přednosta okresního úřadu ve Strakonicích. V této funkci se mimo jiné s velkým nasazením angažoval při odstraňování následků ničivých povodní v roce 2002. Později se stal poradcem prezidenta Václava Klause. Od Miloše Zemana zase převzal státní vyznamenání. Josef Kalbáč, rodák z Třebohostic, byl pevně spjat s rodným Strakonickem. Takto vzpomínal pro Český rozhlas České Budějovice na poválečná léta a kolektivizaci venkova.
1: Pamatuju se velice dobře, protože už po volbách v roce 1946, které vyhráli na Strakonicku výrazně komunisti, získali 46% hlasů, byly ale obce některé, kde měly slušné zastoupení druhé politické strany, Lidová strana, národní socialisti i sociální demokrati, tak v těchto obcích, kde komunisté nevyhráli, tak už začal takový, bych řekl, nenávistný vztah mezi lidmi. Tam začínal vlastně ten třídní boj už tam v roce 1946, protože ti komunisté měli pochopitelně snahu, aby vyhráli všude. Nepodařilo se jim to. Ono v rámci toho prachenského kraje třeba měli silný zastoupení Horažďovická oblast, Netolická oblast pro Lidovou stranu, že? Takže tady už začínají takové ty první věci, které se nepříznivě začaly projevovat v těch mezilidských vztazích. A ti hospodáři, ti bývalí většinou příslušníci agrární strany, už cítili jisté nebezpečí po přijetí košického vládního programu, kdy v těch 16 bodech byly jisté, řekl bych, směrnice o tom, jak bude zabírána půda větším zemědělcům. No a po zatčení Rudolfa Berana 14. května 1945, tak někteří říkají, aha, tak to jsou první výsledky košického vládního programu. No a pak samozřejmě přišel rok 1947, známé sucho, krčmánská aféra, že a tak dále a tak dále. A začalo se nachylovat k tomu, že kolektivizace je na spadnutí. No a zákony z roku 1948 už vlastně omezovaly hospodáře, kteří měli více než 50 hektarů. Byly tam už takové první náznaky toho, že ti, kteří budou bránit socializace, že potká stejný osud, jako tomu bylo v Rusku. Pač ty zprávy z Ruska byly známé o tom hromadném vystěhování kulaků. No a takovej ten první, nebo takovej ten silný útok byl po smrti, po pohřbu prezidenta Beneše, přímo ten název byl útok proti vestickým kulakům. To byl signál, který ten člověk na venkově vnímal jako otevřený boj, který začne, on také skutečně začal. No je pochopitelné ale, že ti lidé se bránili, no a tak se snažili vzdorovat, vedli různé diskuze. No a v některých těch obcích, kde byly zejména ty stranické buňky silné, tak začaly první zmínky o stěhování sedláků. No a pokud ta informace je dobrá, pokud se mě ji podařilo za ta léta zpracovat, tak ze Strakonického okresu bylo celkem vystěhováno 86 rodin.
0: To byla archivní vzpomínka ex-senátora Josefa Kalbáče na kolektivizaci rodného Strakonicka. Josef Kalbáč zemřel v pondělí ve věku 86 let.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Na jihu Čech aktuálně rostou dopravní stavby dohromady za 230 milionů korun. A dopravní omezení stále trvá na hlavním silničním tahu 1/24 v Majdaleně u Třeboně. O dalších stavbách na jihu Čech řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na území Jihočeského kraje pokračují ještě 4 provozní akce v celkové hodnotě 230 milionů korun. Na silnici první třídy číslo 3 v Českých Budějovicích kompletně rekonstruujeme most přes Dobrovodský potok a mezi Planou a Štilcem opravujeme 4 kilometry povrchu vozovky. Zároveň na silnici první třídy číslo 4 opravujeme 3 kilometry vozovky mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. S omezeními tam ve 3 případech musí řidiči počítat do konce října. Zároveň do konce listopadu počítejte s omezením na silnici 1/24, kde opravujeme 4 kilometry hlavního tahu v Majdaleně.

0: Odpoledne běží dál a my k němu přidáme další příjemnou hudbu i aktuální informace. A právě teď se budeme věnovat historii. Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Byl nejúspěšnějším českým stíhačem britského královského letectva, přezdívalo se mu Kut a narodil se před 110 lety. Hrdina a letecké eso druhé světové války Karel Kutlbašr má na svém kontě v barvách RAF 18 potvrzených sestřelů. Další se mu podařilo získat ještě předtím pod francouzskou vlajkou.
1: Přiletěl jsem, patřil jsem, sestřelil jsem.
2: Tak shrnulo činy Karla Kutlvašera vysílání BBC v roce 1942. Karel Kutlvašer patřil ke skupině letců, kteří po německé okupaci odešli do Polska a následně do Francie. Po jejím pádu se dostal přes Afriku do Británie k první stíhací peruti. Zúčastnil se závěrečné fáze bitvy o Británii. Největší úspěchy ale zaznamenal až v roce 1942, vysvětluje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich.
3: Podnikal noční ofenzivní sólové operace v blízkosti německých letišť na okupovaném kontinentě. Tam čekal na letouny, které budou buď startovat, anebo přistávat.
2: A takhle jednu ze svých misí popisoval sám Kutlvašer zvaný Kut v BBC v roce 1944.
4: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
2: Celkem se mu podařilo v britských službách sestřelit 18 letounů protivníka a stal se oslavovaným a dekorovaným hrdinou.
1: Jeho fotografie přinesly stovky listů, Kutl, jak mu tady zkráceně říkají, je filmován, mluví do rozhlasu a kluci se perou o jeho autograf.
2: Začátkem října 1942 Kutlvašer opustil aktivní operační činnost. Inspektorát československého letectva ho vyslal na půlroční cestu po Spojených státech a Kanadě.
3: Měl tou svojí osobností podpořit nábor mezi krajany do československého letectva a také předával své zkušenosti Američanům.
2: Po návratu do konce války působil Kutlvašer jako zalétávací pilot.
4: Jsem zkušebním pilotem test pilot. Letám s nejrůznějšími typy strojů a odezdávám je do provozu teprve, jsou-li dokonale vyzkoušeny za nejrůznějších podmínek.
2: Po druhé světové válce se Karel Kutlvašer jen nakrátko vrátil do Československa, než zamířil zpátky do Velké Británie. Tam zemřel v pouhých 42 letech na infarkt. V roce 2016 dostal řád Bílého lva. Jakub Vejk, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Kraj mění jízdní řády. Vlajka neslyšících dnes visí na Jindřichohradecké radnici. Boxerka Lenka Bernardová má na mistrovství Evropy jistou medaili. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy JIKORT v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
5: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic, valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
6: Popisuje situaci v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele JIKORTu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
7: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
6: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
4: Na budově Jindřichohradeckého městského úřadu v Klášterské ulici visí vlajka neslyšících. Město tak připomíná Mezinárodní den neslyšících. Vlajku město předalo Jihočeské centrum českého znakového jazyka Evoluce. Podobu vlajky upřesňuje mluvčí města Karolína Bartošková.
8: Vlajka neslyšících je mezinárodním symbolem komunity neslyšících a uživatelů znakových jazyků. Tvoří ji tyrkysová a žlutá ruka na tmavě modrém pozadí. Barvy odkazují ke znakovému jazyku a kultuře neslyšících, ale také k solidaritě a propojení lidí napříč zeměmi.
4: Policisté pátrají po 19-leté dívce z Karlových Varů. Ariela Sofie Rezlerová se naposledy ozvala rodičům v sobotu a řekla jim, že je v Plzni. Od té doby ale nikoho nekontaktovala a její telefon je nedostupný. Podle příbuzných má dívka brát léky, ty ale nemá u sebe. Hledaná je vysoká zhruba 165 cm, má střední postavu, zelené oči a vlnité hnědé vlasy. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158.
0: Sport.
4: Lenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg totiž vyřadila Angličanku McKeeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech je polojasno až jasno s teplotami mezi 15 a 18 stupni Celsia, na horách do 14. V noci se ochladí na 7 až 4 stupně. Zítra očekávejte oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 14 až 17, na horách maximálně ke 12 stupňům. Mírný jihozápadní až západní vítr, postupně severozápadní, bude mít odpoledne v nárazech kolem 55 km za hodinu. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V Českých Budějovicích je stále neprůjezdná Vrbenská na konci u rybníka na Hlíně a osobní auto havarovalo na nájezdu na dálnici D3 u Tábora na exitu Čekanice ve směru na Prahu. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Téměř 5 minut. Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkný den, pohodu, ať jste kdekoliv, a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Jak velké mohou být bouřkové mraky? Odpověď na tuto otázku nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Když se pod vysokou sítí řekne jméno Šotola, všichni vědí, že jde o klan talentovaných a úspěšných volejbalistů. Miroslav Šotola patří k legendárním blokařům Jihostroje. Marek působil ještě nedávno v Českých Budějovicích na postu univerzála a hraje v reprezentaci. Na stejném postu vyrůstá i talentovaný Štěpán. Víc prozradíme už za malou chvíli. A přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou. Chybět nebude velký hit Tiny Turner, We Don't Need Another Hero. Věra Špinarová a právě teď přichází svou píseň Kočka zaspívat slovenská skupina Elán.

nesouvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Sportovní příběh rodiny Šotolových jen tak někde nenajdete. Všichni tři muži jsou volejbalisté. Všichni tři měli nebo mají reprezentační ambice. Marek levou rukou ničí soupeřovi obrany na evropské scéně. Všechno přitom začalo v jeho české metropoli, v Českých Budějovicích.
1: Marek Šotola začal turnaj v základní sestavě. Jeho tatínek Miroslav a 14-letý bratr Štěpán se společně domluvili na dlouhé cestě do Itálie.
2: Bavili jsme se o tom s tátou a nakonec jsme se prostě rozhodli, že pojedeme se podívat na bráchu.
3: Společné rozhodnutí fandit, hlavně ta atmosféra jakoby živá je úplně jiná. Prostě naživo ten volejbal je jiný.
1: Miroslav Šotola odehrál v kariéře velké bitvy v extralize, v reprezentaci nebo v lize mistrů. Štěpán jeho rady vnímá.
2: Jo, tak jako určitě jo, se bavíme s tátou, jaký byl zápas, vždycky jak to šlo bráchovi a je to super, baví mě to.
4: Jste kritickým divákem?
3: Když budu upřímnej, tak některé věci mu vytýkám už hodně dlouho, podle mě se nezlepšují, ale samozřejmě jako rodič to vidím asi zbytečně kriticky.
4: A můžu si zkusit tipnout, protože vy jste býval vyhlášeným blokařem, takže to bude blokování univerzála.
3: Je to přesně tak, naprosto přesně, ale tuhle problematiku řešíme spolu úplně od jeho útlýho věku a myslím si, že na to, jaký má parametry, že souhlasím s trenérem Novákem, že tam je prostě jeho slabina nebo tak, že by mohl být lepší.
1: Aby nedošlo k záměně, Miroslav Šotola popisoval slabší volejbalové stránky svého 207 cm vysokého staršího syna Marka. Ten patří už několik let k nejlepším českým hráčům. Štěpán se volejbalovým řemeslem teprve prokousává, ale už teď své vrstevníky výkonnostně převyšuje.
2: Tak teď je mi čerstvě 14 let, hraju vlastně za Kolín, u 16 a u 18.
4: Jaký post?
2: Univerzál.
4: Takže stejně jako bratr, stejný případ blokuje lépe?
3: No, zatím to nedokážu ještě úplně zhodnotit, doufám, že bude blokovat líp.
1: Pokud to tak opravdu bude, nemusí to ani trvat tak dlouho a bratři Šotolové by se mohli sejít společně v národním týmu, jenomže post univerzál je ve volejbalové sestavě jen jeden.
2: Určitě bych chtěl někdy působit v české extralize nebo klidně i v zahraničí, kdyby to šlo.
1: Není důvod, aby to nešlo. Starší Marek už v zahraničí hraje a patří mezi hvězdy české reprezentace na mistrovství Evropy.
5: Miroslav a Marek zanechali v českobudějovickém volejbalu velmi výraznou stopu. Z Turína Kamil Jáša, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jak velké mohou být bouřkové mraky? I na tuto otázku nabídne odpověď po písni Petra Habky a Lucie Bílé dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo?
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Největší z nálezů a ztrát, jak v polovině 80. let zpíval Michal David, tenkrát ještě v úzké spolupráci se skupinou Kroky Františka Janečka. Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme ale malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku, to znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje a my se teď naším krajem vydáme na Písecko. Nové byty, větší kapacita, modernější zázemí. Tak aktuálně vypadá azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku. Rekonstrukce ale charitu Písek vyšla o 14 milionů korun dráž, než původně počítala a organizaci zatížila úvěrem. Vedení charity přiznává, že vysoké náklady mají dopad na její další rozvoj a patří k důvodům, proč letos odvolala píseckého ředitele. V domě je teď 9 bytů a ubytování v něm najde 36 žen a dětí.
1: Domov se slavnostně otevřeli sami děti tanečním představením.
2: Izabela Vandrovcová.
3: Já bych řekla, že se mi docela líbí zahrada taky a no ta postel nahoře, jak mám, a asi i herna.
4: Julie Thurmerová. Jsme tu spokojení hodně moc. Je dobrý to, že máme svoji koupelnu a záchod.
1: Davide, co se ti tady líbí nejvíc?
5: Zahrada.
1: No a co uvnitř? Je něco, co tě potěšilo?
5: Klubovna.
6: Baťková Anna, je to perfektní. Potěšilo mě, že to má ona nahoře a že já jsem samostatně, jo, dole, takže... Dobrý.
1: A co třeba nová kuchyň? Vaříte ráda?
6: Ráda vařím a kuchyň je dobrá.
1: Pro koho je azylový dům určený, mi popisuje ředitel diecézní charity Jiří Kohout.
7: Cílová skupina jsou matky s dětmi, to znamená každá maminka s dítětem, která přijde momentálně o bydlení nebo musí opustit svoje zázemí. Často je to nedobrými vztahy s partnery, následkem alkoholismu nebo i domácího násilí.
1: Ta rekonstrukce už byla nezbytná kvůli velmi špatnému technickému stavu budovy a byla taky velmi nákladná.
7: Vlastně ten, kdo tady byl před 2 lety, tak by to nepoznal. Je kompletně bezbariérový, máme tady výtah, nové schodiště, byl zprovozněn vlastně celý půdní prostor, kde vznikly byty, v každém bytě vlastní sociální zařízení má, což dřív nebylo, jsou 2 společné kuchyně, zasedací místnost, ale je tu i zlepšené prostředí pro zaměstnance, kteří mají k dispozici 3 kanceláře.
1: Původní rozpočet prodražila dřevomorka v krovech, zjištění, že část budovy neměla základy i problémy s pitnou vodou. Stále zbývá sehnat 9 milionů korun. Pomoc s nimi můžou i dárci z řad veřejnosti.
7: Běží vlastně veřejná sbírka na portálu Donio, jmenuje se to Křídla pro Alžbětu, je to pojmenované podle domu svaté Alžběty, jak se tento dům ve Veselíčku jmenuje, za jakoukoliv částku i drobnou částku budeme rádi.
1: Azylový dům má aktuálně plnou kapacitu, říká jeho vedoucí Markéta Smrtová.
8: V azylovém domě máme 9 bytových jednotek s tím, že kapacita je 34 lůžek a budeme ji zvedat od 1.1.2027 na 36 lůžek.
1: O tu službu je veliký zájem.
8: My máme plnou kapacitu a tu už máme opravdu dlouhou dobu a musím říct, že i pořadník se nám stále zvětšuje a je delší a delší.
1: Charita v českobudějovické diecézi provozuje celkem 4 azylové domy. Další jsou v Prachaticích, Záblatí a Českých Budějovicích. Z Veselíčka na Písecku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
9: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají,

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnešní počasí přináší poměrně studené počasí s teplotami pod 20. Aktuálně tady v Budějovicích svítí slunce a aktuální předpověď, ta přijde v zápětí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech? Na to se zeptáme meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na jaké počasí se máme připravit v noci a zítra, tedy ve čtvrtek?
2: V noci očekáváme stále ještě převážně polojasno, přechodně až jasno. K ránu ale od severozápadu začne přibývat frontální oblačnosti a zítra přes den bude tedy oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo s přehánkami postupně na celém území kraje. Večer budou ale srážky opět ustávat. Od severozápadu přes naše území přejde studená fronta. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupně Celsia a maximální denní mezi 14 až 17 na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude v noci slabý, jihozápadní až západní, který se ale během zítřejšího dne bude měnit na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a odpoledne místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Večer potom vítr bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Co nám přinese pátek? Bude zima?
2: V pátek přes naše území k východu bude postupovat tlaková výše. Bude tedy oblačno až polojasno ráno a dopoledne místy přechodně až jasno, ale beze srážek. Minimální teploty budou kolem 7 stupňů Celsia a při vyjasnění mohou v noci klesnout až na 3 stupně Celsia a ojediněle se můžou vyskytnout přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom budou podobné jako zítra, kolem 16 stupňů Celsia. A vítr slabý, severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý.
0: Žádná velká sláva, potěšíte nebo zarmoutíte nás s předpovědí na první podzimní víkend?
2: Myslím si, že na víkend potěším, sobota i neděle budou slunečné, očekáváme tedy jasno až polojasno a ráno se pouze ojediněle mohou vytvořit mlhy. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 6 stupňů Celsia, maximální denní teploty potom v sobotu kolem 20 stupňů Celsia a v neděli mohou dosahovat až ke 23 stupňům Celsia. A vítr bude jak v sobotu, tak v neděli pouze slabý, převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme za pozitivní informace směrem k víkendu. Přejeme příjemný zbytek odpoledne a samozřejmě i klidný zbytek dnešní služby. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 4 domácnosti pro klienty s kombinovaným postižením vznikly v novém domově Centra Bazalka v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita ode dneška využívá nový sportovní areál. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letošního roku. Zemřelo už 6 lidí. Na jihu Čech bude zítra oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Centrum Bazalka dnes otevřelo v Českých Budějovicích nový domov pro lidi s kombinovaným postižením a pro autisty s problémovým chováním. Sociální zařízení v Novém Vrátě nabídne klientům důstojný život a podporu při péči i jejich rodinám. Podrobnosti má ředitelka Centra Bazalka Vanda Polívková.
2: Jsou tady 4 domácnosti plně vybavené, je tam vždycky jídelna, obývací pokoj, 4 pokoje, 3 koupelny a je tady i zázemí pro zaměstnance, profesionální kuchyně a potom tady máme i rehabilitaci a prádelnu. V této budově můžou bydlet děti od 10 let až do 50 let.
0: Na stavbu za 123 milionů korun přispěl Jihočeský kraj, evropské fondy, soukromé firmy a také dárci. Studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ode dneška chodí do nového sportovního centra. Areál na Sádkách bude zároveň sloužit školám nebo místním spolkům. Rekonstrukce starého sportovního zázemí stála univerzitu 125 milionů korun. Podle rektora Pavla Kozáka je tam hlavní a vedlejší fotbalový stadion, atletická dráha, kurty na tenis i beach volejbal. Komentovaná prohlídka Jindřichova Hradce finančně podpoří charitativní organizaci Otevřená okna. Program s názvem Historie ukrytá pod dlažbou začne v 16.50. Zájemce městem provede archeolog a historik Vladislav Burián.
3: Před 2 lety naše muzeum navázalo velmi úzkou spolupráci s Otevřenými okny a chtěl bych pomoct a zdá se, že se i daří právě, že to bude vstupné dobrovolné. Je tam se mnou paní doktorka Blašková jako ředitelka oken, vybírá do starého historického cylindru a ty peníze veškeré půjdou k ním, protože jsou pro dobré lidi.
0: V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu se 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 7 a 4 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 12. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Všechny nehody na jihu Čech už by měly být odstraněny. Na Prachaticku počítejte nově s uzavírkou silnice 143 ve Smětči od křížení se silnicí 166 k hranici Českokrumlovského okresu. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
2: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
1: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné,
0: mě to
1: ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo
1: původně
0: zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila. A já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stoušla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám.
0: S rudou hvězdou na čele.
1: Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly. Já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem skoro
0: baletka. Když jednou špičkou a teď se
1: ano,
0: z tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No,
0: no prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskou.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích. Ne,
1: a ne, to je úplně jiný.
0: Grand Prix.
1: Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano,
1: no.
0: Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. Ale taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme
0: přirozeně.
1: Se smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
1: Bezdomovci, Gott a... Ne.
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky?
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě Tutový. Hezké, ale ještě nevíme, ne, koho ne, zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, Humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900 a teď je tu písnička.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humorádě.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
2: Navíc byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pašoval, ve švestkách,
2: ano,
3: sušenej,
2: v datých a
3: prsteny.
2: Ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si
3: ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78, možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
2: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkuji.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního.

0: dostat paní Macháčkovou.
1: Děkuju moc.
0: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
0: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Daniel Zemník vás. Pavle, zdraví.
2: Já vás.
3: Zdravím, vynikající baletku, paní Macháčkovou.
1: Ano, no to teprve se musíte
2: to
1: přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
1: Hinca ukáže.
3: Jo.
2: Ano.
3: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
3: s Ačkem, s panem Horníčkem.
1: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno.
3: Vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
1: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
1: Ano, děkujeme. Paní Líba.
4: Naschledanou.
2: Za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
5: Podne, dáme pana.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božský hokáju.
2: Ano. Zapsáno. Mějte
1: jako
2: si.
1: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
1: Ano.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No tak, já bych si taky poprosil zlatý hokáju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
1: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšela nikdy.
2: Jirko, mějte se.
6: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, naschledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
7: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a... Já sám jsem týden už nejet.
8: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
7: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
8: Co kecáš? Jaká mafie?
7: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukrad mi boty.
8: Jestli si mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
7: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
8: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
7: Podlej, zbohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
8: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
7: Kde to je, to neznám.
8: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
7: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence, není tam hnutí.
8: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
7: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
8: Ty seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
7: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
8: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
7: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co?
8: Hmm.
7: Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
8: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
7: Ne. Táhni včelko májo.
8: Víš, co žvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
7: Uf, uf, to je tíha.
8: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
7: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
8: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
7: Ale kde na to bere?
8: Nikde. Čuchá výfukový plyny.
7: A...
8: On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
9: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn usyčí z trouby ven.
8: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
9: No, tobě to taky kecá dobře.
8: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
9: Ani ty sám ne?
8: Já jo, já furt ještě.
9: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
8: Nebaví.
9: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
8: Jo.
9: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty? Svoje zuby pořád?
8: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
9: A co dělají?
8: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
9: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
8: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
9: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
8: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
1: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že jo?
1: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jeho jako masáci? Bezdomovci. No, tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: A to poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle, a
1: dobrý
3: já
1: den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné, kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačinko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak a celá je tady
2: úžasný.
1: S námi po tom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím, a to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestru. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pára.
2: No, měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovém béžovém. Po smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: tak. Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Kukavín. Zdravím vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem, Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necinká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, ale víš, já jsem jedna posled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Ale. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co chceš zlomit?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Ne, těl, pojď sem. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na Houskou. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdybych včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak se tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej!
7: Zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show, show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď a tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, je obrovský zima prostě v závěji a tady a teď jede prostě jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mě zakázal dvě výstavy, až tam hraje výtvarníka. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, se známe, vy jste mě zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? A on prosím, Bohu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. V tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A po něj po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něj lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudru kapitán. Ne, soudru, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudru, já jsem řekl soudru, tak soudru. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano, pane, nebo soudru? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svinema. Jirko, s kolaborantama, Vy to byli svině, ne? No jo, vy jste s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak boli, Bolku, nedívej se tak na mě, akce, ne? Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek, Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek, a co jsem měl říct, no majetek. Ježišmarja, suhňup, no nic dobrý, majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek, teda nábytek, ne, majetek, zrežíroval, jsi říká režíroval, ne, to nežíroval. Teď mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš něco?
2: Ano, já jich mám moc. Mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako takový jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak, a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl někde vzadu.
2: To všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Milo z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal taky opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Ano.
4: Člověk má doposlouchat to, co načal, že? Tak jo, a
1: dobře.
4: Pošlou, taky jsme se zvídali, je to už ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kýlova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka má ano. Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: dnešku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě. No to jistě.
3: Tleskám
6: jistě. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat. I jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu a nebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
7: Víc
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česko upravilo pravidla pro ruské diplomaty. Prezident Pavel zdůraznil, že jde o reciproční opatření. Charita Písek otevřela rekonstruovaný dům pro matky s dětmi ve Veselíčku. Basketbalistky brněnských Žabin a Králova Pole čeká kvalifikace o Euroligu. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Podle něj Česko reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie.
4: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
3: Azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska slavnostně otevřela Charita Písek. Rozsáhlá rekonstrukce trvala 16 měsíců. Dům teď nabízí 9 bytů s vlastním sociálním zázemím, společné kuchyně nebo hernu. Ředitel diecézní Charity Jiří Kohout doplňuje.
5: Je kompletně bezbariérový, máme tady výtah, nové schodiště, byl zprovozněn vlastně celý půdní prostor, kde vznikly byty, v každém bytě vlastní sociální zařízení má, což dřív nebylo, jsou dvě společné kuchyně, zasedací místnost, ale je tu i zlepšené prostředí pro zaměstnance, kteří mají k dispozici 3 kanceláře.
3: Na budově Jindřichohradeckého městského úřadu v Klášterské ulici dnes visí vlajka neslyšících. Město tak připomíná Mezinárodní den neslyšících. Vlajku městu předalo Jihočeské centrum českého znakového jazyka Evoluce. Jak vypadá, popisuje mluvčí města Karolína Bartošková.
6: Vlajka neslyšících je mezinárodním symbolem komunity neslyšících a uživatelů znakových jazyků. Tvoří ji tyrkysová a žlutá ruka na tmavě modrém pozadí. Barvy odkazují ke znakovému jazyku a kultuře neslyšících, ale také k solidaritě a propojení lidí napříč zeměmi. Sport.
3: Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole rozehrají kvalifikaci o postup do basketbalové Euroligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře. Královo Pole čeká v 19 hodin utkání na hřišti francouzského klubu Flam Carolo. Žabiny už v 18 hodin nastoupí doma proti Červené zvězdě Bělehrad. Trenér brněnských Žabin Viktor Pruša mluví o přednostech srbského týmu.
7: Rychlá přechodová fáze, hodně individuálně laděná, kdykoliv můžou být velmi agresivní v obraně, z toho generují hodně zisků, z kterých potom mají rychlé zakončení a v tom postupném útoku je to hodně o silovosti. Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 7 a 4 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 14 až 17, na horách maximálně ke 12 stupňům Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr, postupně severozápadní, bude mít odpoledne v nárazech kolem 55 km za hodinu. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Českém Krumlově v ulici Za nádražím se srazily 2 autobusy, počítejte tam s omezením provozu.
2: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po páté startuje nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině středečního odpoledne nabídneme zajímavé publicistické příspěvky našich redaktorů a editorů a přidáme další příjemné hudební tóny pro vaše sluchové smysly v podobě písniček, které nestárnou. Podařilo se vyladit nový krajský dopravní systém iDeska. Lidé si od spuštění stěžovali, že jim nenavazují autobusy nebo vlaky do práce, ale i do školy. Téma pro reportéra Michala Bělského. Novinkou regionálního pořadu Den v kraji jsou ode dneška takzvané volební půlhodinky, ve kterých vám představíme kandidující strany a hnutí v Jihočeském kraji před podzimními komunálními volbami ve všech okresních městech. Hned na úvod se zastavíme v Českých Budějovicích, tedy v krajském městě. Začínáme přesně v 17:30. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Amy McDonald, Anna K. A právě teď zaspívá Michal Tučný, který se rád brouzdá rosou. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připravena kolegyně Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké středeční odpoledne. Charita Písek otevřela zrekonstruovaný azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska. Rekonstrukce trvala 16 měsíců a vyšla na 44 milionů korun. Je to o 14 milionů víc, než počítal původní rozpočet. Dům má nové zázemí, je bezbariérový a nízkoenergetický. Ubytovat teď může až 9 rodin, doplnila vedoucí zařízení Markéta Smrtová.
3: V azylovém domě máme 9 bytových jednotek s tím, že kapacita je 34 lůžek a budeme ji zvedat od 1.1.2027 na 36 lůžek.
2: Centrum Bazalka otevřelo dnes v Českých Budějovicích nový domov pro lidi s kombinovaným postižením a pro autisty s problémovým chováním. Sociální zařízení v Novém Vrátě nabídne klientům důstojný život a podporu při péči i jejich rodinám. Na stavbu za 123 miliony korun přispěl Jihočeský kraj, evropské fondy, soukromé firmy i dárci. Podle ředitelky Centra Bazalka Vandy Polívkové jsou tam 4 plně vybavené domácnosti.
4: Bude lepší spolupráce mezi centrem prevence a odborným pracovníkům, jako jsou třeba speciální pedagogové nebo psychologové.
2: Českobudějovická pedagogicko-psychologická poradna funguje v novém středisku v Kněžskodvorské ulici. Dosud pomáhala rodičům s dětmi na několika adresách ve městě. Přestavbu centra z většiny financoval Jihočeský kraj. Náklady dosáhly 127 milionů korun. Podle ředitele poradny Pavla Váchy je výhodou sjednocení všech pracovišť do jedné budovy. Nové sportovní centrum ode dneška využívají studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Areál v lokalitě na Sádkách bude zároveň sloužit školám nebo místním spolkům. Rekonstrukce starého sportovního zázemí stála univerzitu 125 milionů korun. Díky ní získala moderní centrum pro různé druhy sportů, potvrdil rektor Pavel Kozák.
5: Je tady hlavní fotbalový stadion, potom nějaký menší fotbalový stadion, atletická dráha, beach volejbal, tenisové kurty, další druhy sportů.
2: V Českých Budějovicích začíná topná sezóna, týká se téměř 31 tisíc domácností a více než 400 firem, škol, sociálních a zdravotnických zařízení a institucí. Nově se mezi ně řadí také další hala technologického parku v lokalitě Světlíky nebo dokončovaný justiční areál na Žižkově třídě.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně. Komunální volby 2026.
6: Nové zastupitele ve městech a obcích budeme vybírat už v pátek 9. a v sobotu 10. října. Český rozhlas vám ve všední dny vždy od 17:30 představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Jihočeského kraje. Hned na úvod se dnes ve speciálním vysílání zastavíme v Českých Budějovicích, tedy v krajském městě. Začínáme přesně v 17:30.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a my se teď vydáme za jihočeskou veřejnou dopravou. Lidé na některých místech jihočeského kraje si stěžují na špatná spojení do Českých Budějovic. Podle nich za to může nový systém integrované dopravy. Vedení kraje od začátku školního roku už třikrát měnilo jízdní řády. Některým cestujícím úpravy ale přesto nijak nepomohly.
1: Bylo lepší, když jezdili tak jako před prázdninama, než teď, jak se změnily ty jízdní řády.
2: Do jedné z českobudějovických středních škol každý den dojíždí Tereza Urbanová z Ponědrážky na Jindřichohradecku. Donedávna jí na cestu do krajského města stačil jeden přestup.
1: Přestupovala jsem v Šivětině, teď to jakože jezdí do Lomnice, z Lomnice do Lišova, z Lišova do Budějc. Je to takový blbější.
2: Komplikovanou se pro pasažéry stává i odpolední zpáteční cesta, potvrzuje Petra Fischerová z Lomnice nad Lužnicí.
3: Když jedu potom zpátky domů z toho Lišova, potom na Lomnici, potažmo na Hradec, jezdí třeba jednou za hodinu, jednou za dvě. Když se zpozdí autobus v Budějovicích třeba o 20 minut, což není výjimkou, člověk potom musí tu hodinu čekat zaseknutý a nedostane se dál.
2: Špatnou dostupnost Lomnice a okolí kritizuje i nezávislý starosta města Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Veškeré naše spoje, které jsou ať do krajského města, anebo někam dále, tak jsou přestupové. Nemáme žádný přímý spoj do krajské metropole. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, protože spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na

0: dostane řidič pokyn, že může odjet, ale ve skutečnosti vlak ještě nepřijel.
1: V obou obcích zatím nepomohly úpravy jízdních řádů, které ve třech vlnách reagovaly na špatnou dostupnost některých sídel. Jak připomíná jednatel dopravního koordinátora JKORT Jiří Kavka, změny nejsou konečné.
2: Pokud jde o změny jízdních řádů, tak ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
1: Jihočeský kraj spustil iDesku na začátku letošního července. Do té doby byl posledním českým regionem bez systému integrované dopravy. Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme aktuálním příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Bydlím, tedy jsem, takový podtitul má v pořadí už 16. ročník Dne architektury. Letos ho po celém Česku můžete navštívit od 1. do 7. října. Zaměřuje se na bydlení jako jednu z nejzásadnějších otázek společnosti. Program přichystali i ve Vimperku na Prachaticku. Matěj Vodička si o tom v našem dnešním dopoledním vysílání povídal s architektem Karlem Harazimem z organizace Prostor Vimperk.
1: Tak my máme, se nemýlím, tři akce. První akce je vlastně s městským architektem, který každoročně vlastně shrne tu jeho práci, snaží se předat veřejnosti, co se plánuje, co se udělalo a co zatím všechno stálo. Právě to, jak jsem zmiňoval, že ta jeho práce moc jako není vlastně vidět, protože vlastně to dělá dobře. A ty věci, jak jsem zmiňoval, které jsou prostě dobře udělané, tak vlastně moc lidí se o ně nezajímá, protože to je jako normálního, tak se to nějak udělalo. Takže první akcí bude s Renem Dleskem, další druhou akci máme s Four City, což je ateliér, který pro Vimperk právě připravuje koncepci rozvoje města,

0: která by se měla, a já doufám, že to tak dopadne, že na to nebudu mít vliv volby, že vlastně tady to by se implementovalo do územního plánu, který, což je za mě nejdůležitější závazný dokument ve městě, podle kterého se rozhoduje, tak aby ty vize a ta koncepce z tohoto dokumentu se implementovala právě do toho územního plánu. Takže to bude formou přednášky, takže se projdeme město, právě konkrétní lokalitu, kde by se právě ta výstavba těch rodinných domů a té bytové výstavby měla probíhat na Kalvárii. Takže to je druhá akce. A třetí akce, ta bude víc jako do historie a ta se bude zabývat právě Johannem Steinbrennerem a jeho přístup k bydlení a péče o své zaměstnance. Takže to je třetí akce a pak čtvrtou vlastně akcí bude výstava České ceny za architekturu, kde vlastně jsou nominované projekty na tuto cenu a já jsem hrozně rád, že vlastně jsme tam z Vimperka přihlásili tři projekty. Jeden byl soukromý, dva veřejné a jeden z nich se stal nominovaným projektem na Českou cenu za architekturu, takže to beru jako vlastně velkou satisfakci pro to, co město vlastně teď dělá a jak se vyvíjí.
1: Mě osobně zaujala hodně ta připomínka rodiny Steinbrennerů v programu Dne architektury ve Vimperku, protože samozřejmě tenhle průmyslový rod měl výrazný podíl na formování města od konce 19. do poloviny 20. století. Můžete posluchačům připomenout, jaké nejvýznamnější architektonické památky Vimperk právě ve vztahu k rodině Steinbrennerů nabízí?
0: Tak já bych rád řekl, že vlastně tak, jak Vimperk dneska vypadá, tak je to vlastně díky Johannu Steinbrennerovi a jeho rodině a jeho vlastně jako podnikání, kdy v roce 1893 přijela do železnice do Vimperka, takže to byl vlastně první takový moment a pak kolem té řeky a kolem té železnice se začaly právě nabalovat ty jeho továrny a on se uměl starat o své zaměstnance, to znamená stavěl jim bydlení, stavěl jim, jak se zmiňoval, ty architektonicky vlastně pojatý budovy, třeba hotel Anna dnešní, tak vlastně byla továrna, ale měla prostě krásnou fasádu a vlastně on se takhle staral o všechny své zaměstnance a dokonce vlastně se staral i potom, kdy už jako pro ní nepracovali, tak udělal dům pro penzisty, kteří v něm pak bydleli a dožili. Takže vytvořil vlastně veřejné osvětlení, malou elektrárnu, aby poháněl všechny ty svoje továrny a udělal pro Vimperk jako hrozně moc. A tohleto jméno, který jsme si tam tak pojmenovali jako taký šumavský Baťa, protože Baťu znají všichni, ale Steinbrenner, i když exportoval ty modlitební knížky po celém světě, tak ho tolik lidí zase tak nezná.
2: Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích letos slaví 80 let. Co všechno se za tu dobu změnilo ve vzdělávání budoucích zdravotních sester? Jak se proměnili studenti, nároky na zdravotníky i samotná péče o pacienty? A daří se i v digitální době vychovávat zdravotníky, kteří umějí nejen ovládat přístroje, ale také naslouchat lidem? Hostem Jihočeského dopoledne bude ředitel školy a předseda Asociace zdravotnických škol České republiky Karel Štix. Poslouchejte ve čtvrtek po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šobarová.

0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte první díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu, věnovaného podzimním komunálním volbám. Každý všední den vám v něm představíme lídry kandidujících stran, hnutí a uskupení v Jihočeském kraji. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička. Postupně se zaměříme na všechna okresní města, která jsme seřadili podle abecedy. Hned v prvním dílu se proto podíváme do Českých Budějovic. Mým dnešním hostem ve studiu je redaktor zpravodajství Michal Bělský, kterému přeji pěkný podvečer.
2: Hezký večer.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: České Budějovice jsou krajským městem a zároveň správním a kulturním centrem na jihu Čech. Podle údajů Českého statistického úřadu v nich žilo k začátku tohoto roku 97 128 obyvatel. V aglomeraci pak přes 170 000 lidí. Jaké strany a hnutí se před 4 roky dostaly, Michale, do vedení města?
2: V roce 2022 vyhrála českobudějovické komunální volby ODS se 16 mandáty v 45 členem zastupitelstvu. Kromě nejvyššího počtu křesel získala taky post primátorky města, kterou se stala Dagmar Škodová-Parmová. Jako druzí skončili zástupci hnutí ANO 2011 se 13 mandáty vedení dosavadním primátorem Jiřím Svobodou. S větším odstupem skončilo na třetím místě hnutí Občané pro Budějovice s lídrem kandidátky Jurajem Tomou. To mělo 6 křesel. O 2 méně získalo SPD a 3 mandáty měli shodně Piráti s uskupením Společně pro Budějovice složeným z lidovců a členů TOP 09. Koalici po volbách sestavili Občanští demokraté, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel Martin Maršík z Jihočechů 2012, který kandidoval za hnutí Občané pro Budějovice. Koalice tak získala těsnou většinu 23 křesel. Prvním náměstkem primátorky se stal Petr Maroš, zvolený za ODS. Další posty náměstků získali jeho straničtí kolegové Lubomír Bureš a Michal Šebek. Dále za TOP 09 Tomáš Bouzek a Zuzana Kudláčková z Pirátů.
1: Michale, následující otázka zní takto. Udržela se tak křehká tebou zmíněná koalice až do těch letošních voleb?
2: Neudržela. Už v polovině funkčního období ji opustila trojice pirátských zastupitelů, které vadily zvažované změny územního plánu v lokalitě Vrbenské Rybníky. Spolu s nimi opustila post náměstkyně i Zuzana Kudláčková a její kompetence si rozebrali další členové rady. Tím pádem se koalice stala z 20 mandáty menšinovou. Na konci loňského roku pak 14 ze 16 zastupitelů ODS, včetně náměstků a radních, přešlo k nově vznikajícímu hnutí Naše Česko pod vedením zastupitele a radního města Martina Kuby. Společně se dvěma zbylými zastupiteli vítězné ODS ale nadále zůstávají ve vedení Českých Budějovic.
0: Komunální volby 2026.
1: Jaké strany a hnutí se letos ucházejí o hlasy českobudějovických voličů?
2: Je jich celkem 10, což je o jedno uskupení méně než ve volbách před 4 roky. O místa ve vedení Českých Budějovic usilují jako lídrině hnutí Naše Česko primátorka Dagmar Škodová-Parmová i její dva náměstci Lubomír Bureš a Michal Šebek. Nejsilnější opoziční hnutí ANO 2011 ve volbách poprvé povede Viktor Lavička a nového lídra mají také Občané pro Budějovice se starosty v podobě Tomáše Chovance. Občanští demokraté po loňském hromadném odchodu členů tentokrát vsadili na manažera Jana Teplého a například Piráti a Budějčáci s podporou Zelených vyslali do boje ohlasy voličů Pavla Tůmu. Lídrem uskupení lidovců a TOP 09 Společně pro Budějovice je Ondřej Talíř. Do voleb jde také vládní hnutí SPD pod vedením zastupitele Jana Kadlece. Kandidátku v Českých Budějovicích postavila i další parlamentní strana Motoristé sobě Společně se Svobodnými. No a ty povede Václav Srogončík. O hlasy voličů se bude ucházet také student Richard Štěpán v čele široké koalice pro Budějice složené z členů KSČM, pro SocDem, ČSSD, ČSNS a Stačilo. A do voleb jde taky Demokratická strana Zelených za práva zvířat s jedinou kandidátkou Štěpánkou Šindelářovou.
1: Michale, když teď na chvilku opustíme krajské město, tak jak vypadaly uplynulé 4 roky, tak i v dalších větších sídlech na Českobudějovicku?
2: Co se týče politické situace, tak tam bylo poslední volební období poměrně klidné. Když vezmu v potaz větší sídla a města, tak všude koalice po celou dobu vydržela. Nového starostu ale volili například v Lišově, kde po téměř 15 letech skončil v čele města Jiří Švec z hnutí SNK Lišovsko. Místo něj se do čela radnice dostal jeho stranický kolega a dosavadní místostarosta Pavel Dvořák, který vyvolal Švecovo odvolání kvůli názorovému nesouladu se zbytkem vedení města a nevhodnému chování k radním. Přestože Švec poté odešel do opozice, koalici to nijak neohrozilo.
1: Předvolební situaci na Českobudějovicku a v krajském městě nám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice rozebral redaktor zpravodajství Michal Bělský. Už za pár okamžiků vám představíme postoje jednotlivých stran, hnutí a uskupení k budoucnosti Českých Budějovic. Hned v úvodu přijde řada na projekt Evropského hlavního města kultury v roce 2028.
0: Komunální volby 2026. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice k nadcházejícím komunálním volbám. U mikrofonu je i nadále Matěj Vodička a i nadále je mým hostem redaktor zpravodajství Michal Bělský. Všem 10 kandidujícím stranám, hnutím a uskupením jsme poslali trojici otázek k tématům, která se dotýkají obyvatel města a řešit je zřejmě bude i radnice v příštích 4 letech. Odpovědi Českému rozhlasu zaslalo všech 10 stran a hnutí kandidujících v nadcházejících komunálních volbách v Českých Budějovicích.
0: Komunální volby 2026.
1: Michale, v roce 2028 budou České Budějovice evropským hlavním městem kultury. Má už teď město podle kandidujících stran a hnutí dávat 10 milionů korun na různé projekty?
2: S důslednou přípravou města na převzetí titulu evropského hlavního města kultury souhlasí většina lídrů kandidátek napříč politickým spektrem. Jak připomíná současná primátorka Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí naše Česko, město díky tomu dostává příležitost zlepšit kvalitu života obyvatel a nabídnout zcela nové možnosti kulturního vyžití. Konkrétně zmínila například stavbu nové budovy Alšovy Jihočeské galerie nebo přestavbu letního kina Háječek. Podobný názor mají i lídři hnutí ANO Viktor Lavička, Pavel Tůma z Pirátů a Jan Teplý z ODS, podle něhož by investice do takzvaného EHMK měly mít přesah do dalších let. S tím souhlasí i jednička kandidátky hnutí Občané pro Budějovice Tomáš Chovanec. Spolupráci s pořadatelským týmem by po volbách chtěl ještě více prohloubit. No a lídr Společně pro Budějovice Ondřej Talíř by se chtěl zaměřit hlavně na projekty, které jsou už rozpracované.
1: Můžou pořadatelé Evropského hlavního města kultury počítat s podporou při přípravách i od ostatních stran a hnutí?
2: Vesměs ano, nicméně někteří lídři by byli v tak rozsáhlých investicích daleko víc obezřetní. Například jednička kandidátky uskupení pro Budějice Richard Štěpán apeluje na to, aby v případě velkých investic dostali možnost se do projektů souvisejících s EHMK zapojit i místní spolky, kulturní sdružení nebo školy. A to i na úkor nákladných výstav a uměleckých instalací. Podle lídrině kandidátky Demokratické strany zelených Štěpánky Šindelářové je třeba se zaměřit i na opravu památek a na investice do oživení okrajových částí Budějovic. Projekt Evropského hlavního města kultury i finanční podporu navazujících projektů pak zcela odmítá lídr kandidátky SPD Jan Kadlec s tím, že už jen mzdové náklady na pořadatelský tým jsou příliš vysoké. No a podobný názor zastává i jednička kandidátky Motoristů a svobodných Václav Srogončík, podle kterého v dnešní době takový projekt nedává ekonomický smysl.
1: Ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu jsme se dnes zaměřili na České Budějovice a právě teď jsme rozebrali téma podpory Evropského hlavního města kultury v roce 2028. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a uskupení najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice, tedy budějovice.rozhlas.cz. Hned po písničce se zaměříme na nové developerské projekty ve městě ve spojení s dopravou a parkováním.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu České Budějovice věnovaný komunálním volbám. V prvním dílu společně s redaktorem zpravodajství Michalem Bělským rozebíráme situaci v Českých Budějovicích. Právě tam dál rostou a přibývají nové developerské projekty. Lídrů kandidátek jsme se zeptali, jak by za současného stavu řešili dopravu, parkování a zachování kvality života ve městě.
2: Téma úzce souvisí s rozvojem města a zejména tvorbou nového územního plánu Českých Budějovic. Na tom se podíleli i zástupci hnutí Naše Česko v čele s lídriní Dagmar Škodovou Parmovou, podle níž bude třeba nejdřív dokončit klíčové dopravní stavby. Stejný názor má i lídr kandidátky Společně pro Budějovice Ondřej Talíř. Současně ale zdůrazňuje potřebu motivovat obyvatele města k častějšímu cestování hromadnou dopravou. Jan Teplý z Občanských demokratů připomíná, že by se v této souvislosti měla stanovit jasná pravidla už mezi developery a vedením města. Jak dál připomněl lídr kandidátky Pirátů a Budějčáků Pavel Tůma, město by mělo podpořit hlavně výstavbu vlastních bytů s dostupným bydlením. Parkovací plochy by pak chtěl budovat hlavně mimo centrum města, stejně jako lídr kandidátky hnutí SPD Jan Kadlec.
1: Jak se na možnosti zástavby v Českých Budějovicích dívají další strany a hnutí?
2: Tak například lídr kandidátky pro Budějce Richard Štěpán navrhuje, aby se rozšířila spolupráce městské stavební divize správy domů s bytovými družstvy a rozvinula se výstavba bytového fondu na okraji města. Podobný postoj má i jednička kandidátky hnutí ANO Viktor Lavička s tím, že další lokality pro výstavbu s potřebnou infrastrukturou vymezí nový územní plán města. Podle něho je samozřejmostí budování parkovišť a posilování linek MHD právě v těchto lokalitách. A jak připomíná Štěpánka Šindelářová z Demokratické strany Zelených, město společně s investorem by při výstavbě nových čtvrtí na okraji města mělo myslet hlavně na zeleň, parkování a základní služby. Jak připomněl lídr kandidátky motoristů a svobodných Václav Srogončík, myslet je třeba hlavně na dostatek parkovacích míst v nově budovaných čtvrtích. A hlavně s dopravním plánováním má podle jedničky kandidátky hnutí Občané pro Budějovice Tomáše Chovance pomoci nová pozice koordinátora mobility.
1: To bylo téma developerských projektů v krajském městě, kterému jsme se věnovali ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. No a právě na webu naší stanice najdete taky kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí. Po písničce se opět přihlásíme. Tentokrát se budeme bavit o chybějícím městském architektovi.
0: Komunální volby 2026. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A my se opět vracíme do studia ke speciálnímu předvolebnímu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jediným krajským sídlem v České republice bez městského architekta jsou právě České Budějovice. Lídrů kandidujících hnutí a stran jsme se zeptali, jestli městu takový odborník skutečně chybí. Michale, jak tedy na dotaz odpověděli?
2: Jako velký problém jeho absenci vnímá lídr kandidátky hnutí Občané pro Budějovice Tomáš Chovanec s lídrem kandidátky za ANO Viktorem Lavičkou. Oba chtějí pozici městského architekta jednoznačně obnovit. Podle nich městu chybí nezávislý odborník, který bude u projektů od samého počátku. Jak ale připomíná jednička kandidátky Pirátů a Budějčáků Pavel Tůma, takovou funkci musí zastávat osoba se silnými pravomocemi a postavením, aby jeho práce neskončila jen doporučením. Podobně tuto pozici vnímá i lídr hnutí SPD Jan Kadlec. Ten si městského architekta představuje jako člověka se silným mandátem a ne jako bezmocného úředníka. Jan Teplý z ODS by šel ještě dál s tím, že by město mělo vytvořit nezávislou organizaci profesionálů, kteří budou jednotlivě posuzovat veškeré stavební projekty na území města.
1: A jak se na otázku chybějícího městského architekta dívají kandidující zástupci té současné koalice?
2: Podle současné primátorky města Dagmar Škodové-Parmové z hnutí Naše Česko převzala roli Komise pro rozvoj metropolitní oblasti, která svou prací pozici architekta adekvátně nahrazuje. Do budoucna vidí jako vhodnější variantu vytvoření samosprávného oddělení městského rozvoje při odboru územního plánování. Jako zbytečnost vnímá zřízení postu i jednička kandidátky Motoristů a Svobodných Václav Srogončík. Podle něho by měli odpovědnost za rozpočet a architektonický rozvoj města nést vládnoucí politici. Bohatě by mu v takovém případě stačilo najímání expertů pro jednotlivé projekty. Na druhou stranu lídr kandidátky Společně pro Budějovice Ondřej Talíř chybějícího architekta vidí jako hlavní důvod, proč se nedaří město adekvátně rozvíjet. České Budějovice by si podle něho zasloužily odborníka, který dokáže město vnímat jako celek. Podle lídrině kandidátky Demokratické strany zelených Štěpánky Šindelářové se absence architekta projevuje chaotickým růstem betonového města. Stejně to vidí i jednička kandidátky pro Budějce Richard Štěpán, podle kterého se chybějící architekt projevil hlavně na problémech s rekonstrukcí kulturního domu Slávie.
1: Slyšeli jste názory lídrů jednotlivých stran, hnutí a koalic kandidujících do českobudějovického zastupitelstva. Odpovědi na tři stejné otázky zaslalo všech 10 kandidujících politických uskupení. Jejich názory a postoje stručně představil redaktor zpravodajství Michal Bělský. Kompletní písemné odpovědi jednotlivých lídrů uvidíte na webu Českého rozhlasu České Budějovice, tedy na stránkách budějovice.rozhlas.cz. Druhý díl předvolebního speciálu uslyšíte už zítra a tentokrát se zaměříme na Český Krumlov, tedy na jih od krajského města. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Vodička
2: a Michal Bělský. Hezký zbytek dne a naslyšenou.
0: Komunální volby 2026.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek. 4 domácnosti pro 18 klientů s kombinovaným postižením vznikly v novém domově centra Bazalka v Českých Budějovicích. Lenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou medaili. Ve čtvrtek bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Řidiči v příštím roce zřejmě zaplatí za dálnice stejně jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci dálničních známek. Ke zmrazení současných cen se kabinet zavázal v programovém prohlášení.
3: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 milionů korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Venduly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
4: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
3: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
5: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
3: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Centrum Bazalka otevřelo dnes v Českých Budějovicích nový domov pro lidi s kombinovaným postižením a pro autisty s problémovým chováním. Sociální zařízení v Novém Vrátě nabídne klientům důstojný život a podporu při péči a jejich rodinám. Podrobnosti má ředitelka centra Bazalka Vanda Polívková.
6: Jsou tady 4 domácnosti plně vybavené, je tam vždycky jídelna, obývací pokoj, 4 pokoje, 3 koupelny a je tady i zázemí pro zaměstnance, profesionální kuchyně a potom tady máme i rehabilitaci a prádelnu. V této budově můžou bydlet děti od 10 let až do 50 let.
2: Na stavbu za 123 miliony korun přispěl Jihočeský kraj, evropské fondy, soukromé firmy a také dárci. Sportovní tréninkové centrum pro české reprezentace by mohlo stát v českobudějovickém areálu složiště. Zástupci Jihočeského kraje se na jeho podobě domluvili s Českým olympijským výborem. Součástí centra má být například atletická hala, plavecký stadion nebo regenerační zázemí s hotelem. Pokračuje jihočeský hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko, který kandiduje v komunálních volbách.
7: Součástí toho jednání byly i zástupci rychlobruslařského svazu, kteří dlouhodobě čekají na velkou halu pro rychlobruslení. Tady by ta hala byla možná postavit, aby se tam vešla. Tím by vznikla vlastně unikátní prostor, protože by byla navázaná na všechny ty další stavby sportovní. Sport.
2: Lenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg totiž vyřadila Angličanku McKeeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích. Další česká čtvrtfinalistka Barbora Maxová prohrála ve čtvrtfinále váhy do 60 kg s favorizovanou Turkií Gizem Ezerovou a obsadila 5. místo.
1: Počasí.
2: Noční teploty budou mezi 7 a 4 stupni. Ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 14 až 17, na horách maximálně ke 12 stupňům Celsia. Mírný jihozápadní až západní, postupně severozápadní vítr bude mít odpoledne v nárazech kolem 55 km za hodinu. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českém Krumlově se vyšetřuje střet dvou autobusů v ulici Za nádražím. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu.

18 hodin na 5 minut. Začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím vzkazu, přání a pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Radost můžete ale samozřejmě udělat i sami sobě, pokud například váš dnešní den nebyl z těch úplně nejpovedenějších. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, volejte, přejte si. Jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a středeční Melodie podvečera a já už teď vítám na telefonu paní Ivanu, které přeji příjemný podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Radku, já vás zdravím ještě jednou a vybrali jsme svou písničku od Marcela z Moška Dlaně, tu písničku pro sebe, pro moji kamarádku Renatu Rokájova, pro Věrku Enstovou do Čmelín a pro Jitku do Českých Budějovic, která mi nechávala hrát v pondělí, tak já jí to plácím dneska a přejem všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se aspoň co si přejou.
0: Tak to
1: a hlavně, aby měli to zdraví a všem, co mě znají a mají rádi.
0: Držíme pěsti. Říkala jste, že dneska den nic moc, tak doufám, že ta píseň pomůže a že to bude lepší.
1: Dobře, děkuju.
0: Mějte se fajn, naslyšenou.

0: Marcel Zmožek v Melodiích podvečera na Českém rozhlase České Budějovice a já už teď na telefonním čísle 221 55 44 11 vítám Honzu. Pěkný podvečer.
1: Dobrý večer, moc vás zdravím. Já bych velice rád poslal hudební gratulaci naší kolegyni paní Zlatě Dolákové, která bude mít v pátek svátek. Je to naše pracovní kolegyně, která se o nás stará tím, že nám stále peče různé dobroty, máme ji tady velmi rádi. Přejeme jí za celý kolektiv hodně zdraví, spokojenosti, radosti a aby to s náma ještě nějakou chvíli bavilo. Moc jí zdravíme.
0: A jaká to bude píseň?
1: A je to písnička od její oblíbené Jitky Molavcové a já věřím, že snad udělá radost.
0: Zdravíme, posíláme a přejeme příjemný podvečer. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, nashledanou.

Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a další přání je připraveno. Příjemný podvečer. Halo, halo. Tak je tam někdo? Není tam někdo? Někdo by tam měl být, ale nechce se mu se ozvat. Tak asi. Tak hrajeme Čechomor a těšíme se na vaše další telefony.

0: 18 hodin a 25 minut, Melodie podvečera a před námi je to úplně poslední dnešní přání, které obstará paní Renata. Já vám přeji příjemný podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla poděkovat Ivance za písničku. Moc se mi líbila, takže děkuju a zdravím Jarušku, Vlastu Najberku a ještě jednou Ivanku a do Budějic Jitku. A tuto písničku posílám také vám do Český Budějovic.
0: Děkujeme, bude to ráno od Valdemara Matušky. Já vám přeji příjemný podvečer a díky za zavolání. Mějte se fajn. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den i dobrý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska vložíme do přehrávače album, které staví před aktuální autorské vyjádření umění dokonalé interpretace. Jedná se totiž o sbírku dávnoslavných melodií, jimž dominuje především suverénní a krásně ohebný ženský hlas. Vše ostatní dopoví název desky Nostalgia, tedy nostalgie, a jméno dámy, která stála u mikrofonu. Annie Lennox.

Georgia on my mind, notoricky známou melodii, kterou asi ze sluchové paměti většiny příznivců populární hudby nikdo neodpáře od Raye Charlese, zaspívala Annie Lennox. Pojďme tedy mluvit o ní. Narodila se 25. prosince 1954 ve skotském Aberdeenu. Její otec byl kotlářem v loděnicích, matka pracovala jako kuchařka. Annie projevovala umělecké sklony už v dětství. Hrála na klavír a flétnu, psala básničky. V 15. objevila Rolling Stones a černošské soulové klasiky, jako je Stevie Wonder, Marvin Gaye či Supremes. Jako dospělá se chvíli živila jako servírka, než v roce 76 potkala osudového muže Davida Stewarta. O 4 roky později, během nichž žili jako pár, z těch dvou vznikla kapela Eurythmics. V roce 1981 vydali album In the Garden a rozešli se. Přesto zůstali přáteli, natočili spolu 8 alb a stali se jednou z nejpopulárnějších kapel 80. let. Od začátku 90. let Annie až na pár krátkých setkání se Stewartem pokračuje ve své kariéře solově. Její součástí je i deska nazvaná celkem pochopitelně Nostalgia. Vyšla v roce 2014 a je plná klasických písniček povětšinou z takzvaného velkého amerického zpěvníku, tedy melodií, jež jsou tlustě vyryté do nejzákladnější abecedy americké a tudíž i světové populární hudby. Zná je každý, pro koho hudba znamená o trochu víc, než jen výplň prostoru, jen aby nebylo ticho.

Pokud jsme tu v úvodu zmínili první a hvězdnou etapu kariéry Annie Lennox, kterou spojila s kapelou Eurythmics, každého, kdo si pamatuje její osobitý, lehce syntetický pop s nádhernými vokály, musí praštit přes uši, že album Nostalgia se tomuto hudebnímu vzorci nepodobá prakticky v ničem. Zpěvačka se tehdy na prahu 60. narozenin vydala hluboko proti proudu času, konkrétně až do 30. a 40. let 20. století, do světa blues a jazzu. Svůj bohatě vybarvený a silný hlas nepoužívá jako někdejší původní interpreti, tedy třeba Billie Holiday, Ray Charles, Nina Simone, Louis Armstrong a další. Ostatně není pravověrnou jazzovou zpěvačkou. Přesto dovede dát někdy až notoricky známým skladbám náladu. Dělá to jen po svém, tak, jak to ona cítí.

Annie Lennox už dávno není peroxidově blondětou mladou ženou s klučičím sestřihem a se sošnou tváří, kterou si pamatujeme z videoklipu z 80. let. Během 4 dekád, které od té doby utekly, se samozřejmě posunula jak v životě, tak i ve svém hudebním angažmá. Pro většinu lidí ale zůstává zralou zpěvačkou s mimořádnými hlasovými možnostmi. Na albu Nostalgia se taky pouští do melodií, které jsou pro běžnou popovou interpretku těžké ke zpívání. Annie má slyšitelně širší rejstřík než většina jejich pop kolegyň. A i když má její interpretace daleko k víceméně jazzovému charakteru většiny původních nahrávek, zachází s nimi s pokorou a vášní, která je pro posluchače nakažlivá. Většinou za doprovodu skromných přiznávek piana, malé kapely nebo smyčců. Vlastně skoro ve všech písničkách v komorním duchu. Až na závěrečnou Mood Indigo, kde se všichni muzikanti, včetně protagonistky, parádně rozjedou. Dáme si na závěr dnešní kulaté muziky. Zdraví vás, Martin Šustr.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Petr Pavel vystoupil na valném shromáždění OSN, vyzval Rusko a Čínu k větší odpovědnosti za mír. Nový závod na zpracování kuřecího masa v Jindřichově Hradci získal stavební povolení. Charita Písek otevřela zrekonstruovaný azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska. Ve čtvrtek bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Vyzval také Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Nový závod na zpracování kuřecího masa v Jindřichově Hradci získal stavební povolení. Rozhodl o tom krajský úřad Jihočeského kraje. Výrobnu postaví společnost Rea Holding v průmyslové zóně u Vídeňské ulice. Stát bude zhruba 2,5 miliardy korun. Stavba by podle investora mohla začít zhruba za rok. Charita Písek otevřela zrekonstruovaný azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska. Rekonstrukce trvala 16 měsíců a vyšla na 44 milionů korun. Je to o 14 milionů víc, než počítal původní rozpočet. Dům má nové zázemí, je bezbariérový a nízkoenergetický. Ubytovat může teď až 9 rodin, doplnila vedoucí zařízení Markéta Smrtová.
4: V azylovém domě máme 9 bytových jednotek s tím, že kapacita je 34 lůžek a budeme ji zvedat od 1.1.2027 na 36 lůžek. My máme plnou kapacitu a tu už máme opravdu dlouhou dobu a musím říct, že i pořadník se nám stále zvětšuje a je delší a delší.
3: Studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ode dneška mohou chodit do nového sportovního centra. Areál na Sádkách bude zároveň sloužit školám nebo místním spolkům. Rekonstrukce starého areálu stála univerzitu 125 milionů korun. Díky ní získala moderní centrum pro různé druhy sportů, říká rektor Pavel Kozák.
5: Je tady hlavní fotbalový stadion, potom nějaký menší fotbalový stadion, atletická dráha, beach volejbal, tenisové kurty, další druhy sportu.
2: Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 7 a 4 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky, teploty mezi 14 a 17 stupni, na horách do 12. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Osobní auto s kombajnem se srazily v Jindřichově Hradci na křížení ulice 9. května a Reskovy. Počítejte s omezením provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka a zaujalo jí nedávno spojení kampaň na spodní prádlo. Vůbec jde o to, v jakých významech se slovo kampaň používá nebo používalo. No tak vzpomeneme si na takové to známé, to je kampaň, říká jeden politik, že je tu na jeho adresu kampaň. A vůbec ta politická kampaň, to je asi jako nejčastější význam, ne? Před volbami je prostě regulérní kampaň.
2: Tak, těch posledních 30 let se nejvíc řeší politická kampaň předvolební, protože volby jsou pořád vlastně, ale za našeho nebo za mého mládí to byla třeba řepná kampaň.
1: Mm-hmm.
2: Takže abychom to vzali po pořadě, co začít úplně nejstarším významem. Totiž úplně původně to slovo kampaň znamenalo válečné tažení. Protože jsme to slovo převzali z francouzštiny a tam kampaň původně znamenala pláň nebo pole, ale pak dostala právě tenhle význam podle toho, že vojska vlastně kromě zimy pořád byla někde v poli. Takže válečné tažení, kampaň podle latinského campus, pole. Pak se tenhle význam přestal užívat, zastaral. Dneska vlastně už to možná ani nikdo moc neví, kdo nečte starou literaturu s oblibou nebo Švejka, tam je to taky. No a hlavní význam, ten základní dnes je tedy úsilí, skoro bojové úsilí o něco zaměřené proti někomu nebo ve prospěch někoho, takže to může být buď ta volební kampaň, anebo třeba takové ty občanské kampaně, aktivistické.
1: A pak ty reklamní kampaně, to já znám, když nastavuju na sociálních sítích třeba reklamu na nějaký program, který chceme poslat posluchačům, aby se ho pustili, tak se říká, musím nastavit na tom Facebooku kampaň.
2: Aha, no a to spadá do tohohle významu vlastně úsilí něco prosadit.
1: Takže kampaň na spodní prádlo je v pořádku.
2: Tak pokud je to ta reklama, tak ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Čestoteplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne čest topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Otiš Nepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala, a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuly a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže
1: ještě
0: to byl
1: nebyla
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale seriál. Ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozraďte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržovali, pánové. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakýho, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si

0: Nebo že teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
1: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže, ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, a teď už ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu toho a musí to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nebudu.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na tři díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty tři, takže jako kdyby to byly tři slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, nezvím, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne, a to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavej, vysoký americký hlas. A já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přátel, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam vlastně širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, že dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermelju a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím, každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů, každý už jsme nějaký vztahy prožili, a téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejen herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Teď jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten boys jsem over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: zážitek
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 Kč by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objíždíte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říká mi to značka Solo sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje? Dejt nějaký typ.
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo sušice zašel jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vzteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl jeden šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazku asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy. Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek. Stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadali jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte

0: špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
0: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
0: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to zložení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
0: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
2: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20-letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní nejen návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělaly jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko.

0: nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v klobouku, dokonce i dámy v takových trochu lehtivých pózách.
0: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
0: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělá nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělá takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl je za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého Sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firth byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice a začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích sololit, dřevovláknité desky vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice. Kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu, je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři, byla tam jídelna, ale byly tam i lázně, které sloužily jako veřejné lázně, takže je mohli využívat i další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv, říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky, ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miluně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miluň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miluň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miluň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky.

0: Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života Dlužníkova, přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
1: Co pak, vy jste nepsal V leže na boku?
0: Ne, to pozor, V leže na boku píšu jenom verše.
2: Co takhle jablko nedal bys jíst?
3: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
4: Pasou se tam koně.
3: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. No, tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
5: Nepůjčil.
3: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
2: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
3: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
2: Ty se zdal na obchod bezpočátečního kapitálu.
3: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
2: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
3: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
2: Ty jsi opravdu originál.
3: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života Dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
2: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
3: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
1: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným?
0: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel Obnovených literárních novin dá se říct reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
1: Která byla lepší?
0: To se říct nedá.
1: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
0: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
6: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
7: Pozor, to je on, to je náš velitel.
8: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
7: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
6: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku. Víte to?
8: O jaké sásce je řeč?
7: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
6: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
5: Oč jste se vsadili, pánové?
3: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
9: Byla to moje lékařská povinnost.
3: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
9: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
3: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu tatám.
9: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
5: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
3: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
5: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
9: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
3: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
5: Chystala se?
9: Ne.
3: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
9: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
5: A bylo to tak?
3: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
9: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
3: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
10: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
9: Stydím se za to.
3: Co jste zač?
10: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
5: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
10: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
3: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
5: Kolik to dělá, doktore?
9: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
3: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelist.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertal?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne, neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte, tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se, a pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizung vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratrana.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
2: Nechci mít nic společného ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no tak
1: to... Už od začátku. Potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. O tom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se. Vy to máte k indiánům skok. Vy na to můžete vydělat. Napište si to prostě, jak chcete. Ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdy pak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: No vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: To je, kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Pro boha,
2: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat. To ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem. Ty, já už bych ti v base osladil. Na to vem jet. To jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masasko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, ale... vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, ale... natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. O mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: No, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masasko.
0: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jara Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloněm Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co? Maximálně se strapním já. A to prakticky skoro nikdo neuslyší. A hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku. A může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Halo, halo, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádili politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozumírat.
0: Dobře.
2: Do heteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo si tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný. Takže jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, že se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici A pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat podle svého, ale na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A stejně určitě, tak, to je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, no já vím, teď vám rozumím, to ne, zase jít, tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit,
2: ano.
0: Tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
2: ano.
0: Dobře, no tak je vás víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale ano. Že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak.
2: No,
0: nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, bych řekla.
0: To není.
2: Že si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, tak vidíte to.
0: No. Nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho jdu dát cigaretu.
2: Nakazovala.
0: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně,
0: zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že
2: já
0: stačí.
2: Já teďko momentálně mám na obličeji ten
0: takhle.
2: Můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře lišči zuby. Tak je to,
0: ano,
2: to zasmání na
0: děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme, a probírat doufám budeme až do jedné hodiny, zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašské Meziříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tráčenice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tráčenice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, otráčenice je, aby se lidi nekecali mezi dveřma, v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, může se utopit, jo, může se obrátit, jakkoliv.
0: Oni
2: rádi zpívají.
0: Mm.
2: Jo.
0: Chápu. A myslíte, může... že to tak zásadní, jako to, jenom vodákům? Proč
2: ano,
0: jenom
2: je
0: vodákům?
2: Zásadní, je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... ne možná, u cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně, si myslím, jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím, ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama, v čem vás štvou? Vy máte řeku
2: vodáky
0: pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pít by se nemělo, no, při tom rád.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtok.

0: jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
1: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
1: No dost.
0: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeji, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
1: Mějte se zatím, nashledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hop Trop a Samsona Lenka.

Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě

0: zvednout tlak. No tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi. No a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou. No a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Halo, halo, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Halo, halo. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, prostě představuji to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velké kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže
2: každý husí zdraví.
0: Jo takhle, to jsou ty malý
2: mohy. Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří. A nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale ulhánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Nekůří ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: No, tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, a no. No, válka.
0: Nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne. Nástup ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja, fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo,
0: ne, že bych...
2: někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, plácnutí a je plácnutí.
2: No, facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl a zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově, ale jedna paní učitelka s nejvyšším vzděláním platí se mi její dcer. A ten od dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané. Děti se nesmí ubit. Za 10 nebo za 14 dní dojel znovu k babičce. Moje přítelky tenkrát. A už to meldlínka a začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je, přesně to je pana.
0: A to je otázka.
2: Tu nelínku, prostě zase skalajské kostky, stavili hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl, a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo, měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té nelinky, jako tam to bylo bez dva L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší, plácané, tak mrzku prstem, asi je to slyšet rádiu, a šla žalovat mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: To krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5. To znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasitého, hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře. Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je, nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je teď Helena Vondráčková, Lásko má jástuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, je...
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil Leo Express, Regiojet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina dopravců. To já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhletu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě, to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní
0: to
1: době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby tak může za to zpráva SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy, protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoliv pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím.
1: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom. Já jsem musel zapojit. A co vy? 731 800 900, za chvíli zase.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejen ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď vlastně den v provozu Hlanovka z Újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo. Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
1: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
1: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci, a když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
1: Máte sucho, ono to určitě pouští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No tak...
1: A ona ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
1: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdíl nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete.
1: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
1: A tam na natopení, a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, ta, které vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
1: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený? Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu, nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Skoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav Ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo Ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše. Tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Tak, je to dobrý.
1: Jo? No, teď je to dobrý. Tak, kdo je tam?
3: Tichle v hrobě. Tady je Lička Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě, jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice, manžel bohužel za první zemřel, já s máma Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě. Takže potom z té nemocnice jsem měla pro nás, jsme měli v manžele prvajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pojídala tak po rovině. No tady. A tady mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano.
3: Tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komuňte, to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Pět let tady bydlím, nebyly na mě nikdy stížnosti, poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem toužila po koťátky, protože jsem jako malá tam mývala ráda děti a kočky, to byla moje tlabota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj tři roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl Nemeška, 14 dní mě přivezl kotě. No a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím. Co byste zakázala?
3: Nikde, už jak se k tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí, on chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik aut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod mě neuváděl, protože že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zmínka o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam budou mě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře,
3: mnoučata, nebo
1: já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že bych nemohla mít tady do mě spečovatelskou službou nějaké zvířat. Mám říkal kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně. Byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákaz mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do 1 hodiny. Co zakázat? Proč zakázat? Co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. A nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milý nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste
1: vám
0: na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím, a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Uhum.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože není voda.
0: No.
1: Je sucho. A ty jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou.
0: Uhum.
1: Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má Orlík, má 16 metrů pod podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost, ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejede ani na poloviční pomalu výkon, ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánku, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, kteří to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna. Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazdňují konkrétně Vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale slapy byly furt plný, jo, kamík byl plný,
0: No, ten je.
1: Je to takový zajímavý.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Pražek, že jo?
0: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten Picador.
1: Jo. Moc tam jsou dobrý lidi.
0: Jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo. A
0: ano.

0: že vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
1: Máte třeba tam, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
0: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
1: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
0: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, Fungl novou, jeli jsme někam tenkrát na výlet a že teda se natankuje, tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme, prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Z ničeho nic, auto i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je, a Pavlo, blbá nafta, no.
1: Jo, hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jako, že centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
0: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
1: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
0: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný.
1: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: Se skupinou Olympik nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme. Byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore, Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No, to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal a některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vítanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis u přechodu, zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé, řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčená a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Oto z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Konečně.
0: A myslíte,
2: to je strašné. Myslíte,
0: že ten zákaz něco vyřeší?
2: No, určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon
0: ano.
2: A za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No,
0: přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný.
2: No,
0: hrozně rozčilující.
2: Ano, to je divné, opravdu divné.
0: No to v té době, a tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost, zcela určitě. Je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné, zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk jim musel stejně najít, ne stejně musel, když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tím, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to... Jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: začít u sebe rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: Ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo. Jako,
2: mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Týden domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám. Tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ti děcka teďka, to je jasné.
0: Ano.
2: Ale jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách. Hmm.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, na shledanou.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macon@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy, jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil, s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Ale to, co bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíše k nějaké přání a stížnosti, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spomínat ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový, já se nemůžu spomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. Mm. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli být se tak víc rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, to když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, když slyším české hovory.
0: Teď to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak, protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin předu. Ne, já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A o to ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávalo.
1: To by, jo, prosím vás, to, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si myslel, že něco zakazují. Ne. Já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už jste to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak, protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, to je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Teď je tolik toho všeho, teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někde jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír
0: a
1: nashledanou
0: a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené. Hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kdy se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvílemi jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezona letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem Malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromady? Tohle není zájezdní hospodání noclejárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zaplať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hruza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a kliče. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řeč.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řekl.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalska Bátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě je z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínem.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak a jsem doma. Zaplať pánbu sousede, že jste mi sem zavést ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Dnes napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Třepy fajci.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Třepy fajksl.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariána, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, jseš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou. No, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych neklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno. Tak. Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a semhle bydlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Fuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní čím dál víc. Co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Matez. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Matez. Ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?

0: ústavní?
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou rozstříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto?
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšim.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotoví.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už jsem na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
1: Os.

0: Pane Kolbabo, jste na zadě.
1: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
1: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
2: ESO!
1: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
1: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
3: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
4: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
1: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
1: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
0: To je maličko.
1: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné, jenomže my...
1: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis... To je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
5: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
4: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejvější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
1: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
1: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to, protože jsme...
2: Spohádky!
1: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
1: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit.
5: Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
3: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
2: Naschledanou.
6: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
1: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
1: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
1: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
1: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
1: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
1: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
1: Já chtěl zkusit,
7: jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
7: No, vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
1: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
7: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
0: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
4: Zelený spodek.
3: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
0: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
7: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
3: Panečku.
4: A Hrome.
0: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čáře.
7: Doopravdy.
0: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
7: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
0: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
3: Pravopis má teda hrozný.
4: Ale má dobré srdce.
0: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
7: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František.
0: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
2: není psáno.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vida přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Radšíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Ha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko?
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to schrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
6: No, tak co?
2: No dobře, no. Docela vám sluší.
6: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
6: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmomoci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj ocel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle z toho bosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem a nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.